0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trojské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, vily věnce,

0: knížce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kajnar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kajnarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak, ano, ano.
0: Abychom
1: ano.
0: Se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Meju se a otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: No, stála ta moje motorčička na čtyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poradač měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říkal, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme kam... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho kam měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocenej jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou spečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje spečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte spečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se
0: hezky
1: učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak... Já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni,
1: no,
0: jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát začíná... dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teďka bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi.
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověk asi vás vážím, jako... Člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chcete dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu Herunovou základ.
4: No, ano, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
2: Přeučila.
4: Dáme,
2: dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil.

protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá říká, stop, stop, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projekt byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý, dobrý, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, ne, ne, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, ne, ne, ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, ne, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mě tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Řvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přihlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
0: Posloucháte rádio nebo seriál nesledujete? Seriál nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, mm-hmm. Že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal, oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlený. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vám oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svýho, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Slama říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší.
2: Jaký je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to, to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane Nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane Nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím, prosím. No to nás potěž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježíš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli přesunům expertů navrhla šéfka úřadu vlády setkání s ministry. S odboráři chce vést dialog. Povinnou evidenci psů budou provádět veterináři. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno-Hází. Na jihu Čech bude převážně zataženo se srážkami a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Bárta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měli přesunout 1. července. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los. Kvůli velkému počtu zájemců bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesnil ochránce práv dětí Martin Beneš. Novou páteřní silnici přes území Kasáren v Písku plánuje vybudovat vedení města. Jedná se o jižní část území zvanou Pražská brána. Nová silnice by měla snížit dopravní zatížení v Čelakovského ulici a zkvalitnit dopravní obsluhu nové čtvrti. Pokračuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
2: Nové řešení počítá s vybudováním nové páteřní komunikace přes území Kasáren. Součástí návrhu je také nové kapacitní napojení na silnici 1/20, nové okružní křižovatky, úprava mostu přes silnici první třídy i vytvoření nových připojovacích a odbočovacích pruhů. Jedním z nejvýznamnějších prvků celé stavby bude nový sjezd ve směru od Prahy.
0: Poplatek za zápis psů do centrální evidence bude v řádu nižších stovek korun. Veterináři si budou cenu stanovovat sami. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to včera řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Lidé budou muset své psy u veterinářů povinně registrovat od 1. července při přeočkování na vzteklinu nebo při čipování štěněte. Kontrolu bude provádět státní veterinární správa.
3: Zákon stanovuje za nesplnění registrace fyzickým osobám pokutu až 50 000 korun, u právnických osob je to potom až 300 tisíc korun, ale my rozhodně nepředpokládáme, že by k tomu docházelo nějak často. Konec konců stejné pokuty jsou i u toho povinného čipování, které už několik let platí, a jsou to skutečně jednotky případů. Sport.
0: Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno-Hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. Český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
4: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
0: Soutěž o štěpařek ovládla na mítinku Petra Sičaková, mezi kladiváři uspěl Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefala byl druhý.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou silnice 146 u křížení se silnicí 105 a neprojedete ani po silnici 3. třídy mezi Hrdějovicemi a Hlubokou. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 5 hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 10. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Jiří Korn, dospíval 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je středa, 10. června. Ten dnešní den už je 61. dnem tohoto roku. A svátek dnes mají Gitti. Gita, to je jméno latinského původu a jedná se o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu pro perlu. Gita má též indický původ, v sanskrtu se vykládá jako píseň, ale Gita v keltském jazyce znamená ušlechtilý člověk. Gitám k svátku všechno nejlepší. V roce 1348, právě 10. června, byl položen základní kámen hradu Karlštejn, mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skale nad řekou Berunkou, měla být schránkou korunovačních klenotů. V roce 1619 bylo na jihu Čech poraženo české stavovské vojsko Habsburskou armádou v bitvě u Záblatí. V roce 1934 českoslovenští fotbalisté v rámci mistrovství světa ve fotbale tehdy prohráli ve finále s Itálií 1-2 po prodloužení. A ještě vzpomeňme rok 1942, to němečtí nacisté vyhladili vesnice Lidice u Kladna. 10. června roku 1972 zemřel v Českých Budějovicích Josef Hlouch, římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog a také 9. biskup českobudějovický. A v roce 2004 zemřel Ray Charles, americký hudebník, zpěvák a skladatel. V roce 1854, právě 10. června, se ve Volyni narodil Josef Kaisel, významný profesor, vědec v oboru politické ekonomie, také ekonom a politik z období rakousko-uherské monarchie. 83. narozeniny by dnes měl Jiří Cerha, zpěvák, hudebník, skladatel a pedagog, dlouholetý člen skupiny CK Vocals a také skupiny Spiritual Quintet. Zemřel 26. října roku 2021. 77. narozeniny by dnes měl Karel Zich, zpěvák, kytarista, hudební skladatel. Zemřel v červenci roku 2004. 75. narozeniny dnes má zpěvačka Marcela Holanová a 68. narozeniny by dnes měl Petr Majer ze seriálu Arabela. Vladimír Dlouhý, známý to herec. Vám, kteří dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví. She's crazy like a fool.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:15. Máme pro vás informace o počasí, ale nejprve začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo převážně zataženo, na většině území s deštěm, který pak od severozápadu postupně ustává. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Na horách bylo kolem mezi 10 až 7 stupni. Přes den nás čeká deštivo a chladno, bude převážně zataženo, postupně od jeho západu s deštěm. Nejvyšší teploty je 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a vár by měl slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A už nám také začínají chodit SMSky od vás, abychom se hned po ránu dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ve Vyšším Brodě je dnes ráno jasno a 12 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme taktéž. V Kamenici nad Lipou je zataženo bez deště a 13 stupňů. Pohodovou středu přeje Věra. Věro, i vám děkujeme za zprávu a do Kamenice nad Lipou také zdravíme. A ještě tu mám zprávu ze Zduchovic. Obloha nad Zduchovicemi je pošmůrná a je 11 stupňů a bez větří. Píše a pěkný den přeje všem Josef. Josef, i vám děkujeme za SMSku a také přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Česká republika může mít pilota vesmírné lodě, a to konkrétně tedy Aleše Svobodu. Novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku přidáme za chvilku po písničce.

0: Česká republika je opět o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
1: Ta posádka je čtyřčlenná, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
3: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí, anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
4: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.

zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: rakovin zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Smoky střídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě

0: Ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Hnutí Občané pro Budějovice a Starostové se staví pro komunální volby v Českých Budějovicích společnou kandidátní listinu. Lídrem bude předseda Občanů pro Budějovice Tomáš Chovanec. Na druhé pozici kandidátní listiny bude vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd České republiky Petr Vodrážka. Informovali o tom zástupci obou subjektů. 300 dřevin rostou nově v Písku a jeho okolí. Většinu z nich vysadili pracovníci městských služeb Písek. Nejčastěji se jedná o duby, lípy, jabloně, hlohy, jeřáby, habry anebo břízy. Nejvíc stromů přibylo podél nové cyklostezky od Smrkovic do Putimi a v lokalitě Nového dvora. Nové stromořadí je ale také v lokalitě u Tří rybníků. Habry přibyly v Urnovém háji na Lesním hřbitově, zcela nová výsadba je v Otavské ulici nebo u okružní křižovatky na Pražské, uvedla mluvčí radnice Petra Měšťanová. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděr Mětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboši se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak na turnaji končí. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 16, na horách do 12 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Jindřichohradecku je uzavřená silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a také silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 2¾ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 10. června. Hezké ráno, do práce vám za volantem všem, kteří jedete, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte. My se za chvilku podíváme společně na Rokycansko, protože rokycanští lesníci také bojují se suchem a to tak, že na vhodných místech v Rokycanském polesí hloubí několika metrové tůně pro zadržování vody. A v těchto dnech dokončují už 11. tůni. My se k ní vypravíme za chvilku, ale ještě předtím muzika.

0: Při procházce v lesích kolem Rokycana přibývají tůně. V těchto dnech dokončují v polesí Cháchov už 11. tůni. Cílem lesníků je zadržet co nejvíce vody v lese.
1: Je to tu čerstvý, takže to bude mokrý. Teď konkrétně jsme na polesí Cháchov ve smrkovém porostu.
2: Popisuje lesník lesů města Rokycany František Popelka.
1: Jsme v údolí potoka, potok je to rakovský, podloží je tady podmáčený.
2: Ta nová tůňka je na délku dlouhá.
1: Do těch 20 metrů průměru to bude mít kolem těch 10-12 metrů do hloubky 1,5 až 2.
2: Je nějaké pravidlo, jak musí být hluboká, aby nevyschla?
1: Není to pravidlo, to určitě ne, samozřejmě. Tady, jestli je podloží okolo jil, takže může být mělká, může být i hluboká.
2: Tady je z kamenů vyskládaný přepad, kde může rakovský potok pokračovat.
1: Dál pokračovat dál, přes les zase dalšíma močálama, přes město Rokycany dál.
2: Říká lesník František Popelka a Stanislav Suda, ředitel lesů města Rokycany, ho doplňuje.
3: Výstavba trvala asi 10 dní a využili jsme přírodních podmínek, kdy tady porost byl podmáčený a docházelo tady vývratům stromů a stejně by tady asi nic moc úplně nerostlo. Jedná se o 11. tuňku, teďka nejnovější, teď už čekáme pouze na vodu, takovýhle ten násep tady bude sezení. To všechno zase, to vám ukážeme jiný místo, kde už je to teda osetý travičkou, kde to je moc hezký.
2: Novými lesními tůněmi správce lesa čelí suchu posledních let. Také se snaží nevytvářet paseky, které extrémně vysychají a sází vhodnější dřeviny.
3: Mění se víceméně celkově hospodaření v lesích, protože dříve bývalo celo běžné u nás u lesů i u zemědělců, že se dělala meliorace pozemků, odvodňování a podobně. A momentálně vzhledem počasí posledních letech, tak je snaha o pravý opak, takže tu vodu udržet v lese, v přírodě. A s tím samozřejmě souvisí i to hospodaření ostatní. Sázíme duby, buky, jedle, modříny, aby ta pestrost byla co nejrůznější a ty stromy se zkrátka tady uchytily a rostly. Omezujeme paseky.
2: Tak aby laicky řečeno zůstalo pořád něco zelené.
3: Ano, ano, a zůstalo něco zeleného, zůstal pořád nějaký ten stín.
2: A teď společně se Stanislavem Sudou, ředitelem lesů města Rokycany a lesníkem Františkem Popelkou, přecházíme asi kilometr dál. Cestou mi ukazují místa, která vytipovávají pro další tůňky.
3: Máme vytipované už asi další dvě místa, takže my bychom rádi každý rok udělali jednu, dvě nové tůňky, ale opravdu to záleží na penězích, protože musí se o ně pečovat, musíme pečovat o cesty.
2: A už přicházíme na místo, kde je tůňka několik let.
3: Po okolí té tůňky tak jsou sázené olše. Máme tady už udělané zahradní sezení, lavičky.
2: Kromě 11 tůňek pro zadržování vody se správcům rokycanských lesů podařilo zakomponovat do krajiny i jeden mokřad, který založili na místě zaniklého rybníka osady Cháchov. Z Rokycan, Pavel Hala, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně na většině území s deštěm, který pak od severozápadu postupně ustával. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo a chladno. Bude převážně zataženo. Postupně pak od jeho západu s deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. Zítra, ve čtvrtek, bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, ale odpoledne pak budou přeháňky četnější a místy se objeví i bouřky. Večer pak bude oblačnosti zítra ubývat a srážky budou ustávat. Nejvyšší, nebo respektive nejnižší noční teploty budou mezi 11 až 7 stupni a nejvyšší denní zítra 14 až 18 stupňů. Zítra by měl vát slabý, během dne pak přechodně mírný severozápadní anebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Ale to bude zítra. Teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Středa teprve začíná. Přichází další zprávy od vás. Jedna z nich je z Plané nad Lužnicí, kde je 12 stupňů, oblačno, klid a tlak 1018 hektopaskalů. Všechny zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme a také zdravíme do Plané nad Lužnicí. A pak tu ještě mám SMS-ku také z Větřní. Ve Větřní je 12 stupňů, skoro polo pod mrakem a v pohodě. Zdraví Zuzka s Honzou. I za tuto SMS-ku děkujeme a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou ranní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešní den nabídne v jižních Čechách pestrou směs hudby, divadla, tance a také setkání s historií. Začneme v Českých Budějovicích. Festival Tanec Praha sice musel kvůli počasí změnit adresu, ale o energii nepřijdete. V 18 hodin 15 minut se místo Sokolského ostrova roztančí kulturně taneční centrum Gerbera v Manesově ulici. Francouzská hip-hopová formace přiveze představení Rave Lucid, které promění elektrodance v živelný společenský zážitek. A kdo bude chtít, může večer zakončit také taneční party. Navíc je to bez vstupného. Ve Vodňanech se dnes v kavárně Magnet rozezní od 3 hodin odpoledne vodňanské harmoniky. Milovníci divadla mohou zamířit do Třeboně. V divadle J.K. Tyla se v 7:30 večer pak rozjede situační komedie Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete? V hlavní roli se představí Ondřej Vetchý a záměny i nečekané situace budou součástí této hry. A nebude o ně vůbec žádná nouze. Zámek Kratochvíle, ten dnes večer nabídne krásnou kulisu pro hudbu. Od 7:30 večer zaspívají sbory Berušky, netoličtí Vrabčáci a také Allegro Chor. Vstupné zůstane dobrovolné a atmosféra zámeckého nádvoří slibuje příjemný letní podvečer. Do kina Portič v Písku zamíří v 6 hodin večer dokument Derecidiva. To je snímek, který sleduje turné poprokové kapely Highland po českých věznicích a dnešní premiéru doprovodí také setkání s tvůrci tohoto snímku. Pokud máte rádi knihy a dobré vyprávění, můžete se večer vydat do Plavu u Českých Budějovic. V hostinci na ostrově začne ve 20 hodin autorské čtení a také besra se spisovatelem Janem Štiftrem. Už v 10 hodin dopoledne se ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích sejdou historici a také badatelé na konferenci věnované Československu v letech 1948 až 1953 a nabídnou nové pohledy na období, které výrazně proměnilo život v tehdejší zemi. No a přidáme také pozvánku do Píseckého divadla Pod čarou, kde v 18 hodin začne autorský muzikál Král a král v podání žáku základní školy Jana Husa. Strakonický hrad, ten od 7 hodin večer zaplní souboj klavírů. Ondřej Brousek a Ondřej Gregor Brzo Bohatý slibují hudební improvizace, humor i známé melodie. No a v Jindřichohradeckém kulturním domě Střelnice začne také v 19 hodin besední večer k nové knize Budějovická mord parta, je to dvojka už. O skutečných kriminálních případech budou vyprávět bývalý šéf české mord party Václav Hýsek a také soudní lékař Zdeněk Šenkýř.

0: Přežila 3 roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23letá jihočeška Anežka Pecháčková má za sebou přes 3 000 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila taky posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat přes 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arbida. Nejen o zážitcích z cesty si s Anežkou Pecháčkovou popovídáme ve středu 10. června. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Při koupání v Lipenském jezeře aktuálně lidem nehrozí zdravotní problémy. Řidiči ode dneška projedou Blatnou na Strakonicku po novém kruhovém objezdu. Americký kongres schválil dodatečných 70 miliard dolarů na Trumpovu imigrační politiku. Na jihu Čech bude převážně zataženo se srážkami a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Voda v Lipně je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání. I přesto ubytovatelé v okolí jezera evidují pokles zájmu turistů. Informoval o tom turistický spolek Lipensko. Podle něj to může souviset se studií, která poukázala na dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
5: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila na stupeň číslo 2.
6: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šelandová. Věci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
7: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
6: Aktuální informace o tom, zda je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Práce na křižovatce silnice 1/20 s Vrbenskou ulicí měly původně trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd na místě postavit z bezpečnostních důvodů, a to kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům.
8: Součástí stavby bylo vybudování chodníků, přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn nebo veřejného osvětlení. Technici na novém kruhovém objezdu pracovali od loňského července. Na stavbu se po zimní přestávce vrátili letos v dubnu. Z Blatné Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. Návrh počítá s 38 miliardami dolarů pro úřad pro imigraci a cla ICE, s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími 5 miliardami dolarů na nepředvídané náklady.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou silnice 170 v Česticích a kvůli rekonstrukci mostu také silnice 3. třídy u Kozlova nedaleko Střelských Hoštic. Objížďky jsou značeny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Šest hodin a k tomu 4 a 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A to ve středu 10. června. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček. V této hodině si mimo jiné také připomeneme písecký pletarský kombinát Jitex. Bude to krátce po 6:30, ale máme toho pro vás daleko víc.

0: Studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku se vrátila z pěšího putování Novým Zélandem. A její charitativní výzva pro českobudějovickou Arpidu dopadla nad očekávání dobře. Na dva elektrostimulační přístroje se už podařilo vybrat přes 325 tisíc korun od 330 dárců. Ta sbírka navíc pokračuje až do konce června. Ale teď se ještě vrátíme k dalším příběhům z její cesty.
1: 3000 kilometrů naděje. Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Já jsem se vydala z Nové Kaledonie, jsem teda letěla do Austrálie a během 16 hodin jsem v Austrálii vyrazila na párty, kde jsem si dokázala udělat spoustu kontaktů a vzala jsem si sebou prut. A neměla jsem kam odendat své zavazadla, respektive měla, ale bylo to strašně drahý, tak jsem si řekla, že si celou velkou těžkou krosnu, která je plná úplně všech možných suvenýrů a oblečení, které jsem si koupila v obchodě za pár dolarů, takže si ji vezmu sebou na party. A vzala jsem si sebou i svůj prut, který jsem si koupila na severním ostrově, když jsem stopovala přes celý Nový Zéland, abych si stopla na severním ostrově loď a vydala se právě hledat pevninu do Nové Kaledonie. Ten můj prut, tak to byla největší pick-up line. Díky tomu prutu se mi podle mě stalo spousta příběhů a já jsem k tomu prutu měla spoustu krásných vzpomínek a když jsem nasedla do letadla, tak mi řekla, že ten prut se sebou vzít nemůžu, tak jsem se s nima ze začátku dohadovala, že mi to předešlé aerolinky vzali a oni, že to tak prostě nejde, že mi ho nevezmou a nebo že mi ho vezmou, ať se ho zafáčuju v plastu za nějakých 25 dolarů a já nebudu dávat 25 dolarů za plast, který ještě k tomu potom budu muset zase hnedka vyhodit, tak jsem si řekla, že ten prut budu muset nechat a tak jsem si z něho odstřihla aspoň naviják s vlascem, zbytek jsem nechala na letišti. Tak to byla taková moje strast, kterou jsem musela nechat na letišti a která mě trápila. Já bych vám dneska v rámci Českého rozhlasu České Budějovice chtěla opravdu ze srdce poděkovat, protože právě díky vám se podařilo vybrat více jak 300 tisíc korun pro Centrum Arpida, které podporuje lidi se zdravotním postižením a díky tomu v Arpidě mohli pořídit už dvě elektrostimulační zařízení, a to pro nožičky Volcate a stejně tak i pro ruce Omni High Five. To číslo samo o sobě je úžasný, ale ještě krásnější je vůbec vědomí, kolik lidí se rozhodlo pomoct. A já se opravdu znovu utvrdila v tom, že když se spojí hodně lidí, tak se opravdu dají dělat velké věci. Protože každý kilometr měl svého patrona a každý z těch kilometrů nese i obrovský kus dobra. Sbírka teda ještě není úplně u konce, já bych chtěla říct, že stále putuju a vy si stále můžete adoptovat moje virtuální kilometry. Jdeme do úplného finiše. Já až se vrátím do Česka, tak mě ještě čeká cesta zpátky domů, pěšky, a to bude opravdu poslední možnost, kdy vy si budete moc adoptovat moje fyzické kilometry. Sbírka poběží do června a já věřím, že v Arpidě ještě potřebují motoped a že se k té vyšší částce máme stále možnost ještě trošku přiblížit. Ještě bych chtěla dodat, že jedna z největších díků patří panu ředitelovi Marku Volgemutovi, panu ředitelovi Českobudějovického centra Arpida. Moc vás zdravím, Marku, protože právě díky vám jsme mohli spojit síly a vy jste se mnou mohli vyrazit právě až k protinožcům a to ještě dál než je dál na samotný Nový Zéland. S vaším entuziasmem a s úsměvem, když jste mi řekl ano, půjdeme do toho, jste otevřel dveře nejenom mě, ale i všem v Arpidě a mohli jsme společně pořídit právě dvě elektrostimulační zařízení. Já vám za to strašně moc děkuju. Těším se na vás do Arpidy, tak se mějte krásně. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková. Mějte se a smějte se.
0: Ano, sbírka pro českobudějovickou Arpidu pokračuje až do konce června a její výtěžek by mohl pomoci pořídit ještě další rehabilitační pomůcku. Příběhy Anešky Pecháčkové najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz a navíc dnes dopoledne po 11. hodině bude tato mladá cestovatelka hostem našeho vysílání.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:45 a ještě k tomu máme 1:45. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo převážně zataženo a na většině území to bylo s deštěm, který pak od severozápadu postupně ustával. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni, ale na horách bylo mezi 10 až 7 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo a chladno, bude převážně zataženo, postupně pak od jihozápadu s deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a vár by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, potom je mezera, potom píšete počasí, pak je znovu mezera, pak už dopisujete tu SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Když to napíšete v jiném tvaru, tak se vám tady prostě neukáže, ani o tom nevíme. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy, jsou 3 koruny. Kdo ví, jak SMSka se píše, je Boža Strhových Svinů, to je pravidelná naše pisatelka, rostnička. V Trhových Svinech je deštivé ráno, je 13 stupňů, pěkný den všem do studia přijá zdraví Boža, tak Božu děkujeme, do Trhových Svinů zdravíme. Ale i Dagmar je naší pravidelnou pisatelkou nebo dopisovatelkou. Píše, dnes Dagmar píše, že v Nové Peci mají zataženo a 10 stupňů a přeje klidný den. Tak i za tuto zprávu děkujeme a také do Nové Pece přejeme. Hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Elán dohrála krátce po 6:45, až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alexa Host. Tentokrát bude hostem Alexandry Minářové policejní instruktor sebeobrany a také spisovatel Pavel Černý. A dozvíme se mimo jiné také například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací. Co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme, úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým odvysíláme dnes po 13. hodině.

0: Billy Ocean dospíval a teď už je to Pavlína Fendeková. A zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Před 84 lety se nacisté pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tím, že vyhladili obec Lidice. Muže zastřelili a ženy s dětmi poslali do koncentračních táborů. Událost si lidé připomenou v pátek koncertem u Muzea památníku Lidice. Vzpomínkovou akci doprovodí i zapálení svíček za každé lidické stavení. V sobotu se bude konat pietní akt u společného hrobu zabitých lidických mužů. Jaderná elektrárna Temelín zahájila využívání nové generace kontejnerů pro použité jaderné palivo. První kus inovovaného obalového souboru od Škoda JS byl úspěšně nasazený během nedávno ukončené odstávky druhého bloku. Zásadní technologickou změnou

0: U nové generace kontejnerů je nové provedení konstrukce vnitřní šachty, informovala Jitka Lhocká z útvaru komunikace elektrárny. V Milevsku mohou dnes občané přijít na veřejné projednání aktuálních témat a problematiky města. Začne v 17 hodin v Domě kultury a hovořit se bude podle informací na webu města například o připravovaných stavebních záměrech, rekonstrukci dětského hřiště na Píseckém předměstí, plánech s centrem města nebo plánovaných úpravách parkování. Zástupci města budou také reagovat na petici s požadavkem na regulační plán Milevska. Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL s Vegas na 2-2 na zápasy, a to díky vítězství na ledě soupeře 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženo, postupně na celém území kraje déšť, teploty do 15, na horách do 11 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor, ale dávejte, mezi Hlincovou horou a Ortvínovicemi nedaleko Českých Budějovic pohybují se tam dvě telata.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Také na dnešek jsme připravili jeho českou vlastivědu a v té dnešní si připomeneme písecký pletařský kombinát Jitex, kde před takzvanou revolucí, před rokem 1989, už od 60. let, kromě českých zaměstnanců, pracovali také cizinci. Přesněji cizinky. A protože některá cizí jména neuměli Češi vyslovit, přejmenovali si je po svém. Dnešní díl jeho české vlastivědy připravil archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte, teď bude zpívat Michal Hrůza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě si připomeneme Sluníčko, Mílu a Táňu a nep vietnamské pracovnice Vitexu. Písecký pletařský kombinát Vitex se od svého založení v roce 1949 stal významnou značkou nejen na domácím trhu, ale jeho výrobky se postupem času dokázaly prosadit i v zahraničí. Až do sametové revoluce zaměstnával podnik kromě místních obyvatel příležitostně také skupiny zahraničních pracovníků. Mezi nimiž měli od 60. let největší zastoupení ti z Vietnamu. V prvních skupinách vietnamských pracovníků se nacházeli jak muži, tak ženy. Od roku 1975, kdy skončila válka ve Vietnamu, jezdili do Vitexu pracovat výhradně ženy. Zpravidla se jednalo o 20členné skupiny, které doplňovaly stavy na přádelně a stávkárně. Pracovnice z Vietnamu si poprvé v životě mohly sáhnout na sníh a poznali, jak štípe mráz. Přes počáteční problémy od dorozumívání se až po adaptaci na nové prostředí si je místní pro jejich pracovitost a skromnost oblíbili a nezřídka mezi nimi vznikla silná přátelství. Některé z nich si nechali říkat českými jmény a přezdívkami, což ocenili zejména jejich české kolegyně, kterým dělalo problém zapamatovat si a vyslovovat jejich skutečná jména. Jedné vietnamské dívce se tak od jistého okamžiku začalo říkat Mísenka. Jiná, která pracovala na přádelně a s pomocí českých kolegyň se naučila zpívat písničku Šlipanenky silnicí, dostala přezdívku Sluníčko. Další vietnamské pracovnice si pak zvolili jména jako Míla, Táňa, Jiřina či Stella.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu a ještě aktuálně připravuje předpověď pro dnešní den meteorolog Petr Fliebauer. Přeji dobré ráno, pane Fliebauere.
2: Dobré ráno.
1: Je všechno připraveno, můžeme? Všechno víme?
2: Je všechno připraveno, všechno můžeme, ano.
1: Tak jak to aktuálně vypadá s tou situací?
2: Máme zataženo s deštěm, a to převážně v jihozápadní polovině kraje. Srážky ale postupují teďka k severovýchodu a během rána a dopoledne se postupně rozšíří na celé území kraje. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia, na Šumavě kolem 8 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo a začal nám slabý dešť. Teplota je 13 stupňů Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo, teplotu 7,9 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Tak, takhle to je právě aktuálně. No a jak bude přes den?
2: Přes den bude stále zataženo s deštěm. Teploty budou poměrně nízké, vystoupají na pouhých 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na západní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: No tak dnes tedy žádné horko nebude. Jaké jsou teplotní rekordy k 10. červnu?
2: Ty určitě dneska překonávat nebudeme. Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2014, a to 34,4 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1927, a to 3,8 stupně Celsia.
1: Co slunce? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Dneska vyšlo slunce ve 4 hodiny a 58 minut a bude zapadat v 9 hodin a 5 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Zítra se k nám od západu začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude ale stále ještě zataženo s deštěm, během noci potom bude srážek ubývat a k ránu se začne protrhávat i oblačnost. Zítra přes den bude převážně tedy oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm na většině území kraje a odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnost ubývat a srážky budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a maxima potom mezi 15 až 18 stupni, takže lehce porostou. Na horách kolem 12. Vítr bude během noci sílit na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer potom bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fliebauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kvalita vody v Lipenské přehradě je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání. Nedostatek srážek, oteplování a lidská činnost v Lipně ale čistou vodu dlouhodobě zhoršují. Podrobnosti z Lipna přidáme za chvilku po písničce, která se jmenuje Bude mi lehká zem.

0: Při koupání v Lipenském jezeře v současnosti nehrozí zdravotní problémy. Prokázaly to poslední rozbory vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a také v Horní Plané. Podle záznamů jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie pocházející z odpadních vod se v ní objevily také letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Jan Prokop ze zdravotního ústavu právě nabral vzorek vody z Lipenské přehrady na pláži v Lipně nad Vltavou.
1: Tento směsný vzorek použijeme na rozbor vody na chlorofil a na sinice. Ještě tady máme jednu vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
2: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
3: Výsledky prvního odběru prokázaly tady na Lipně přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení až střevní křeče.
2: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a na základě podnětů nebo namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
4: Pravidelně kontrolujeme čistírny odpadních vod ve Frimburku, Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a Horní Plané. Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
2: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z Povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
5: Za současné situace, kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá průměrné zvyšování teploty, všechny ty procesy, které se v Lipně odehrávají, se zintenzivňují, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
2: Což potvrdila i nedávno zveřejněná studie, kterou nechal vypracovat Jihočeský kraj. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Opatření, která by měla situaci zlepšit, navrhnou odborníci v další části studie. Jedno z nich popsal Jan Potužák.
5: Není možné, aby každý rezort měl svou vlastní čistírnu, ale veškeré ty odpadní vody sofistikovaně odborně čistit na jedné, na dvou profesionálně provozovaných čistírnách, které by čistily centrálně tu vodu z toho Lipenska.
2: Na to ale podle jeho českého hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko nemá peníze kraj ani obce.
6: Musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem, jestli tohle náhodou není v zájmu celé České republiky, abychom dokázali tuhle tu nádrž chránit.
2: Vodohospodáři budou pokračovat kontrole zdrojů odpadních vod ústící do Lipna ve druhé polovině června. Česká inspekce životního prostředí se v této souvislosti víc zaměří na menší provozy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel navštíví příští týden Vysočinu. Romská zmocněnkyně zůstává v úřadu vlády. Protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. Nebezpečné stromy, vzrostlé stromy v parku u kostela svatého Marka nechá Soběslav vykácet. Na jihu Čech bude zataženo, postupně na celém území kraje s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Prezident republiky Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Pražský hrad včera zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt v regionu zahájí na meteorologické atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku.
2: Následovat bude návštěva Jihlavy, oběd s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Býtýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže Mamre. Ve Velké Býtyši zavítá do tamních strojíren a večer se setká s lidmi v divadle Pasáž v Třebíči. Ve středu navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech a výjezd zakončí v Moravských Budějovicích. Prezident Petr Pavel přijíždí na návštěvu Vysočiny po 3 letech. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu také řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich i proto zvažují odchod. Některé vzrostlé stromy zmizí z parku u kostela svatého Marka v Soběslavi na Táborsku. Podle dendrologů je uvnitř hniloba a je potřeba je pokácet. Jedná se přibližně o 20 různorodých dřevin. Nápady na další úpravu parku mohou teď obyvatelé posílat radnici.
3: Park hodně využívají i děti ze sousední mateřské školy, kde je ředitelkou Eva Kuklova.
4: Tadyhle zrovna ty sousední stromy jsou hodně velký a hodně z nich padají větve. Ale pokud děti chodí parkem a chodí tudy, tak prostě ty cestičky jsou hodně zapadené.
3: Město nechalo vloni zpracovat dendrologický posudek, přesto bude podle místostarostky za ODS Aleny Krejčové ověřovat nutnost kácení.
5: Některé dřeviny vykazují opravdu špatný zdravotní stav, začínají hnilobné jevy u kořenů těch stromů, někde máme dvojáky, které budou vyžadovat asi ochranou vazbu.
3: V ozdravování parku bude Soběslav pokračovat na podzim. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte dnes zataženo, postupně na celém území kraje s deštěm. Teploty budou maximálně mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Pozor, ale dejte na dálnici D3 u Řípce na Táborsku ve směru na České Budějovice a Kaplici je odstavené nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. O podrobnostech si budu povídat s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7:00 ve středu 10. června. Tak dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

0: Mistr spálený, mistr zkratky, dospívává 10 minut po 7 hodině raní a to je také ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. Máme pro vás pozvánku na roháče. To jsou takový ti broučci, co jsou považováni za největší brouky v Evropě. Poslechněte si rozhlasový sloupek na Cempírka.
1: Rozhlasový sloupek. Na začátku června přichází na svět největší evropští brouci, roháči obecní. Na jihu Čech je můžeme pozorovat u třeboňských rybníků nebo v okolí hluboké nad Vltavou. Když se budete procházet za teplého soumraku třeba po cyklostezce v Zámeckém Podhradí, můžete sledovat, jak bzučivě přelétávají ze stromu na strom jako malé vrtulníčky. Mám tyhle impozantní brouky moc rád. Hlavně samečky, ozdobené mohutnými kusadly, která připomínají paroží jelenů. Ale mezi námi lumeni to zrovna nejsou. Spíš takový sebestřední a nafoukaní prostáčci. Většinu dne roháči prospí nebo se opíjí kvasící dubovou mízou a svět kolem je moc nezajímá. Právě proto jsou vítanou součástí jarního menu třeba strakapoudů nebo sojek. Hladovým ptákům tihle velcí brouci moc chutnají, ale roháči se tváří, že je jim to fuk, neschovávají se, nebrání se a klidně se dají sezobnout. Možná je ta jejich laxní povaha daná faktem, že na přemýšlení o přežití roháči vlastně ani nemají čas. Žijí krátce, sotva pár týdnů a za dobu své existence jsou před nimi pouhé dva úkoly. Chvástat se před všemi, jací jsou velcí pašáci a bojovat s ostatními chvastouny o přízeň samiček. Toť vše. Roháči jsou svým způsobem Donaldi Trumpové broučí říše. Ale tak nějak to k ním patří. A že jste roháče vlastně ještě nikdy neviděli? Napravte to právě letos. Až bude hezký a teplý červnový podvečer, vydejte se na hlubokou nějakého brouka roháče objevit. A až ho najdete, usmějte se nad ním. Roháč je totiž, čistě filozoficky, tvorem, který polovinu života prospí, druhou polovinu proflirtuje, nakonec skončí v zobáku sojky a i přesto vypadá naprosto majestátně a hrdě.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude deštivo a chladno. Bude zataženo, od jeho západu během dopoledne bude postupně na celém území kraje s deštěm. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vár by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak k večeru se bude měnit na západní. Rozptylové podmínky, ty jsou dnes nebo budou dobré, a biometeorologická předpověď pro dnešek je na jedničce, a to je mírná, ta nejnižší zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Prachatic, kde je 13 stupňů po dešti zamlženo. Pohodu a zdraví přeje Helča. Helče, děkujeme. Ve Velešíně je zataženo, 13 stupňů, zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme. V Brloze je zataženo a prší, fouká slabý vítr a je 11 stupňů. Zdraví a klidný a pohodový den přeje Marie. Marie, i vám děkujeme. Do Brloha přišla také zpráva z Tábora, kde je dnes po ránu zataženo, bez deště, 11 stupňů a klidno. Příjemný den přeje všem děda Pája. Pavle, děkujeme, i do Tábora zdravíme. A mám tu také zprávu ještě z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a 13 stupňů, jak píše, a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu. Do Jindřichova Hradce také přejeme. Hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době připravuje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na silnici 1/20 v Blatné zprovozňujeme novou okružní křižovatku a tím končí na výjezdu z města i související dopravní omezení. Původní průsečná křižovatka již nevyhovovala intenzitě dopravy. Chyběly také připojovací a odbočovací pruhy a celá lokalita byla vyhodnocena jako nehodová. Loni v červenci jsme tak začali s postupnou přestavbou původní křižovatky na křižovatku okružní. Díky ní dojde na křížení silnice 1/20 s Vrbenskou ulicí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
3: Český rozhlas

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu a ani nenastoupí do zaměstnání. Je také potřeba to ohlásit zdravotní pojišťovně. Hnutí Občané pro Budějovice a Starostové se staví pro komunální volby v Českých Budějovicích společnou kandidátní listinu. Lídrem bude předseda Občanů pro Budějovice Tomáš Chovanec. Na druhé pozici kandidátní listiny bude vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd Petr Vodrážka. Informovali o tom zástupci obou subjektů. O přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku začal vznikat dokument v režii Mikuláše Křena. Industriální budovy z roku 1884 proměnili architekti Tomáš a Martin Schönbergerovi na 83 nájemních bytů. Snímek chce také zdůraznit možnosti využití původních staveb pro nový účel. Jihočeská vědecká knihovna pořádá dnes v pobočce na sídlišti Vltava večer autorských písní a poezie. Od 18 hodin se představí Marie Putnerová.

0: Kovářová a Martin Novák, jak informuje knihovna na svém webu, vstup je volný. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženo, postupně na celém území déšť, teploty do 15, na horách do 11 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se večer bude měnit na západní, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 23 u obce Jilem na Jindřichohradecku a pozor také na dálnici D3 u Řípce na Táborsku ve směru na České Budějovice stojí nepojízdné nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30, k tomu 3 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla ještě část svahů lemující řeku Vltavu. Bude o tom také za chvilku mluvit náš ranní host.

0: Přírodní rezervace v okolí hradu Dívčí kámen nedaleko Českého Krumlova se rozšířila. V blízkosti hradu jsou prudké svahy, hojně pokryté listnatými stromy. To nové území zahrnuje také další cenné porosty. Ale víc už nám teď poví lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny. Pane Indro, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak o jaké území se přírodní rezervace konkrétně rozrostla?
1: Dříve spadala do území přírodní rezervace samotná zřícenina hradu Dívčí kámen a její bezprostřední okolí, plus ta navazující příkráskalní jehla. A to území je chráněné jako rezervace už od roku 1952 a nyní se rozšířila o pruh území po proudu řeky Vltavy, jde o část kaňonu nazývanou Uhlířská stráň, v délce něco málo přes kilometr, až po místu, kterému se říká Hluchá strouha. Jedná se o suťovité svahy se skalními výchozy a místy kamennými moři. Co do plochy, došlo k rozšíření z přibližně 6 na 24 hektarů a to území je ve správě státního podniku Lesy ČR.
0: Vidíte, já už jsem myslel, že už tam je tam ten prostor dávno chráněný, takové krásné místo, tak k tomu došlo až teď. Mimochodem, jaké lesní porosty tam můžeme najít?
1: No to území je poměrně pestré, většinu plochy pokrývají přírodě blízké lesní porosty a ty jsou různorodé podle konkrétních lokálních podmínek. Jsou tu řídké a zakrslé reliktní bory na skalách, pod nimi jsou smíšené suťové porosty, které přecházejí do bučin až k dubohabřinám a tomu potom odpovídají i typy rostlinných společenstev a také živočichů. Ve skalách u Vltavy hnízdí třeba vzácný vír velký, a ve starých bukových porostech žijí druhy jako holub doupňák nebo lejsek malý. Najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Poměrně hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. A ustoupila z nich v průběhu minulosti kvůli způsobu lesního hospodaření, pak znečištění ovzduší a také okusu mladých jedliček zvěří. Ale zajímavá je i ta část rezervace se zříceninou hradou, kde se díky oslunění vyskytuje například více druhů mizu nebo tady sídlí na zdech rorýsy.
0: Pane Indro, a plánujete ještě třeba další případné možné rozšíření té rezervace? Kam až byste mohli případně jít, dotáhnout to?
1: Další rozšíření rezervace už neplánujeme. Velká část těch přírodovědně hodnotných částí kaňonu v úseku od Českého Krumlova až k Boršovu už chráněným územím jsou a mimo území CHKO zde byla vyhlášena přírodní památka Vltava u Blanského lesa. Některé další části spadají i do první zóny CHKO Blanský les. A ty příkré svahy navíc často spadají i do lesnické kategorie lesa ochranného. Takže i ta navazující cenná území už často nějaký typ ochrany mají.
0: Už tedy jen doplním a připomenu, že přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově tedy větší rozlohu. A podrobnosti teď po nás měl po ránu lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny. Pane Indro, díky za to povídání, díky za tu zajímavost a přeji hezký den do lesa.
1: Já vám taky děkuju, přeju pěkný den.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: No.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 8:15. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme zataženost deštěm na většině území kraje. Počasí u nás ovlivňuje brázda nízkého tlaku vzduchu od severu a s ní související frontální systém. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia, na Šumavě kolem 8 stupňů Celsia, takže se za poslední hodinu nezměnily. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo a prší. Teplota je rovných 13 stupňů Celsia, vítr fouká slabý, jeho západní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženost deštěm, teplotu 7,1 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
1: A jak jsou na tom naše řeky?
2: Sýzna je vlastně jenom Vltava ve vyšším Brodě, kde je výška hladiny 62 cm a průtok 6,8 metrů krychlových za sekundu. Soumarský most, tam je výška hladiny pouhých 45 cm, takže sjíždění zakázáno. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně, jsou pod hranicí sýznosti a Otava Katovice je také pod hranicí sýznosti, výška hladiny pouhých 40 cm, průtok 3,8 metrů krychlových za sekundu. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 16 až 20 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,3 stupně Celsia.
1: Teď po ránu žádné horko není, bude přes den trochu tepleji?
2: Ty teploty příliš nevystoupají. Dnešní maxima se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách potom kolem 10 stupňů Celsia. Bude stále zataženo a s deštěm. Vítr bude dneska foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a večer se potom bude měnit na západní. A biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
1: A co zítra?
2: Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude stále proudit chladný vzduch od severu. Při zemi se potom k nám bude zítra rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V noci bude tedy stále zataženo s deštěm. Během noci bude srážek ubývat a k ránu se začne protrhávat i oblačnost. Zítra přes den bude tedy převážně oblačno s přehánkami nebo s občasným deštěm na většině území a odpoledne se navíc místy mohou vytvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnost i srážky ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a maxima mezi 15 až 18 na horách kolem 12 stupňů. Vítr bude zítra během noci bude sílit na mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. A biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Během noci se od západu bude opět zatahovat. Přehánky nebo občasný déšť se během noci budou vyskytovat pouze ojediněle na Šumavě a během dopoledne se pak rozšíří na celé území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 7 a maxima kolem 13 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní, který odpoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Přežila 3 roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23-letá jihočeška Aneška Pecháčková má za sebou přes 3000 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila taky posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat přes 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arpida. Nejen o zážitcích z cesty si s Aneškou Pecháčkovou popovídáme ve středu 10. června. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Už za chvilku od Martina Písaříka uslyšíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Stane se tak v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím bude zpívat Petr Muk.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočily. Palivo pro jadernou elektrárnu Temelín budou energetici skladovat v modernějších nádobách. Řidiči ode dneška projedou Blatnou na Strakonicku po novém kruhovém objezdu. Na jihu Čech bude zataženo se srážkami a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Írán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Írán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánsku a v Kuvajtu.
4: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Použité jaderné palivo budou energetici skladovat v nových modernějších kontejnerech. Chtějí tím posílit spolehlivost systému skladování použitého paliva. Zásadní změnu přináší nová konstrukce a povrch vnitřní šachty, uvedl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
5: Dodavatel použil při modernizaci technologie, která se využívá i při výrobě samotných tlakových nádob reaktorů, což je pro nás známkou vysoké kvality a odolnosti vnitřního povrchu i při dlouhodobém skladování paliva.
2: Nový kruhový objezd na průtahu Blatnou na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Práce na křižovatce silnice 1/20 s Vrbenskou ulicí měly původně trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd na místě postavit z bezpečnostních důvodů, a to kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům.
6: Součástí stavby bylo vybudování chodníků, přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn nebo veřejného osvětlení. Technici na novém kruhovém objezdu pracovali od loňského července. Na stavbu se po zimní přestávce vrátili letos v dubnu. Z Blatné Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zataženo, postupně na celém území kraje déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na Soběslavské ulici v Táboře, silnici 23 u obce Jilem na Jindřichohradecku, na Českobudějovicku mezi Pištínem a Zlivý a mezi Branišovem a Dubným a na Písecku mezi Ostrovcem a Vráží u Písku. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Osm hodin k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve středu 10. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. My se za chvilku společně podíváme na Táborsko. čas v parku u kostela svatého Marka v Soběslavi právě tráví návštěvníci sousedního kina a také děti z mateřské školky, ale část vzrostlých stromů má ale hnilobu a hrozí jejich pád. Park tedy čeká proměna. Za chvilku přidáme podrobnosti, ale ze všeho nejdřív je tady Xindl X.

0: u kostela svatého Marka v Soběslavě čeká proměna. Týkat se bude hlavně obnovy zeleně. Prostor parku z velké části tvoří staré vzrostlé stromy, které podle dendrologů ohrožují možným pádem návštěvníky. A těmi, tedy nejčastějšími, jsou děti z přilehlé mateřské školky. Nápady na další úpravu prostoru teď můžou obyvatelé posílat radnici.
1: Park u kostela svatého Marka v Soběslavi má laickým okem návštěvníka všechno, co by takový park měl mít. Je tu dostatek zeleně, dětské hřiště z několika prvky, dostatek laviček na relaxaci ve stínu. Já se procházím parkem s místostarostkou za ODS Alenou Krejčovou. Co je tady potřeba měnit?
2: Zeleně nádherná je vzrostlá, nicméně některé dřeviny vykazují opravdu špatný zdravotní stav. Začínají hnilobné jevy u kořenů těch stromů. Někde máme dvojáky, které budou vyžadovat asi ochranou vazbu. Opravdu vykazují velké vady a nebezpečí pro návštěvníky toho parku.
1: Park hodně využívají i děti ze sousední mateřské školy, kde je ředitelkou Eva Kuklova.
3: Tadyhle zrovna ty sousední stromy jsou hodně velký a hodně z nich padají větve. Už teď, protože když foukne vítr, tak opravdu hodně. Hlavně na cestičce, teď to tady není tak aktuální, protože my tu nemáme hlavní vchod teď máme z druhé strany, ale pokud děti chodí parkem a chodí tudy, tak prostě ty cestičky jsou hodně zapadené těma větvema.
1: Město nechalo vloni zpracovat dendrologický posudek. Přesto bude podle Aleny Krejčové ověřovat nutnost kácení.
4: Náš odborník doporučil udělat na tomhle dvojáku ochranou vazbu. Naopak s kolegy ze životního jsme hovořili o tom, že tady je daleko větší riziko a že to je vlastně strom, který do takového parku úplně nepatří.
1: Už nějaké stromy padly a jak slyšíme, tak pan za námi už frézuje nějaký pařez.
2: Ano, bylo odstraněno 6 kusů dřevin, takže jsme začali, ale zastavili jsme to, nepostupovali jsme dál, protože těch stromů tady je označeno poměrně velké množství, kolem 20 kusů.
1: A už jste od obyvatelů a oslovených sousedů dostali nějaké nápady, co by v parku mohlo navíc vzniknout?
2: Zatím do této doby přišly pouze 2 návrhy. Přišel návrh na doplnění nějakými herními prvky pro děti a přišel návrh, že by přivítali, kdyby tu byla nějaká ta zahrádka pro to občerstvení a posezení.
1: Prostor u kostela oživí trvalkové záhony a poražené stromy nahradí převážně lípy. V ozdravování parku bude Soběslav pokračovat na podzim. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu 8:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká deštivo a chladno. Bude zataženo, od jeho západu během dopoledne bude postupně na celém území kraje s deštěm. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který pak k večeru se bude měnit na západní. Rostlinové podmínky dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky. Přišla také zpráva od Luďka a Zdeňky, kteří píší: volary, Rafanda, zataženo a poprchává, 11 stupňů. Tak děkujeme za tu SMSku. V Borovanech je zataženo, mrholí, je 13 stupňů, pohodový den přeje Růža, Růžo, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Týna nad Vltavou, kde je zataženo s deštěm, klidno a 11 stupňů. Pozdrav všem posílá Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešní den nabídne v jižních Čechách pestrou směs hudby, divadla, tance a také setkání s historií. Začneme v Českých Budějovicích. Festival Tanec Praha sice musel kvůli počasí změnit adresu, ale o energii nepřijdete. V 18:15 se místo Sokolského ostrova roztančí kulturně taneční centrum Gerbera v Manesově ulici. Francouzská hip-hopová formace přiveze především představení Rave Lucid, které promění elektrodance v živelný společný a společenský zážitek. A kdo bude chtít, může pak večer zakončit taneční párty, navíc bez vstupného. Ve Vodňanech se dnes v kavárně Magnet rozezní od 3:00 odpoledne vodňanské harmoniky. Milovníci divadla mohou zamířit do Třeboně. V divadle Jekátila se od 7:30 večer rozjede situační komedie Velká zebra, aneb, jakže se to jmenujete? V hlavní roli se představí Ondřej Vecký a o záměny a také nečekané situace nebude nouze. Také zámek Kratochvíle dnes večer nabídne krásnou kulisu pro hudbu. Od 7:30 zaspívají sbory Berušky, Netoličtí vrabčáci a také Allegro chor. Vstupné zůstává dobrovolné a atmosféra zámeckého nádvoří slibuje příjemný letní podvečer. Do kina Portage v Písku zamíří v 6:00 večer dokument Dere si dýva. Snímek sleduje turné poprokové kapely Highland po českých věznicích a dnešní premiéru doprovodí také setkání s tvůrci. Pokud máte rádi knihy a dobré vyprávění, můžete se večer vydat do Plava u Českých Budějovic. V hostinci na ostrově začne ve 20:00 autorské čtení a beseda se spisovatelem Janem Štiftrem. Už v 10:00 dopoledne se ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích sejdou historici a badatelé na konferenci věnované Československu v letech 1948 až 1953. Nabídnou nové pohledy na období, které výrazně proměnilo život v tehdejší zemi. A přidáme také pozvánku do Byzeckého divadla Pod čarou, kde v 18:00 začne autorský muzikál Král a král v podání žáků základní školy Jana Husa. Strakonický hrad od 7:00 večer zaplní souboj klavírů. Ondřej Brousek a Ondřej Gregor Brzobohatý slibují hudební improvizace, humor i známé melodie. No a v Jindřichohradeckém kulturním domě Střelnice začne rovněž 19:00 besední večer k nové knize Budějovická mordparta. Je to dvojka. O skutečných jihočeských kriminálních případech budou vyprávět bývalý šéf jihočeské mordparty Václav Hýsek a také soudní lékař Zdeněk Šenkýř.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě dnes bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherrovo trestní oznámení kauzu na jaře 2020 otevřelo. V Milevsku mohou dnes občané přijít na veřejné projednání aktuálních témat a problematiky města. Začne v 17 hodin v Domě kultury a hovořit se bude podle informací na webu města například o připravovaných stavebních záměrech, rekonstrukci dětského hřiště na Píseckém předměstí, plánech s centrem města nebo plánovaných úpravách parkování. Zástupci města budou také reagovat na petici s požadavkem na regulační plán Milevska. Smíšený dětský pěvecký sbor základní školy Volině Terry Voice pod vedením Terezy Jirouškové a flétnový soubor Strakonického domu dětí a mládeže pod vedením Jany Zetochové vystoupí dnes na nádvoří tvrze ve Volini. Koncert, který začne v 16 hodin 30 minut, představí převážně staré skladby a písně z 15. až 16. století. V případě nepříznivého počasí se uskuteční uvnitř tvrze, informuje Volinské muzeum na webových stránkách. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslo se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženo, postupně na celém území kraje déšť, teploty do 15, na horách do 11 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda osobního auta se vyšetřuje na silnici 3.

0: třetí třídě mezi Pištínem a Zlivý na Českobudějovicku. Ostatní by už měly být odstraněny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak hezké středeční ráno. Politické procesy, kolektivizace, také železná opona a měnová reforma. Období let roku 1948 až 1953 připomene v Českých Budějovicích dvoudenní mezinárodní konference, o které více uslyšte za chvíli. Teď je tady Jakub Smolík.

0: Jednu z nejtemnějších etap československých dějin připomene v Českých Budějovicích mezinárodní konference Československo v letech 1948 až 1953. Historici a další odborníci budou ve státním okresním archivu dva dny mluvit o nástupu komunistické diktatury, politických procesech a také násilné kolektivizaci. Akci pořádají Ústav pro studium totalitních režimů, jeho České muzeum a také státní oblastní archiv v Třeboni. Ale my už teď jsme ve spojení s Kamilem Nedvědickým z Ústavu pro studium totalitních režimů, který nám o té konferenci řekne více. Pane Nedvědický, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Proč jste se rozhodli tedy zaměřit právě na období let 1948 až 1953?
1: Je to poměrně jednoduché, ta léta 1948 až 1953 byly zakladatelským obdobím komunistického režimu, kdy se vytvořily ty pilíře totalitního systému, pilíře vlastně ve všech oblastech života. No a s těmito pilíři komunistického totalitního režimu z let 48 až 53 se potýkáme dodnes.
0: Na jaké téma zazní přednášky?
1: Témata jsou velmi široká. Ta naše českobudějovická tradiční konference vždycky problematiku zkoumá z různých úhlů pohledu. Takže témata jsou jak tedy historická, tak i právní, sociologická, kulturní, celostátní i regionální. Opravdu ta témata jsou velmi široká.
0: Ona, ta konference, je mezinárodní, jak jsme mluvili o tom. Z jakých zemí přijedou odborníci a co může nabídnout pohled ze zahraničí?
1: Tak ona je mezinárodní v tom československém slova smyslu, protože kromě českých odborníků z České republiky vystupují experti ze Slovenska, což je důležité z toho úhlu pohledu, že zkoumáme společné československé dějiny, ale ten český i slovenský pohled bývají mnohdy odlišné, protože samozřejmě vnímají ty odlišnosti, které byly i v době Československa mezi českými zeměmi a Slovenskem. Vždycky ten zahraniční pohled umožní koukat se na problematiky, které my tady v České republice řešíme trošku jinýma očima. Očima těch, kteří také zkoumají tu problematiku, ale jsou samozřejmě nějakým způsobem determinováni tím svým pohledem ze zahraničí, v tomto případě tedy z toho blízkého přátelského slovenského zahraničí.
0: A pane Nedvědický, budete se vy odborníci také věnovat událostem a příběhům tady od nás, z jižních Čech?
1: Ano, ano, jak jsem již říkal, ta konference se zabývá jak centrálními tématy, tématy bezpečnostními, tématy právními, procesech a podobných věcech, stranickými, jak fungovala komunistická strana, a ona se zabývá i regionálními tématy, takže návštěvníci konference mohou vyslechnout i informace o tom, nejenom jak to fungovalo v centru, jak to fungovalo v Československu jako celku, ale jak to fungovalo i v regionech, se zaměřením právě na jižní Čechy. A mohou zde vlastně slyšet, jak probíhalo třeba znárodnění, jakým způsobem lidé přijímali kolektivizaci, jak se dívali na to, že se vlastně mění úplně i ten kulturní prostor, že ta kultura je komunistickým režimem zglajšaltována. Takže těch témat je opravdu široká paleta.
0: No, říkal jste, že návštěvníci budou moc poslechnout si. Tak komu je vlastně ta konference určená? Pouze odborníkům, anebo může přijít také laická veřejnost?
1: Samozřejmě může přijít i laická veřejnost, budeme velmi rádi. Ta témata jsou přednášena experty, jsou odborná, ale samozřejmě velmi zajímavá, doufám i pro širokou veřejnost, takže budeme velmi rádi, pokud dorazí i veřejnost a poslechne si panely nebo části té konference podle vlastního zájmu.
0: Ještě, pane Nedvědický, připomeňte, kde najdeme souhrnný program, kde se to všechno bude odehrávat?
1: Tak souhrnný program je na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, pod ikonkou konference Československo v letech 1948 až 1953 a stejně tak na webových stránkách našich partnerů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, státního oblastního archivu Třeboň, státního okresního archivu v Českých Budějovicích.
0: Tak tady už jen doplním, že o dvoudenní mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích nás informoval Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů. Pane Nedvědický, děkuji a přeji hezké chvíle tady u nás na jihu v Českých Budějovicích.
1: Také děkuji, hezký den vám i posluchačům.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme zataženost s deštěm na většině území kraje. Teploty se za poslední 2 hodiny nezměnily. Stále se nejčastěji pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia, na Šumavě kolem 8 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo a déšť. Teplota 13,4 stupně Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní, 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženost deštěm, teplotu 7,5 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne nám stále vydrží to zataženost deštěm. Teploty příliš nebudou stoupat, maxima se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů, takže bude poměrně chladno. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na západní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra bude také chladněji?
2: Bude stále chladněji, ty teploty noční se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a maxima budou trošku vyšší, ale pořád chladno, mezi 15 až 18 stupni, na horách kolem 12 stupňů. V noci bude stále zataženo s deštěm, během noci potom strážek bude ubývat a k ránu se začne protrhávat i oblačnost. Zítra přes den bude tedy převážně oblačno, s přehánkami nebo s občasným deštěm na většině území kraje a odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky budou úplně ustávat. Během noci, dnešní noci tedy, bude sílit vítr na mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer potom bude opět slábnout. Biopředpověď na zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Během noci se od západu bude opět zatahovat. Přehánky nebo občasní déšť se během noci budou vyskytovat pouze ojediněle na Šumavě. Potom v pátek dopoledne se pak srážky od západu rozšíří na celé území kraje. Minima se budou pohybovat kolem 7 a maxima kolem 13 stupňů Celsia, takže stále chladno. A vítr slabý jihozápadní, který odpoledne zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: V sobotu v první polovině dne bude zataženo nebo skoro zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne potom budou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti. Ty teploty budou o trošku vyšší, minima kolem 12 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 4 až 7 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. A večer bude vítr slábnout.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Petr Novák dospíval píseň Co je to láska 8,5 minuty před 9 hodinou. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová. Hanko, dobré ráno, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Hanka tu není náhodou, je tu, protože přišla do práce.
1: Je to tak, už to tak bývá, že chodíme do zaměstnání, ale v mém případě já o tom ani nemluvím jako o práci, Luboši, protože to je radost dělat něco takového,
0: Bodej,
1: co děláme my.
0: Letos nového se dozvíš?
1: Ano, přesně tak.
0: Stejně jako my teď se dozvíme, co nás čeká dopoledne.
1: Určitě, to všechno budeme předávat našim posluchačům. My jsme se třeba zeptali známé české zpěvačky Jitky Zelenkové na místa, kam ráda chodí, jezdí, kde ráda tráví čas a která jí přirostla k srdci. Budeme mluvit taky o tom, že stromy a keře můžou významně pomoct proti přehřívání měst. Příběhy našich sousedů, to je vzdělávací akce neziskové organizace Post Bellum, pokud někdo nezná, představíme a rádi uvedeme do souvislostí. No a třeba zazní i několik babských rad, jakou péči dopřát našim nechtům. A bude toho mnohem víc samozřejmě.
0: Teď jsem to chtěl říct, že to bude mnohem víc v jihočeském dopolední společně s Hankou Šoberovou. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Těším se.
0: Luboš Voráček, děkuje za vaši ranní pozornost. Za 7,5 minuty jsou tady zprávy, které připravuje Pavlína Fendeková. No a já se budu těšit pak ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli přesunům expertů navrhla šéfka úřadu vlády setkání s ministry, s odboráři chce vést dialog. Do centrální evidence psů budou zvířata registrovat místo úředníků veterináři. Výškař Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní maximum. Na jihu Čech bude zataženo se srážkami a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Bárta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Spuštění centrální evidence psů plánuje ministerstvo zemědělství. Registrace zvířat by měla být možná od 1. července. Databáze bude obsahovat identifikační údaje zvířete a informace o majiteli. Ministerstvo zemědělství tak chce předejít nelegálnímu obchodování se psy a efektivněji řešit vracení ztracených zvířat majitelům. Registrace bude placená a provádět ji budou veterináři. Pokračuje prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Petra Šinová.
2: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci. A je to za mě varianta, která nejvíce pomůže chovatelům samotným.
0: Lidé budou muset registrovat zvíře při přeočkování na vzteklinu, které je povinné jednou za 3 roky, nebo při čipování štěněte. Výsadba stromů a keřů pomůže obcím v česko-rakouském pohraničí s letními horky i suchem. Účinek zeleně na klima zkoumá projekt organizace Jihočeská Silva Nortica. Účinky rostlin na klima změří odborníci. Jak přesně zeleň na teploty působí, vysvětluje environmentalista Jan Pokorný.
3: Když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak se vypařuje voda. Máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie. To na té malé obci neuděláme, na té malé obci můžeme udělat plochy, které jsou mnohem chladnější a přesto se tam nějaká ta voda otočí a máme mlhu. A třeba potom nemáme tak otevřenou oblohu v noci a nezmrzne nám ovoce.
0: Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonio Gaudího, který ji navrhl.
1: Sport.
0: Výškař Jan Štefela si na mítinku Kladnohází vylepšil letošní maximum, skočil 225 cm, díky menšímu počtu oprav ho ale předčil Němec Poty. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
4: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat.
0: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Sičaková a kladivář Mil Sivčuk.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zataženo, postupně na celém území kraje déšť, teploty maximálně mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje mezi Pištínem a Zlivý na Českobudějovicku a pozor také na silnici číslo 20 u Písku. Na vozovce tam leží barel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré jihočeské dopoledne, dneska 10. června a venku to v mnoha místech republiky vypadá spíš na deštník než na sluneční brýle. I tak vám přejeme příjemný start do nového dne. Dnešní datum nám připomíná jednu z nejsmutnějších událostí českých dějin. Před 84 lety byly nacisty vyhlazeny Lidice. Symbol utrpení, ale také odvahy a nezlomnosti. Na jejich oběti dneska vzpomínáme. A připomeneme si několik osobností narozených právě 10. června. V roce 1949 přišel na svět zpěvák a skladatel Karel Zich. Nezaměnitelný to hlas české populární hudby. Narozeniny má taky zpěvačka Marcela Holanová nebo herec a daber Zdeněk Machdal. A vzpomenout můžeme i na skvělého herce Vladimíra Dlouhého, který by dnes oslavil 68. narozeniny. Ať už vás dneska čeká práce, cesta na výlet, nebo jen klidné dopoledne doma s kávou, přejeme, aby vám utekl co nejpříjemněji a pokud vám do něj budou bubnovat kapky deště. Třeba jen připomenou, že i červen umí být občas trošku poetický. Hanka Šoberová přeje dobrý a ničím nerušený poslech od mikrofonu.

0: Co takhle, přátelé, zkusit si natočit reportáž, rozhovor, zmapovat příběh člověka, o kterém jste přesvědčeni, že má ostatním co sdělit. Jde to a žáci jihočeských škol a gymnázií si to mohli sami vyzkoušet, a to i v našem rozhlasovém studiu v Českých Budějovicích, natáčeli totiž příběhy našich sousedů, což je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvartet víceletých gymnázií. Přímo za hlavními aktéry z gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře se s mikrofonem vydal redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Hana Štefanová se narodila v roce 1932 v Krušných horách. Začátek její školní docházky poznamenala druhá světová válka.
2: Jsem nastoupila do první třídy a chodila jsem tam celkem jenom 14 dní a museli jsme se z pohraničí vystěhovat.
1: Rodina se tedy přestěhovala do Heřmanček na vlakovou stanici, kde tatínek pracoval jako přednosta. Na konci války se chtěla malá Hanka spolu s ostatními dětmi zapojit do odstraňování německých nápisů.
2: Strhávali jsme jízdní řády, což byla teda pěkná pitomost.
3: Životní příběh Hany Štefanové, z něhož jste slyšeli ukázku, natočila pro projekt Příběhy našich sousedů Anna Skalická. A měla k tomu pádný důvod.
4: Ono je i docela těžký najít nějakého toho pamětníka, ale mě, jakmile jsem se do toho přihlásila, tak jsem byla, jo, to je naše babička Hanička. Ona je neskutečně sečtělá a hrozně krásně mluví. A právě vždycky, když se dělá nějaký rodinný sešlosti, tak vždycky ona se hrozně jako chtěla rozpovídat a vždycky tam povídala o tom svém dětství a tak, ale ona potom většinou, jako jak přibývaly hodiny a taky nikdo moc už potom neposlouchal. Tak nějak jsem jako podvědomě věděla, že ona se na to hrozně hodí, na ten projekt. A jsem vlastně strašně šťastná, že se to fakt povedlo.
3: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Více už vedoucí rozhlasových workshopů Lucie Hochmanová.
5: Oni nahráli vzpomínky pamětníka, vytvořili si scénář pro krátkou reportáž. Sem do Českého rozhlasu České Budějovice teď na jaře, v tom jarním termínu, přijde celkem 15 týmů dětí ze základních škol, středních škol a gymnázií. Jsou to týmy z Českého Krumlova, z Tábora, z Jindřichova Hradce a z Písecka. Oni si přinesou nahrávku, přinesou si ten scénář a my tady společně projdeme scénář, načteme ty jejich pasáže jako průvodců v té reportáži, nahrajeme je a potom společně poskládáme tu výslednou reportáž.
3: Snahu studentů gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře okomentoval i jejich učitel Roman Buchcer.
6: Já jsem byl nadšený, jak pracovali. Je to super vidět, hlavně ta výsledná práce, tak pro mě jako začínajícího pedagoga je to velká motivace a jsem hrozně rád, že jsme se zúčastnili tady toho projektu.
3: A byli jste už někdy přímo v nahrávacím studiu a zkoušeli jste si už někdy něco takhle natočit, sestříhat, smixovat?
6: Vůbec ne. A vlastně vidět tu práci, jak to funguje a jak to z toho postupně leze, tak je to opravdu zajímavý.
3: Co bude s výslednými reportážemi dál, dodává Lucie Hochmanová.
5: Tu děti budou prezentovat na závěrečných prezentacích, které jsou vždycky společné pro to dané město, takže Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek. A zároveň tady ty hotové reportáže budou k poslechu na webu Příběhy našich sousedů, kde vlastně všechny ty zpracované příběhy za celou dobu, kdy projekt funguje, jsou dostupné a každý se tam může poslechnout tady ten příběh.
3: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
0: A jak v reportáži zaznělo, každá škola si připravuje vlastní prezentaci natočených rozhovorů a reportáží. Gymnázium Pierre de Coubertina v Táboře ji připravilo na čtvrtek 11. června za účasti natáčených pamětníků, rodin autorů i veřejnosti. A to v 17 hodin v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební na Maredově vrchu v Táboře.

Přežila 3 roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23letá jihočeška Anežka Pecháčková má za sebou přes 3 000 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila taky posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat přes 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arpida. Nejen o zážitcích z cesty si s Anežkou Pecháčkovou popovídáme ve středu 10. června. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Tak to byla kapela Kryštof, písnička Život je krásný a já věřím, že i ten váš život krásný skutečně je. A věřím, že ho má hezký Jitka Zelenková, protože právě rozhovor s ní uslyšíte v následujících minutách. Jestli pak víte, co mají společného města Brno, Praha, Rakovník, Poděbrady a Třeboň. Tak pro zpěvačku Jitku Zelenkovou jsou to právě ta místa, k nímž se vážou etapy jejího života. Merce Nezvalové to řekla pro náš pravidelný seriál právě v Třeboni, kam pravidelně do zdejších lázní každý rok zajíždí.
1: Místa v srdci.
2: Tak vážení posluchači, já vás moc zdravím a moje místa v srdci jsou jasně daná a je jich několik. Je to zaprvé Brno, kde jsem se narodila, což je nádherné město. Je to Praha, v které žiju. Je to Rakovník, v kterém jsem vyrůstala u babičky a u dědy. Jsou to Poděbrady, kde jsem začala zpívat. A je to Třeboň, kam jezdím každý rok a jezdím se sem léčit do aurory a léčit, ani ne tak jako léčit, spíš rehabilitovat a dávat se takzvaně dokupy. A jezdím sem každý rok a absolutně to tady miluju, miluju. Jihočeský kraj a Třeboň, no to je prostě moje srdcovka.
3: Je pravda, že když je člověk v lázních, tak má i odpoledne spoustu volného času, tak třeba chodíte na procházky, nebo si třeba půjčíte kolo, nebo koloběžku, nebo brusle.
2: To vám řeknu, zase ono tolik volného času není, protože já jsem si toho nabrala poměrně hodně. Já chodím například každý den hodinu cvičit do tělocvičny a půjčuju si kolo, což jsem, já už jsem tady teď druhým týdnem a ještě jeden týden budu, ale já jsem to dost nestíhala, protože jsem musela několikrát odjet do Prahy za povinnostmi, pochopitelně. Ale jinak si půjčuju kolo a mám to ráda zejména, protože to je rovina a já nesnáším kopce totiž. Takže tady krásně já jezdím na pohodu a mám ráda romantiku a přírodu a ráda se kochám zrovna, tak já jsem zapomněla ještě na jedno místo, které je blízké mému srdci a to je Harachov, protože já miluju běžky, čili kolo, běžky, to jsou dva takový jako lážo, plážo, pro mě lážo, plážo sporty, který miluju, ale Třeboň, no tak není jediný rok, kdybych se tady neobjevila.
3: Předpokládám, že už jste přešla z toho klasického biokola, jak říká moje dcera Kateřina, na elektrokolo.
2: Nikdy. Já jsem si jednou v životě půjčila tady elektrokolo a neuvědomila jsem si, že když do toho opravdu šlápnete, takže se to hrozně rychle rozjede. A jela jsem po hrázi rybníka Svět a měla jsem kšiltovku a ze mnou byl veliký

0: tak já moc nerelaxuju, já jsem jezdím opravdu si dávat tělo dohromady a drží mi to pak celý rok.
1: Mě by zajímalo, a možná i naše posluchačky a posluchače, jak relaxujete třeba v Praze?
0: Abych vám pravdu řekla, nebudete tomu možná věřit, ale když mám volno, tak nerada se zúčastňuji společenských akcí. Opravdu to už musí být, že mě někdo pozve, anebo že opravdu jdu na nějakou dobrou kulturu, ale jinak jsem pes domácí a nejradši s sebou takzvaně fláknu na gauč, dívám se prostě na televizi, listuju si v časopisech, nebo si čtu, nebo se dívám na videa, nebo prostě vyloženě se válím a já mám v Praze na Vinohradech takovou pidi terásku, takový výřez do střechy a když je léto, tak já to tam mám hrozně ráda. Ale opravdu, když mám volno, tak cíleně lenožím.
1: A máte ještě nějaký cestovatelský sen, kam se podívat?
0: Mám, byla jsem taky díky Amfoře, což je seskupení fotbalové, v mnoha zemích. Byla jsem v Paraguaji, byla jsem v Chile a v různých Brazílii a já nevím, kde všude ještě, ale nebyla jsem, a tomu nikdo neuvěří, nebyla jsem v Paříži. Takže mám ráda také Rakousko, rakouská jezera a ráda se dívám na romantické filmy, kde jsou Alpy. Třeba například na můj oblíbený seriál Doktor z hor. Je to u mě všeobecně známý. Takže ráda tam jezdím, ale v Paříži jsem nebyla a je to opravdu můj sen. Zatím se mi to nepovedlo.
1: Tak já vám držím palce, aby se vám to povedlo. Ano, ano. Zpěvačka Jitka Zelenková pro Český rozhlas České Budějovice, Mirka Nezvalová, Střeboně, kde si Jitka Zelenková dává dohromady své tělo a příliš nerelaxuje, ale naopak hodně si užívá procedur a vůbec jíst na kole.
0: Užívám si hlavně Třeboně a atmosféry Třeboně a lázní Aurora a strašně ráda a zdravím všechny jeho Čechy a zdravím v Českých Budějovicích kapelu, která se jmenuje Metroklub Big Band, kteří fantasticky hrajou a doprovázeli mě tady v Třeboně a taky v Trhových Svinech. Takže zdravím tuhle tu kapelu.
1: Ano, a ještě jednou pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Ano, to byla Mirka Nezvalová a Místa v srdci, dneska natočené společně s Jitkou Zelenkovou. Příští týden vás na svá oblíbená místa pro změnu pozve Zbyněk Vyčar, ředitel Vinařského fondu České republiky, tak si to nenechte ujít.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dneska už si to asi těžko představíme, ale byly doby, kdy založené nové vesnice nebylo nic tak výjimečného. Včetně názvu Nová Ves, proto máme v republice tolik vesniček podobného jména. V jihočeské Vlastivědě si ale připomeneme, jak je možné, že se z takové nové vsi mohl v jižních Čechách stát z ničeho nic Temešvár. No, poslechněte si to v našem jihočeském dopoledni. Ale muziku, tak o tu vás neochudíme. Karel Gott, anebo teď následující muzika kapela Pengles. Hezké dopoledne.

Na jihu Čech toho máme opravdu hodně. Třeba Temešvár. Přesněji dva Temešváry. Jak k tomu došlo, to si řekneme v jihočeské vlastivědě. Při cestě z Písku do Tábora můžeme mít na chvíli pocit, že jsme se ocitli v Rumunsku. Nedaleko Podolského mostu nás totiž přivítá obec Temešvár, která se jmenuje stejně jako významné město v rumunském Banátu. Kde se ale takový název vzal v srdci jižních Čech? Odpověď se skrývá v datu vzniku vesnice. Patří totiž k novějším osadám. Vznikla v letech 1716 až 1717 na panství Chřešťovice v místě dřívějšího panského dvora. Vrchnost si spočítala, že se jí dvůr nevyplácí a že je málo robotníků, kteří by na něm pracovali. Proto nechala jeho pozemky rozdělit mezi 11 poddaných. První chalupa vyrostla opodál už v roce 1716, ale hlavní parcelace nastala o rok později. Jedno nové obydlí bylo zřízeno z dřívějších obytných místností dvora, druhé z volské maštale, další dva byty vznikly přepůlením stáje pro jalovice. Šest chlup pak nechala vrchnost postavit zcela nově. Na pomyslné mapě jižních Čech se tedy zrodila nová osada, která zprvu dostala název Nová Ves. Ale takových se tehdy rodilo víc, jméno nebylo originální. Habsburská monarchie navíc tehdy oslavovala dobytí města a pevnosti Temešváru, které bylo roku 1716 po 164 letech osvobozeno od turecké nadvlády a znovu připojeno k Uhrám. Název se stal malou jihočeskou oslavou tohoto důležitého vítězství. A abychom byli přesní, nebyl jediný. Druhá vesnička jménem Temešvár byla tehdy založena mezi Táborem a Mladou Vožicí.

0: české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. A přátelé, což takhle zasoutěžit si s námi o knihu? Myslím, že na léto se bude hodit. Cestujete rádi a byli jste už někdy třeba v Amsterdamu? Tak potom si při čtení knížky autorky Kate Frost Láska v Amsterdamu, kterou vydalo nakladatelství Kazda, určitě živě připomenete místa, která jste navštívili. A pokud se tam teprve chystáte, máte skvělou příležitost dovědět se třeba, která cukrárna je vyhlášená, kam si zajít na skvělý oběd nebo kterou památku určitě nevynechat. Právě do kulis tohoto města je zasazen příběh hrdinky k Iris, která je postavena svým přítelem Willem před skutečnost, že pokud s ním chce nadále být i po 7 letech vztahu, musí opustit svoji práci a z Anglie se přestěhovat do Amsterdamu. Tam totiž dostal novou práci. Jak to dopadne? No, název románu Láska v Amsterdamu sice napovídá, jak celý příběh dopadne, ale v čí prospěch? Iris nebo Vila? Jasné je to, že tahle knížka z nakladatelství Kazda je určená všem, kdo mají rádi romantiku, naději, přátelství, nové začátky a třeba i druhé šance. Zasoutěžit si o tuhle knihu můžete s námi právě teď. Jednoduché zatelefonovat na 22 155 44 11 a správně zodpovědět mou otázku. Kdo tam? Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den, tady je Marie z Interka.
0: Marie, byla jste někdy v Amsterdamu?
1: Nebyla.
0: Nevadí, ale můžete tipovat. Amsterdam bývá označován jako město kanálů a já se ptám, kolik jich přibližně protíná historické centrum. Mám tady pro vás možnosti 65, 100, 165 anebo 265. Která odpověď je podle vás ta správná?
1: Já myslím, že těch 65.
0: 65 byste si tipla. Víte, že to není ono, to je málo. Je to málo, je jich víc, ale vám děkuju za telefonát. Mějte se moc hezky a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Tak přátelé, tohle správná odpověď nebyla, ale další z vás má tím pádem šanci dovolat se k nám a zkusit štěstí a vysoutěžit si knížku, která myslím, že se na letní čtení bude vyloženě hodit. Tak, kdo tam? Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den, tady Věra.
0: Věrko, zdravím i vás. Tak jaký pak je váš tip? Kolikže těch kanálů v Holandsku vlastně je? No, tím historickým centrem samozřejmě.
2: Ano, já bych řekla 165.
0: Vy byste řekla 165. Je to tak. Vy jste v Amsterdamu někdy už byla?
2: Nebyla nikdy.
0: To nevadí. To aspoň víte, kolik že kanálů mají v historickém centru tohoto města a není všem dnům konec. Třeba se tam někdy podíváte, anebo třeba někam jinam, třeba do Keukenhofu, kde mají nádherné tulipány. To už bude ale na vás. V každém případě knížka Láska v Amsterdamu je vaše. Já vám gratuluji k jejímu zisku. Mějte se hezky a hlavně vydržte mi na telefonu, ať se domluvíme o předání té knihy. No a u nás zase někdy naslyšenou.

0: Stromy a keře můžou pomoct proti přehřívání měst. Teplotu ve svém okolí dokážou snížit až o několik stupňů. Využívá toho projekt Plants for Cooling, do kterého se zapojily české i rakouské obce.
1: V Českém Rudolci zastavila dodávka. Ondřej Koucký ze společnosti Jihočeské zahrady s kolegou přivezli rostliny, na káře naložený velký strom.
2: Přivezli jsme takový větší buk červený.
1: V rohu už jsou vyložené keře.
2: Ano.
1: Tak se jenom podívat.
2: První druh je kalina obecná a tí další 15 je kalina tušalaj.
1: Jako první přijde na řadu buk červený.
2: Ano, ano.
1: Ten je zatím přikurtovaný na přívěsném vozíku. Tady má takovou peřinku z drky dřevěné, aby se mu dobře cestovalo. Odkud přijel?
2: Ze Strakonic.
3: Já vezmu nůž, rozříznem korunu, ať se to rozvětví.
1: Na výsadbu před obecním úřadem se vyšla podívat i nezávislá starostka Petra Malá, která teď bude mít krásný výhled do zeleně. To ale nebyl asi ten hlavní důvod, proč tady ty keře přibydou.
4: My se vlastně setkáváme pravidelně se členy Silva Nordica sdružení a tam nám různě představují různý projekty. Teď nám představili tento projekt Plants for Cooling a mně se na něm líbilo, že spojuje jak klimatické změny, a to především dlouhodobý sucho, se kterým se tady zrovna potýkáme, i přehřívání těch veřejných prostor. My fakt se tady potýkáme s dlouhodobým suchem, jak v zimě, tak v létě.
1: Projekt Plants for Cooling není pouze o výsadbě stromů a keřů v obcích, ale má ještě spoustu dalších součástí. Vysvětluje Martina Petrová ze Spolku přírodní zahrady.
5: V jedné části se soustředí na výzkum popínavých rostlin a jak které druhy popínavých rostlin vlastně pomáhají více chladit. A právě ten chladící efekt je velkou součástí toho projektu a hlavně tedy jeho měření. Když srovnáme stromy konkrétně třeba, tak jsou to určitě více listnaté než jehličnaté stromy například.
1: To, že rostliny ochlazují své okolí, tak není jenom dojem, který z toho třeba máme, ale je to potvrzené i vědecky. Věnuje se tomu například docent Jan Pokorný.
6: Je to stará lidská zkušenost, že si lidi sednou pod strom a je tam stín. Když je plný sluneční svit, tak jde až 1000 W na metr čtvereční. A buď to tomu nabídneme černou plochu, ta se ohřeje a má to 50-60 stupňů, sálá to na nás, nebo tomu nabídneme vyšší trávník. My, když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak vlastně se vypařuje voda. Máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie.
1: Do projektu Plants for Cooling se zapojily české i rakouské obce. Z Českého Rudolce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Krajská zdravotní dokončila vyšetřování loňského úmrtí dvou novorozenců v porodnici v Litoměřicích, odhalilo drobná pochybení. V Soběslavi vykácí nebezpečné vzrostlé stromy v parku u kostela svatého Marka. Studentka z Třeboně se stala sklářskou mistryní světa. Na jihu Čech bude zataženo se srážkami a teplotami do 15 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Slava Kučerová.
2: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace dokončený 9. prosince loňského roku identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
0: Druhá kontrola pak prokázala dostatečné technické vybavení oddělení a poukázala na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Některé vzrostlé stromy zmizí z parku u kostela svatého Marka v Soběslavi na Táborsku. Podle dendrologů je uvnitř hniloba a je potřeba je pokácet. Jedná se o přibližně 20 různorodých dřevin. Nápady na další úpravu parku mohou teď obyvatelé posílat radnici.
3: Park hodně využívají i děti ze sousední mateřské školy, kde je ředitelkou Eva Kuklova.
4: Tadyhle zrovna ty sousední stromy jsou hodně velký a hodně z nich padají větve. Ale pokud děti chodí parkem a chodí tudy, tak prostě ty cestičky jsou hodně zapadené.
3: Město nechalo vloni zpracovat dendrologický posudek, přesto bude podle místostarostky za ODS Aleny Krejčové ověřovat nutnost kácení.
5: Některé dřeviny vykazují opravdu špatný zdravotní stav, začínají hnilobné jevy u kořenů těch stromů, někde máme dvojáky, které budou vyžadovat asi ochranou vazbu.
3: V ozdravování parku bude Soběslav pokračovat na podzim. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
0: Kateřina Lejsková z obchodní akademie střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třeboni vyhrála mistrovství světa v broušení skla. 11. ročník soutěže pořádala nižborská sklárna Rikl o uplynulém víkendu. I druhé místo patří studentce z Třeboně, a sice Simoně Slepičkové. Za třeboňskou školu se do soutěže přihlásilo celkem 5 studentů a studentek.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zataženo, na celém území kraje déšť, teploty maximálně mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor, ale dávejte u hranic nedaleko Dvorů nad Lužnicí na hranici Českobudějovického a Jindřichohradeckého okresu. Pohybují se tam ovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak i ovce se rozhodly vydat se na špacírek, tak opatrně na silnicích, ať už jedete, kam jedete. Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je stále s vámi a Hanka Šoberová vás zdraví od mikrofonu. Jestli pak víte, že hřbitov v Horní Vltavici na Prachaticku se dostal i do básně Jaroslava Seiferta. Slavný básník do této části Šumově rád jezdil, ale k místnímu hřbitovu se váže mnoho dalších zajímavých příběhů. A my vás s nimi seznámíme. Zůstaňte.

0: Je tam pochovaný německý voják i s granáty, král šumavských hajných Walter Paleček, a dostal se i do básnické sbírky Jaroslava Seiferta. Řeč je o hřbitově v Horní Vltavici na Prachaticku a jak zjistil náš regionální stopař Petr Kubát, k tomuto místu se pojí spousta zajímavých příběhů a osudů. A tak jsme s Petrem ve spojení. Petře, pěkné dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne. Já jsem byl na hřbitově v Horní Vltavici v pondělí, kdy bylo krásné počasí, svítilo sluníčko. Dneska po celém kraji prší, věřím ale, že i tahle pošmurná, upršená atmosféra by tam vytvořila docela zajímavou kulisu na tom hřbitově. A právě to silné genius loci tohle místa zaujalo i Jaroslava Seiferta, jak jsme naznačili. Slavný básník totiž jezdil na rekreaci do sousední Zátoně a chodil mimo jiné meditovat právě na hřbitov k těm opuštěným a chátrajícím hrobům staré německé Šumavy. A právě tam se zrodil jeho docela známý verš A co je smutnějšího nežli hrob, který je hrobem hrobu. Ta báseň s názvem Hřbitov v Horní Vltavici se objevila v rozšířeném vydání jeho sbírky Přilba hlíny. A hned vedle hřbitova měl na faře letní byt herec Zdeněk Štěpánek. S druhou ženou Soňou a se dvěma syny tam pobýval vždycky od jara do podzimu. A Soňa Štěpánková je dokonce na základě svého přání na hřbitově pochovaná. Na té faře teď žije spisovatel a vedoucí Volarského kulturně informačního centra Jaroslav Pulkrábek. On popisuje zajímavosti ze staré Šumavy a věnuje se mimo jiné právě taky šumavským hřbitovům. Ukázal mi místo v pravém horním rohu, kde je pohřbená mladá židovská dívka, jedna z obětí známého Volarského pochodu smrti. A Jaroslav Pulkrábek k tomu dodává.
2: Ten pomník té neznámé židovce, který byl asi 18 let, tak postavili nadšenci ze Znojma a je postaven z kolejnic a pražců, který mají symbolizovat ten transport toho koncentračního tábora. A taková zajímavost, ta kolejnice byla vyrobená pro trať Plzeň České Budějovice v druhé půlce 19. století, takže to prostě originální kus železnice z této trati.
1: A Jaroslav Pulkrábek taky upozorňuje ještě na jedno místo na hřbitově, které dodnes skrývá tajemství.
0: Petře, kdo další je ještě pohřbený na hřbitově v Horní Vltavici?
1: Tak já ještě doplním, že teď měl promluvit Jaroslav Pulkrábek, který by řekl, že na místě je pohřbený ještě německý voják z druhé světové války.
0: No Petře, ho to tedy necháme říct, co ty na to.
1: Dobře.
0: Je to tady.
2: Je tam třeba pochován německý voják, který tam pohřbili na konci války, tak jak byl, s municí s granátama. Ležel tam 2 roky, když úřady zjistili, že se stalo něco nepatřičného, tak to vyšetřovali a nařídili to místo označit, aby se tam nekopalo, protože tam byly ty granáty. V 50. letech hřbitov spustnul, zarostl a dneska už nikdo netuší, kde ten hrob může být, takže jednou, až budou kopat nějaký nový hrob, tak se možná budou divit.
0: Takže ještě někdo další, Petře?
1: Jsou tam ještě zajímavé další místa. Leží tam třeba, taky jak jsme naznačili, tělo krále šumavských hajných, jak se přezdívalo Valtrovi Palečkovi, který zemřel v roce 1967. On působil jako hajný ve službách Schwarzenbergů na Borových Ladech a Filipově Huti a proslul jako nekompromisní bojovník proti pytlákům. Na odlehlé Roklanské chatě u bavorských hranic se dostal do několika ozbrojených střetů s bavorskými pytláky, a po jednom z nich mu dokonce hrozila pomsta a tak musel být se svou rodinou dočasně odsunutý na Třeboňsko. No ale zásadní událost jeho života se odehrála v roce 1937 na Březníku. Hned druhý den po nastěhování do tamní hájovny byl při obchůzce revíru postřelený ze zálohy dozad a v plicích mu pak zůstalo už po zbytek života přes 20 broků. On přežil a dál sloužil v šumavských lesích. A Walter Paleček se stal mimo jiné i předlohou pro Polesného Palečka ve slavném komunistickém filmu Král Šumavy jako symbolický záporný hrdina představující temnou minulost pohraničních lesů. No a pak je tam na hřbitově taky pohřbený třeba majitel slavných šumavských skláren Wilhelm Králik a celá jeho rodina.
0: Petr Kubát. Petře, díky moc za zajímavé informace. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak ten dnešní den nabídne v jižních Čechách pestrou směs hudby, divadla, tance, ale i setkání s historií. My začneme pozvánkou do Vodňan. Tam se v kavárně Magnet rozezní od 3 hodin odpoledne vodňanské harmoniky a nabídnou příjemné posezení s hudbou, která umí pohladit a rozveselit. Milovníci divadla můžou zamířit do Třeboně. V divadle Jeká Tyla se v 7:30 večer rozjede situační komedie Velká zebra aneb Jakže se to jmenuje. V hlavní roli se představí Ondřej Vetchý a o záměny i nečekané situace nebude rozhodně nouze. Jinak taky zámek Kratochvíle dneska večer nabídne krásnou kulisu pro hudbu. Od 7:30 zaspívají soubory Berušky, Netoličtí vrabčáci a Allegro chor. Vstupné zůstane dobrovolné a atmosféra zámeckého nádvoří slibuje příjemný letní podvečer. Do kina Portič v Písku zamíří v 6 hodin večer dokument De Recidiva. Snímek sleduje turné poprokové kapely Highland po českých věznicích a dnešní premiéru doprovodí i setkání s tvůrci. No a pokud máte rádi knihy a dobré vyprávění, můžete se večer vydat do Plavu u Českých Budějovic. V hostinci na ostrově začne ve 20 hodin autorské čtení a taky beseda se spisovatelem Janem Štiftrem. Dobrou zábavu! Mezinárodní festival Tanec Praha letos opět zamíří taky do jižních Čech, co nabídne publiku v Českých Budějovicích, v Jindřichově Hradci nebo Volyni a proč se současného tance nemusí bát ani úplní nováčci, to povíme za chvilku.

0: rok se snažíme stejně jako letos dovážet to nejzajímavější, takové věci, které nás překvapí, potěší, pohladí na duši. A zároveň chci říct, že současný tanec, někdo se může trošku bát, jestli tomu bude rozumět, vůbec to o tom není. Současný tanec dává obrovský prostor divákovi. Může si tam doplnit vlastní emoce, vlastní fantazii a to je na něm krásný.
1: Jižní Čechy jsou součástí festivalu už dlouhodobě. Čím jsou pro vás České Budějovice, Jindřichův Hradec nebo třeba Volyně zajímavé?
0: Tak Jižní Čechy, to je moje srdeční záležitost. Tatínek byl z Kamenice nad Lipou, takže Hradec není daleko. Kousek od Volyně bydlí moje sestra a České Budějovice jsou prostě nádherný. Jezdím vodou Vltavou, takže pro mě Jižní Čechy jsou prostě srdeční věc.
1: Současný tanec má někdy pověst něčeho složitého nebo elitního. Platí to ještě dneska?
0: Určitě ne. Současný tanec, to je mix různých žánrů, kde můžete potkat novocirkusáky, můžete tam vidět zajímavé výtvarné projekty a v neposlední řadě street dance, hip-hop, všechno to, co nás nabíjí energií.
1: Které letošní jihočeské projekty byste označila za události, které by si diváci rozhodně neměli nechat ujít?
0: Tak pro mě je to určitě francouzská skupina Mazofreten, která je takovým náhodným, ale už dlouhodobě fungujícím se skupením tanečníků, kteří dělají různé právě styly streetu, hip-hopu a jsou neuvěřitelní. Jsou tam různí mistři světa v různých stylech, ale zároveň jsou vedeni dvěma z nich choreografy, kteří tomu dávají scénický tvar a ucelenost. A my jsme strašně rádi, že se nám podařilo tento soubor dovést i do Budějek a protože vystupuje už dneska a počasí nám úplně nepřálo, tak jsme to přesunuli ze Sokolského ostrova do tanečně kulturního centra Gerbera, kde posunuli jsme začátek z 6. na 18.15, aby to všichni lidi stihli, kdyby šli na Sokolský ostrov. A musím říct, že to je naprosto výjimečné. Já jsem to viděla na velké scéně v Darmstadtu. Byla jsem úplně uchvácená, měli standing ovations a samozřejmě na konci z toho je spontánní společný taneční parket.
1: Ano, Gerbera v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, jenom pro ty, kteří by náhodou nevěděli, 18. hodina, 15. minuta. Jinak ten festival přiváží taky několik vlastních koprodukcí. Proč je pro vás důležité nejenom hostit zahraniční soubory, ale i podporovat vznik těch nových projektů?
0: Já myslím, že to je velmi zásadní role festivalu, aby inicioval s mezinárodní spolupráci našich umělců se zahraničními. A to se podařilo v mnoha případech. Letos jsou to právě Pradleny. Tento vtipný název si vymyslel takzvaný Holektiv, který je známý svým novocirkusovým uměním, ale pod vedením Veroniky Poldau-Friedelbauchové, která mimochodem v Jihočeském divadle také působila, dali dohromady velice krásnou takovou family-friendly hříčku a uvidí diváci zítra na Vodáckém centru na kanále, ale také bude v Jindřichově Hradci 15. června na dvoře místní Zušky.
1: Nutno říct, že program myslí taky na děti a mladé publikum. Co jste pro ně připravili?
0: Já musím říct, že krásná premiéra už bohužel proběhla ve Volyni 5. června. Bylo to Tajemství měsíčního svitu, kde zve nejmladší diváky, předškoláky Jana Reutová do světa naprosto magického. A určitě se s ní vrátíme příští rok do dalších jihočeských měst. Ale také můžu pozvat na velmi zajímavý workshop, který bude zítra a bude ve Výměníku od 18.30 a povedou ho naprosto famózní izraelské tanečnice. A nebojte se, že jsou famózní a profesionální, protože je to samozřejmě i pro všechny, co se zajímají jako amatéři o tanec.
1: Co byste si, paní Krojcmanová, asi nejvíc přála, aby si diváci z toho letošního jihočeského programu festivalu odnesli?
0: Já myslím, že to je ta pestrost zážitku. Každé představení je absolutně jiné. Přesahuje do jiných žánrů a myslím si, že také nás nabíjí optimismem, energií a takovou chutí do života a to si myslím, že má tanec přinášet.
1: Festival Tanec Praha dorazí na jih Čech a pozvala nás na něj ředitelka a zakladatelka Ivona Krojcmanová. My za to moc děkujeme za pozvání. Ať se všechno podaří podle vašich představ a mějte se hezky, hodně úspěchu a naslyšenou.
0: Děkuji moc krát a bojím se, že počasí nám bude už teď jenom příznivé.
1: Věříme, že ano. Mějte se fajn a naslyšenou.

Bývalý fotbalový rozhodčí Jan Jílek odřídil v první lize 209 zápasů. K jeho kariéře mu paradoxně v uvozovkách pomohla zlomená noha. Více řekneme v našem vysílání za malou chvilku, ale ještě předtím bych vám dopřála muziku. Co by na to? Vabě Daněk a písnička Na cestě. Jeden z nejznámějších hitů téhle tramské a folkové legendy. Píseň vyšla poprvé v roce 1984 na jeho přelomovém albu Rosa na kolejích. Tak tady je píseň Na cestě.

0: V následujících minutách bude hostem u mikrofonu fotbalový rozhodčí Jan Jílek. Možná nevíte, že i v době, kdy patřil mezi elitní české sudí, byl starostou jedné z jihočeských obcí. K mikrofonu teď už bývalého fotbalového rozhodčího pozval Kamil Jáša.
1: Bývalý fotbalista, fotbalový rozhodčí, fotbalový funkcionář, dokonce předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu, fotbalové asociace České republiky, starosta Holašovic a Jankova, zapomněl jsem na něco?
2: Ne, asi ne. Taky manžel, rodič, podnikatel,
1: tatínek.
2: Víceméně, přesně tak.
1: Jak se vám daří?
2: Daří se mi fajn, prostě je to trošku jiný, maličko bez fotbalu víc, trošku jiné aktivity, ale je to fajn.
1: Já bych se ale právě toho fotbalu rád držel. 15 sezon s Píšťalkou, předtím fotbalová kariéra, jak to všechno začalo?
2: 15 sezon s Píšťalkou v lize, ale celkově to bylo 25 let s Píšťalkou. Kariéra začala tak, že mi víceméně v Netolicích divizi zlomili nohu.
1: Jak začal vůbec váš vztah k fotbalu? Jako malý žáček jste hrával fotbal?
2: V Jankově, ano, tačka mě přivedl k fotbalu, jak to na vesnici bývá. Tačka byl dlouholetý hráč Jankova a prakticky tam nic jiného nebylo možné v té době.
1: A pak se pokračoval ve fotbalové kariéře?
2: Jsem víceméně hrál za dva kluby, chvíli jsem byl v Dynamu, ale to bylo opravdu epizoda velmi krátká. Pak jsem přešel zpátky do Jankova, odteď do Netolic, do divize, když Netolice zažívají největší slávu. A tam právě se mi přihodil jako úraz, kde jsem teda chtěl u fotbalu zůstat. Nevěděl jsem ještě, jestli zůstanu jako aktivní hráč, tak jsem se rozhodl, že bych zkusil pískání. A víceméně začal jsem dělat paralelně oboje, jak fotbal, teda jak hráčskou kariéru, kterou jsem dokončoval teda v Netolicích a v Jankově a vedle toho jsem pískal.
1: Máte speciální Píšťalku? Jak to vlastně vypadá na té vrcholné scéně, na nejvyšší úrovni? Máte i rezervní do zápasu?
2: Ano, mám rezervní Píšťalku, nebo měl jsem rezervní Píšťalku. Je to Píšťalka, která byla hodně okousaná, hodně zvaný je ta, ale jsem pískal na Foxky, to znamená, byly ještě další jako druhý.
1: Značka Píšťalek.
2: Ano, Fox 40 a byly Tornáda a další značky. Jsem pískal na Foxky a vždycky prostě jsem měl dvě Píšťalky u sebe. Měl jsem i samozřejmě dvoje karty, zápisníky, tušky. Co se mi stalo i, že mi Píšťalka vypadla. Vypadly mi propisky, vypadly mi i karty. Dokonce jednou jsem byl rád za ty náhradní karty, protože jsem si zapomněl v kabině. Takže jo, prostě bylo různých příhod a jiného, které se v té mojí kariéře staly, které by asi vydali na nějaký jako pěkný příběh.
1: Třeba dojde i na knihu. My se často ptáme fotbalistů na jejich nejvydařenější sezonu, nejpovedenější zápas, nejkrásnější gol, který si pamatují třeba celý život. Máte nejpovedenější zápas, co by rozhodčí?
2: Tak určitě jako těch zápasů bylo poměrně jako hodně. Vždycky ty zápasy, kdy se v rozhodčích nemluví, tak byly povedený. Když se pak mluvilo o rozhodčích nebo o mě, to bylo vždycky jako spíš k horšímu. Ale mám jako hezký vzpomínky na exponované zápasy Plzeň-Sparta, samozřejmě derby Sparta-Baník nebo Baník-Sparta, to je opačně. Byly tam hodně vyhrocené utkání, kdy se hrálo o titul Mladá Boleslav-Sparta. Boleslav tenkrát byla mistrem, dokonce porazila Spartu 2-0 na tom malém stadionu v Boleslavi. 5 000 oficiálně lidí, tak jich bylo snad 8 nebo 9 tisíc. Tam to bylo prostě fantastický. I na mezinárodní scéně byly krásné věci, třeba vrcholový turnaj U17, mistrovství Evropy. Byly tam některé zápasy před kole kvalifikací UEFA, velmi exponované utkání v Bělehradě, kde bylo víc policajtů než diváků. Takže bylo tam fakt, jako, musím říct, že to jsou jako hezký zážitky.
1: Doplnil teď už bývalý elitní fotbalový český rozhodčí Jan Jílek. Z Holašovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
3: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Ano, a my teď uděláme poměrně velký tematický skok od fotbalu k nechtům. Jejich vzhled vylepší nejen krémy a správná úprava. Babské rady vás naučí, jak mohou pomoci vejce, ořechy a nebo mléko. Ještě před 11. hodinou. Tohle je kapela Keks a písnička Jak děkuje se andělům. Krásné dopoledne.

0: Hygienické rady.
1: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Kylie Minogue byla jeho součástí. No a se mnou ve studiu už je v tuto chvíli Matěj Vodička. Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Dneska je tady šrumec u nás v rozhlase, protože přišel už dnešní host. Tak kdo jím je? A naše posluchači budou ten hlas znát, myslím.
1: Je to přesně tak. Naším dnešním hostem bude velmi milá mladá slečna, Jihočeška, Aneška Pecháčková, která natočila opravdu hodně desítek dílů svého seriálu a shodou okolností, pokud vím, tak včera se vrátila ze své pouti po Novém Zélandu, po kterém nachodila přes 3000 kilometrů. To si vůbec nedovedu představit.
0: Taky ne.
1: Ale myslím si, že až si sem sedne do té židle, začne povídat a začne mluvit, tak posluchači přesně poznají, kolik má Aneška energie. Má jí opravdu hodně i po těch třech tisících kilometrů, které ušla. Samozřejmě ta její pouť měla i velmi důležitý dobročinný rozměr, protože posluchači, jak sami ví, si mohli adoptovat její kilometry na pomoc centru Arpida. To všechno podrobně rozebereme.
0: Určitě ano. Aneška je tady dokonce s kufrem, všimla jsem si před vysíláním, nevím, jestli jede z letiště, nebo jestli nám v něm něco přivezla, ale my se necháme překvapit po 11. hodině s Matějem Vodičkou.
1: Naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1%. Palivo pro jadernou elektrárnu Temelín budou energetici skladovat v modernějších nádobách. Jan Kuchta poprvé trénoval s národním fotbalovým týmem v dějišti mistrovství světa. Na jihu Čech bude zataženo se srážkami a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Použité jaderné palivo budou energetici skladovat v nových, modernějších kontejnerech. Chtějí tím posílit spolehlivost systému skladování použitého paliva. Zásadní změnu přináší nová konstrukce a povrch vnitřní šachty, uvedl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
2: Dodavatel použil při modernizaci technologie, která se využívá i při výrobě samotných tlakových nádob reaktorů, což je pro nás známkou vysoké kvality a odolnosti vnitřního povrchu i při dlouhodobém skladování paliva.
0: 300 dřevin rostou nově v Písku a jeho okolí. Většinu z nich vysadili pracovníci městských služeb. Nejčastěji se jedná o duby, lípy, jabloně, hlohy, jeřáby, habry a nebo břízy. Nejvíc stromů přibylo podél nové cyklostezky od Smrkovic do Putimi a v lokalitě Nového dvora. Další místa zmiňuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
3: Zcela nové stromořadí se objevilo v lokalitě u Tří rybníků, kde silnici na Vohybal lemují jeřáby ptačí. Sázely se také nové sloupovité habry v urnovém háji na lesním hřbitově. Ve městě jsou zcela nové výsadby v Otavské, Pražské a Zborovské ulici a na nábřeží 1. máje.
0: Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků. Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
4: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
0: Korejský útočník Son Heung-min byl 10 sezon útočníkem anglického Tottenhamu. V posledních 2 letech nastupuje za Los Angeles. Čeští fotbalisté se do Guadalajary přesunou dnes večer našeho času.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zataženo s deštěm a teplotami mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 na hranici Jihočeského a Středočeského kraje havarovalo osobní auto. U Sudoměřic u Tábora dávejte pozor ve směru na Prahu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Víc jak 130 dní v divočině, tisíce kilometrů od domova a s tisíci kilometry v nohách. Tak přesně tuhle pouť má teď čerstvě za sebou Jihočeška Anežka Pecháčková. Ze svého putování se taky pravidelně hlásila posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. O zážitcích, o náročnosti, o pocitech, ale i o dobročinné sbírce, která byla součástí její cesty, si s ní budeme povídat už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k jeho poslechu. poslechu a přeji vám krásnou středu 10. června. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice dobře známá studentka a cestovatelka Anežka Pecháčková je naším dnešním hostem. Anežka si tady fotí studio, protože samozřejmě má zkušenost rozhlasové reportérky, ale ve studiu ještě úplně nebyla. Tak vítejte ve studiu, Anežko, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a já vás moc zdravím. Děkuju, Matěj.
1: Není zač. Už jste si zvykla na to domácí české prostředí, protože je to opravdu velmi čerstvé, co jste se vrátila vlastně, pokud se nepletu, tak včera teprve?
2: Je to tak. Musím říct, že ještě dospávám jetlag. Já jsem se vrátila, jako můžu říct, že včera jsem přišla opravdu konečně domů. Já jsem se vrátila už minulý pondělí odpoledne, jenomže já jsem se ještě řekla, že vyzvu veřejnost a že půjdu pěšky z Prahy, z pražského letiště do Českých Budějovic a že překvapím svoje rodiče a já bydlím tedy na Táborsku a pak samotné centrum Arpida, tak jsem tak učinila. V Arpidě jsem byla v pondělí a teprve včera jsem s batuškem došla domů a mohla jsem ho po 3/4 roce sundat ze zad.
1: No, nemáte dost. Evidentně ta cesta tady po Česku, to už asi pro vás byl jenom takový malý oddych, ne? Po těch víc než 3 000 kilometrech na Novém Zélandu.
2: To byste se divil, protože já jsem za celých 3 500 kilometrů neměla ani jeden puchejř a přijedu do Česka a udělají se mi 2 puchejře. A říkala jsem si, čím to může být a vlastně se za to stydím. A je to tím, že jsem už tak dlouho neměla vyprané ponožky, že byly tak spocený a tak mě dřely. A vlastně kvůli tomu jsem si udělala puchyře, takže to je taková pitomost a moje blbost.
1: Takový smutný příběh trošku nakonec, ale věřím, že to překonáte a držím palce tedy. Užíváte si teď ten nocleh v pohodlí domova i to, že nemusíte nachodit, řekněme, 100 kilometrů týdně?
2: Strašně moc. Já musím říct, že poslední týden, já jsem tady pak ještě přeplouvala oceán přes Pacifik a plachtila jsem z Nového Zélandu do Nové Kaledonie a já jsem v Kaledonii strávila necelé 3 týdny a musím říct, že já jsem ještě přecházela vlastně jižní část Nové Kaledonie a poslední týden z té Nové Kaledonie už jsem se opravdu těšila domů. A já jsem tenhle pocit ještě asi úplně nezažila v životě, ale už to bylo vyčerpání, už to byla obrovská únava. A já jsem si zrovna včera uvědomila, jak krásný pocit to je, kdy nemusím řešit, kdy se vykoupu, protože ta sprcha je jako v dohledu a může se tam dojít úplně kdykoliv chci a na těch cestách i takovouhle věc, kdy se člověk vykoupe, tak musím plánovat, protože vím, že budu spocená, že budu smrdět a teďka ta sprcha není úplně všude a jestli budu spát v hostelu nebo jestli budu spát ve stanu, no a potom já jsem se ze všeho úplně nejvíc těšila na svoji vlastní postel, takže mě se spí jak v pohádce. Jo.
1: To naprosto chápu. U té rodiny nebo u toho domova můžeme ještě na chvilku zůstat, protože vaši rodiče vám samozřejmě obrovsky fandí. Byť třeba váš tatínek připustil jisté obavy a co mě osobně nejvíc zaujalo, tak to je to, že váš táta byl, jak sám řekl, nejdál na vojně v Opavě, že se nikdy nepodíval za hranice Česká, doma je nejspokojnější. Tak z toho jasně plyne, že po vašem tatínkovi jste tedy touhu cestovat zřejmě nezdědila. Tak kde se to ve vás vzalo?
2: Po tatínkovi určitě ne, protože než jsem odlítala na Nový Zéland, tak jsme koukali na nějaký dokumentární snímek o Slovensku a někdo tam šel přechod přes Slovensko a já říkám, tati, tak na Slovensku je to hezký, ne, tam jsi byl a taťka říká, Žofinko, já jsem asi nikdy nebyl v zahraničí, já nebyl ani na tom Slovensku. A já říkám, tati, fakt, a on, Žofinko, já to mám nejradši doma, prostě kaplička, Debrník, jenom doma. A kde se to ve mně vzalo? Já si myslím, že z celé rodiny. A já mám docela dost velkou rodinu, protože moje maminka je z 5 dětí a já mám asi 17 bratranců a sestřenic a z těch nás všech cestuji jenom já a můj bratranec Marek, který žije už 7 let v Africe, v Zambii a mě osobně by zajímalo, kde se to ve mně vzalo. Já vím, že mamka mi tenkrát vyprávěla, že z její strany máme v rodině nějakého člověka, který vyšel na Mount Everest a že tak možná jestli po něm, ale po mamce mám určitě energii a životní elán. Po taťkovi mám trochu klidu, ale dobrodružního ducha mě samotnou by zajímalo, kde se to ve mně vzalo. Ale já už od malinka jsem koukala na globus a říkala jsem, že budu cestovat a že tam se podívám.
1: Maminka vám samozřejmě velmi fandí i tatínek, ale třeba maminka vám prý před jednou z těch předchozích cest scháněla odpuzující sprej na medvědy. Tak čím vás vybavila na tu pěší pouť po Novém Zélandu?
2: Já si myslím, že tentokrát to nebylo úplně nic fyzického, ale věnovala mi velkou podporu a věnovala mi boží požehnání a s tím já jsem putovala úplně celou cestu přes celý Nový Zéland a byla pro mě, a vlastně nejenom mamka, ale i taťka pro mě byly tentokrát obrovskou podporou a byla to opravdu první cesta, kdy si myslím, že i náš vztah, který byl velmi dobrý s rodiči, se ještě o něco prohloubil, že pro mě byly opravdu rodiče a ségra pro mě byly největší podporou na celé té cestě. Takže tentokrát to nebyl žádný sprej na medvědy, protože na Zélandu medvědi nejsou, ale rodiče pro mě byly opravdu velkou psychickou podporou a věděla jsem, že se na ně můžu kdykoliv za jakýchkoliv podmínek obrátit.
1: Já to teď trochu odlehčím, protože samozřejmě celou cestu jste taky měla na zádech krosnu, která vážila přibližně 20 kilometrů. Jak jsem se dočetl, tak asi polovinu z této váhy tvořilo jídlo. Tak mě zajímá, jak jste se stravovala, případně jak jste doplňovala zásoby. Mimochodem právě dokupování zásob bylo tématem jedné z epizod toho vašeho rozhlasového seriálu pro naší stanici.
2: Vzhledem k tomu, že tohle nebyla moje první pěší pouť, ale určitě to byla nejnáročnější a nejdelší pěší pouť, tak já jsem na předešlých pěších poutích a na dálkových trecích jsem vždycky bojovala s jídlem. Já byla hodně vyhladovělá. A tentokrát, vzhledem k tomu, že já jsem opravdu střelec a takový jako životní punker, bych řekla, tak já předtím, než jsem byla na Zéland, tak jsem si o tom úplně nezjistila moc informací o tom treku. A nevěděla jsem, že na severním ostrově budu mít takřka každý druhý, třetí den možnost doplnit nějaké zásoby. Tak já jsem hned první den, předtím, než jsem vyrážela na ten trek, nakoupila zásoby a ty zásoby měly nějakých 11 kilo. A já jsem jenom jídlo měla 11 kilo, ale já jsem 3 týdny na tom treku nemusela nic nakupovat, protože jsem se sebou nesla jídlo na další 3 týdny, což bylo úplně šílený. Mě to úplně jako zničilo záda, mě to úplně opravdu jako zdrchalo, ale potom jsem pochopila, že takhle to nejde, že zjistila jsem si víc informací o tom treku, pak jsem teda potkala i nějaké další hajkry a pak už se to začalo navazovat, takže já jsem z začátku jedla hodně tortily s masem, ale tortily jsou obecně strašně těžký a pak mi to přestalo chutnat ty tortily a hlavně to maso, takže jsem si říkala, co za to zaměním. No a začala jsem si kupovat kuskus, vrátila jsem se jako vždycky ke kuskusu a kupovala jsem si tuňáka a na tom jsem vlastně potom zůstala. No a potom strašně moc sladkýho. Což je zajímavost, že spoustu lidí, co chodí dálkový treky, který třeba trvají déle než 4 měsíce, tak je tam obrovský výdej během toho dne, klidně až 4 500 kalorií, ale my jíme strašně moc sladkýho. Nejenom, že to je hodně špatný pro zuby, ale vím o lidech, co se třeba potom vrátili zpátky domů a měli problém s cukrovkou. Takže je to docela nebezpečný a je důležitý regulovat ty cukry i na té dálkové pěší pouti, protože si myslím, že třeba já jsem těch cukrů jedla až příliš, i když jsem měla velký výdej a aktuálně teďka mi ty cukry nedělají dobře a vlastně mám z toho ekzem, mám z toho vyrážku, takže to není vůbec jednoduchý, ale potom určitě něco vydatného. Jedla jsem arašidový máslo, jedla jsem teda ryby, pak jsem jedla maso a vždycky, když jsem šla do civilizace, tak na to jsem se těšila a já jsem se dala burgera. A upřímně, já jsem předtím, než jsem odlítala na Zéland, tak jsem burgera měla tak 3x v životě a teďka po Zélandu tam jsem měla burgera po každé jako týdenní sekci bez jídla nebo respektive jenom s jídlem na svých zádech a to jsem si užívala moc, když jsem si mohla dát opravdu něco tučného a chutného.
1: Gastronomické okénko máme za sebou, ve studiu je dnes s námi cestovatelka a putovatelka Anežka Pecháčková.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Anežko, mě mimochodem docela zaujalo, jak jste zmiňovala sama tady v úvodu, že jste po 3 500 kilometrech pouti po Novém Zélandu neměla na noze ani jeden puchýř. Já jsem šel tedy jeden pochod jenom tady v jižních Čechách, asi 3 denní. Puchýřů jsem měl spousta, tak jak jste to dokázala?
2: Já jsem sama překvapená, ale zároveň si myslím, že to je tím, a to doporučuji opravdu všem, ale úplně všem, a to je kouzlo vazelíny. Mě všichni kolegové hajkři označují za nejhygieničtější, nejčistotnější a jako nejopečovávatelnější svý vlastní tělo. A já jsem si řekla, že prostě to tělo nemůžu úplně zdrchat. Takže jsem si každý den ráno i večer a během dne mazala nohy vazelínou a každý večer jsem ty nohy masírovala a pak jsem měla, já jsem teda, musím říct, bojovala ne s puchýři tentokrát naštěstí, ale bojovala jsem se za ně ty achilovky. Měla jsem jsem hned 3. Bylo to strašně bolestivý. Do toho jsem mi potom vyvrknul kotník, takže to bylo opravdu jako bolestivý, což se mi stalo hnedka v nějakém na konci prvního měsíce toho trailu. A řekla jsem si, jako to jsem teďka na začátku, to buď můžu skončit, anebo prostě teďka zatnu zuby a půjdu. Takže já musím říct, že já jsem se o ty nohy opravdu starala. Denně jsem je masírovala a hlavně mazala protizánětlivou mastí. A i když jsem potom ten zánět v těch achilovkách neměla, tak jsem prostě furt ty nohy mazala a říkám si, že tomu chci předejít, že se o ty nohy opravdu musím starat. No a pak jsem se každý ráno protahovala, což teda není na blisters, na puchýře, ale je to na různé záněty a na různé nataženiny. Ale k těm puchýřům bych určitě řekla to, že jsem si ty nohy mazala tou vazelínou a že jsem měla dobře prošláplý boty a že jsem těm botám věřila. Já jsem si sebou vzala boty, což není vůbec zdravý a není to dobrý. Ty boty už za sebou měly 3000 kilometrů a já jsem si řekla, že si je vezmu na první měsíc toho trailu a vlastně nakonec jsem udělala dobře, protože jsem z toho neměla puchyře, možná potom jsem mi pak udělala rychleji zánět té achilovky, protože ty boty už byly prošláplý, ale já toho nelituju. Já jsem ty boty milovala, pak pro mě bylo velmi těžký se s těmi boty rozloučit a hodit je do koše.
1: No zároveň boty jste měla 3, pokud vím, ta trasa, po ní jste šla, se v maroštině nazývá Te Araora, v překladu do češtiny dlouhá cesta, logicky tedy poměrně vzhledem k té vzdálenosti. Jaké pocity jste měla, když jste se ocitla na samém začátku, tedy Te Araora? Byl to strach, nervozita, nebo naopak třeba to bylo jisté uvolnění, radost, volnost?
2: Byl to obrovský strach. Já si vždycky říkám, že před každou tou cestou se strašně bojím. A já jsem jako obrovský strašpitel. Moje mamka by mohla vyprávět, my jdeme zavesenou na procházku a já už si říkám, tam je tma, tam už nepůjdem. A já opravdu jako těžce boju s tmou. Pamatuju si, že jsem si zrovna psala s kamarádem právě Tadášem Šímou, který přejel Afriku na kole a psala jsem prostě, Tádo, já se fakt bojím a přitom to nebyla pro mě první pěší pouť. Já jsem poprvé sama v divočině spala, když mi bylo 16, ale pokaždý se bojím a musím teda říct, že až teď po Novém Zélandu mám opravdu pocit, že se na sebe můžu sama spolehnout, ale hlavně, že můžu svobodně spát v divočině bez strachu. Ale byl to obrovský proces, pracovala jsem s tím každý den a byl to obrovský strach a taková bezmoc. Já si myslím, že vždycky na těch cestách, když jsem tam opravdu sama, tak cítím takovou jako bezmoc toho, že si uvědomuju, že to může být nebezpečný a že se mi může něco stát a že tady opravdu není nikdo jiný. Já jsem teda sebou měla Garmin InReach, což je takový SOS tlačítko od Garminu a věděla jsem, že když by se nedej bože něco stalo, tak kdykoliv můžu zmáčknout to SOS tlačítko, ale ten Nový Zéland je natolik divoký, že si myslím, že když ho zmáčknu někdy kolem 1 ráno, tak ta helikoptéra se do toho lesa ani nedostane, protože je člověk opravdu uprostřed ničeho v divočině a ten trek je surovej. Surovej v tom, že ta krajina je surová a taková čistá. Tam jsou prostě řeky, bahno a vedete všim. Já jsem brodila řeky a ty řeky mi byly po pás, k pupíku a zvedala jsem si batoh nad hlavou, takže jakoby v tom je to takový divoký a toho já jsem se bála, protože z evropských streků jsem neměla zkušenosti brodit řeku až po pupík nebo brodit bahno, kterým je k zadku.
1: No to je docela zajímavá věc, když mluvíte o těch povětrnostních podmínkách. Zrovna včera shodou okolností jsem viděl ve zprávách záběry z Newfoundlandu, jestli se nepletu, kde jsou aktuálně záplavy, hodně fouká, hodně nepříjemné počasí. Narazila jste během té cesty na velký počet turistů, případně třeba i na někoho z rodné vlasti z Česka?
2: Já jsem vycházela ten trail v prosinci, což není hlavní sezóna. A já jsem prvních 14 dní opravdu putovala, nebo 10 dní putovala sama. Já jsem potkala jenom místní, co mě pozvali k sobě domů, protože jsou strašně otevření a jsou úžasní, ale nepotkala jsem, jak říkám, jako kolegy hajkry. Až jsem pak potkala teda jednu Japonku po 10 dnech nebo po 14 dnech, ta se jmenovala Nanako, pak jsme spolu v rámci té cesty, my jsme se oddělili, protože já jsem po těch 10 dnech se jako naučila být sama a znova jsem se rozchodila a řekla jsem si, jako teďka jsem nedostatečně silná na to, že to zvládnu sama. A vlastně jsem jako nechtěla jít s někým dalším, protože jsem věděla, že když budu sama, tak tomu dobrodružství budu naprosto nejvíc otevřená. Takže jsem se pak snad jako po druhém dni rozloučila a pak jsme se potkali úplně náhodou v takové skupince dalších hajkrů, kterým já říkám Trail Family, nejenom já, ale všichni okolo. Když se potom setkáte na tom trailu dálkovým, tak máte takovou Trail Family a máte třeba trail name, že si říkáte různýma name, jako dalšíma jménama. Já jsem třeba měla boty, které jsou značky, jsou to, no, vidíte, já jsem to úplně zapomněla.
1: To nevadí,
2: ale jsou pod, jako, jsou pod kolekcí Speed Goat, takže mě třeba říkali Speed Goat. A jsou ty boty Hoka, už jsem si vzpomněla, jsou to Hoka boty pod kolekcí Speed Goat. A takže jsme se potom dali dohromady, putovali jsme spolu a já jsem byla úplně u vytržení, kolik Čechů, já jsem teda byla úplně nejmladší a nepotkala jsem mladšího hajkra, než jsem já, ale kolik Čechů se vydalo přes Nový Zéland. Musím teda říct, že ne všichni ten, jako přecházeli úplně celý Nový Zéland. Někdo byl section walker, to znamená, že šel jenom jednotlivé sekce, někdo šel přes Jižní ostrov, někdo šel jenom Severní ostrov, ale hnedka v té první Trail Family, kde jsem byla já, jedna Angličanka, Japonka, Australan, co měl tři pasy, tak tam právě byla i Češka Editka a to už teda, že nevím, třeba 10 let někde v zahraničí, ale tou se to pak otevřelo. Pak jsem potkala další Češku Martinu, pak jsem potkala Češku Terezu, ta šla teda podle mě asi jenom kus Severního ostrova a takže se to pomalu tak jako navazovalo a potkala jsem spoustu dobrodruhů a spoustu Čechů a většinou to byly ženy.
1: To je zajímavé. Češi jsou opravdu všude i na Novém Zélandu. Hodně o tom ví Aneška Pecháčková, která má za sebou více než 3,5 tisíce kilometrů prošlých po této zemi. Dnes je s námi ve studiu a v rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli hned po písnice.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aneška Pecháčková je naším dnešním dopoledním hostem. Vrátila se v pořádku ze své pouti na Novém Zélandu. Aneško, na cestu vás na zhruba měsíc přijel podpořit i váš přítel. Jak moc důležitá podpora to byla a nebylo vám třeba příliš smutno ve chvíli, kdy vás opustila, vrátil se zpátky do Česka?

0: Musím říct, že to bylo krásné, že když putujete s parťákem, který ho máte rád, tak je to intenzivní, protože si tvoříte vzájemně nějaké jako vzpomínky.
1: Je to důležitá podpora.
0: Je to důležitá podpora, určitě. Hmm. A hlavně když on potom odjel a vy si voláte, tak to je to hezčí, protože on pozná ten trail, pozná tu náročnost, pozná ty lidi a má větší pochopení, což je vlastně hrozně krásný. Takže z tohohle bych koukala, nebo z tohohle já cítím, že to bylo moc fajn, že jsem hlavně to bylo hrozně jednoduchý, to si vlastně pamatuju, to bylo hrozně jednoduchý, protože jsem najednou na ty věci nebyla sama, ale byl tam jako někdo, takže najednou jsem prostě jídlo plánovala s někým dalším. Najednou mě bylo úplně jedno, kde budu spát, protože jsem věděla, že tam je někdo další, takže vůbec nemusím mít strach, že někde budu úplně sama. To bylo tak strašně jednoduchý, to bylo úplně parádní. No a pak teda pro mě bylo velmi náročný, když jsme se loučili, protože my jsme spolu došli do Wellingtonu, putovali jsme spolu tedy měsíc a to je Wellington je konec severního ostrova. Došli jsme spolu, ještě jsme si teda odpočinuli 2 dny, což pro mě byl první jako zážitek na té Areoře, kdy jsem spala v hotelu, takže jsme spolu spali v hotelu a ještě on přijel a hnedka nás čekala sekce na lodi. Ten trail je hodně rozmanitý v tom, že se tam jenom nechodí, ale vy můžete mít sekce, kde jdete na kole a nebo kde si vezmete buď kajak a nebo další třeba kánoj a přejdete na lodi. A on přijel zrovna na sekci, kdy jsme jeli na kánoji, no a hnedka potom, co jsme vyšli z té kánoje, tak já jsem vyšla 300 metrů za kemp a já jsem si podvrkla kotník. Takže on vlastně přijel v době, kdy já jsem si podvrkla kotník a neměl to se mnou jednoduchý, protože já jsem pak hrozně stekla, protože jsem nemůžu hejbat a mám spoustu energie, kterou nemůžu vybít. Takže to se mnou neměla jednoduchý a on to ohodnotil tak, že je vlastně vděčný, že jsem si zvrkla ten kotník a že jsme mohli jít pomalejc, protože kdybych ten kotník neměla zvrklej, tak vůbec neví, jak by to zvládnul. Ale byl strašně statečný a opravdu jako já si strašně vážím toho, že i na druhou stranu světa on teda podpoří jakoukoliv cestu, kam jako vyjedu, a že i na druhou stranu světa se za mnou vydal a řekl si, že sice nemá natrénováno, ale půjde se mnou putovat, takže to je pro mě úplně neuvěřitelný a pak teda to loučení bylo samozřejmě těžký.
1: To věřím. Jeden z mála Čechů, který prošel trail té Areora, jak jsem si našel na internetu, se jmenuje Martin Mařík a tuto trasu úspěšně pokořil v roce 2018. V jednom z rozhovorů, tedy po tom trailu, uvedl, že nejhezčí místa na cestě pro něj byly třeba Breast Hill Track, Whangarei River či pohoří Richmond Ranges a za místo, kterému by se naopak nejraději vyhnul, označil silniční části právě na zmíněném severním ostrově. Souhlasila byste s tímto jeho výběrem, řekněme?
0: Určitě částečně ano. Já bych vypíchla, někdy se někdo zeptá, jaká je nejlepší část z celé té Areory, tak já nemůžu říct, jestli to byl severní a jižní ostrov a přitom většina lidí, co to šla, okamžitě s jistotou řekne, byl to jižní ostrov, protože severní ostrov jsem třeba přestupoval, protože právě tam bylo strašně moc těch silnic. Ale pro mě lidi, co šli jenom jižní ostrov, tak za mě jakoby nešli úplně té Areoru. Šli prostě část, šli jižní ostrov. Pro mě lidi, co startovali na Cap de Reinze a končili v Bluffu, tak ano, ty pro mě šli v té Areoru. A s takovými lidmi ten trek jakoby potom můžu plně zhodnotit, protože za mě to je velký celek. Za mě já jsem na severním ostrově procházela silnicema, který jsem chtěla přestopovat, který prostě jsem jako byly pro mě náročný, protože tam bylo obrovský horko. Já přijela do léta, tady vlastně začínal podzim, skoro zima v prosinci. Zima. Já jsem přijela do léta a tam bylo prostě 36 stupňů na slunci a já jsem šla plénom po betoně a bylo to náročné a bylo mi extrémně horko, jenomže taky jsem tam potkala úžasné lidi a ty lidi mi extrémně pomohli. Takže já, pro mě ta Areora je jeden obrovský celek a na jižním ostrově jsem opravdu cítila, tohle je ten důvod, proč jsem tady. Tady jsou ty hory. Za mě celý Nový Zéland je tak strašně rozmanitá země a opravdu severní a jižní ostrov, to jsou jak kdyby dva úplně odlišné světy. Na jižním ostrově jsou opravdu hory, na severním ostrově jsou spíš silnice, ale za mě takový obrovský highlight, takový jako fakt jako nádherné místo, tak pokud někdo fandí Pánovi prstenů a těmto snímkům, tak právě jsem procházela těmi místy, kde se to natáčelo, tak třeba Mordor a to tato oblast Národního parku Tongariro, tak to je naprosto nádherný. Tam jsou blankitně modrý jezera, kde je právě jakoby ten Mordor do toho nádherný vrcholky. A potom se mi určitě, to bylo teda na Severním ostrově, tak to jsem se tak jako zahojila po těch selnicích a potom všem, že jsem si jako řekla, jo, i ten Severní ostrov dokáže být krásný. No a na tom Jižním ostrově je to určitě. Na Severním ostrově teda je Whanganui River, přesně tak to, co

0: to, co jste zmiňoval, a to je ta řeka, tak ta za mě byla taky moc hezká a tam byl takový krásný kanion, kterým se projíždí, ale za mě potom určitě Richmond Mountains, ty jsou krásné a je to považované za nejnáročnější úsek toho samotného trailu a hnedka potom se mi určitě líbil Vayu Pass, protože to je taky považován za jeden z největších highlightů celého trailu a to je oblast, kde jsou nádherný jezera, je tam nejčistější, nejblankitnější jezero úplně na celém světě, je to památka UNESCO, já jsem se tam zastavila, protože mi hrozně pršelo, nemohla jsem jít dál, takže jsem se to tam nakonec moc užila a pro mě to byla silná sekce v horách, kde jsem byla opravdu úplně sama a kde jsem si uvědomila životně sama pro sebe, že míně víc. Protože jsem ten den hrozně hnala, furt jsem chtěla někam chvátat a pak jsem potkala starší paní a ta mi říká, kam furt spěchám a čeho se furt bojím. A já říkám, nebo já jsem mi říkala, že spěchám, protože se bojím. A ona říká, čeho se bojíte, tady přežíváte krásně úplně sama. A já říkám, vlastně máte pravdu. Tak jsem se s ní objela a vlastně jsem si poplakala, protože to pro mě bylo dojemné. Já jsem si uvědomila, hej, ne, Anko, míně víc. A sedla jsem si na trávu a seděla jsem tam třeba 2 hodiny, jenom jsem koukala na to blankitné jezero a na ty vodopády. Takže za mě by to bylo určitě Richmond Rangers, Vayu Pass, Whanganui River na severu, Tongariro 100% na severu a to bych tak jako zhodnotila, že to je všechno.
1: Cestovatelka, putovatelka Aneška Pecháčková vyjmenovává své největší zážitky, co se týče míst na své pouti přes Nový Zéland. Myslím, že bych asi posluchače ani nemohl ochudit o tu otázku, kdy jste si sáhla na své největší dno během toho trailu. Zmiňovala jste, že vás trápila třeba ta achilovka, že jste měla taky vymknutý kotník, to všechno jsou potíže, které není snadné překonat. Nicméně a stačí klidně velmi stručná odpověď. Kdy jste si sáhla na opravdové dno?
0: To si úplně přesně pamatuju, bylo to 2 týdny před úplným koncem samotné cesty a já jsem šla v den, kdy strašně pršelo, já jsem šla 10 hodin v hodně těžkém dešti, já jsem zmokla, byla jsem do morku kostí mokrá, přišla jsem do hor, zrovna v tom úseku nebylo topení, takže jsem si nebyla možnost se jak usušit, šla jsem spát jako ve vlhkém spacáku, šla jsem spát jako taková fakt prochladla, ráno jsem se zbudila, brala jsem si na sebe oblečení, ze kterého ještě kapala voda a já jsem nastoupala do hor a tam mě překvapil sníh a ten sníh bylo to obrovský slippery, kluzký a bylo to jako, to byl opravdu náročný den a hlavně v tu chvíli, když jsem nastoupala, tak opravdu začalo mrznout a na mě ta mokrá bunda začala namrzat. Takže já jsem si sundala svoje jakoby nepromokavý kalhoty, které prostě stejně promokly, protože jsem v tom byla prostě 10 hodin. Ten den, co jsem nastoupila do těch hor, taky pršelo, pak začalo sněžit, takže na mě začalo namrzat oblečení a já jsem nemohla hýbat rukama a vzhledem k tomu, že jsem měla v minulém roce, když jsem žila u psího spřežení, já jsem tam dostala omrzliny. A teďka ta tkáň na těch nohách je narušená a stačí mi trošičku chladu a ty nohy prostě trpějí. Takže já jsem byla strašně zmrzlá a pro mě to bylo strašně těžký v tom, že jsem nevěděla, jsem tam sama, teďka udělám nějaký rozhodnutí, který bude třeba, to rozhodnutí bude, že udělám krok. Za ten krok ponesu zodpovědnost, já taky můžu spadnout. A bylo to strašně kluzký, já jsem se nemohla vzít hole do ruky, protože jsem měla tak zmrzlé ruce. Já jsem nevěřila svýmu kroku, protože jsem měla tak jako zmrzlý prsty, že nešlo udělat ten krok. A šla jsem v úseku, který byl opravdu hodně kluzký, byl strmej a nakonec jsem se teda otočila, vrátila jsem se do chaty a čekala jsem ještě 15 minut před chatou, než jsem si tu chatu mohla otevřít, protože jsem měla tak strašně zmrzlý ruce, že jsem jako nemohla dělat nic. A to pro mě byl opravdu nejnáročnější den na celý pouti, kdy jsem si jako říkala, tohle je nejenom fyzicky náročný, protože je mi zima, ale je to strašně psychicky náročný v tom, že já bych strašně chtěla jít dál, ale nejde to a já musím udělat to rozhodnutí, jestli teda dál půjdu, kde to může být nebezpečný, anebo jestli poslechnu jeden jako z párkrát z mýho života svoje tělo a řeknu si, hej, nebudu to tady pušovat a vrátím se a dám prostě klid tomu tělu, protože to tělo se to taky zaslouží.
1: Nechci to vůbec zlehčovat, ale jsem rád, že jste rozmrzla. Čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě blíží k závěru. Já jsem se chtěl zeptat ještě na vaši reportérskou činnost rozhlasovou, protože jste samozřejmě dlouhou dobu přinášela příspěvky do pravidelného seriálu neskutečných 640 40 dílů jste stihla natočit pro naši stanici a vzhledem k tomu počtu už jenom těch dílů předpokládám, že jste si tu roli užívala. Ale ještě jedna důležitá věc, protože nedílnou součástí toho vašeho pěšího putování byl samozřejmě dobročinný projekt Tichý hrdina. A v rámci této sbírky si mohli dárci pomyslně adoptovat ty vámi nachozené kilometry a přispět tak Českobudějovickému centru Arpida na pořízení přístrojů Volcate a Omni High 5. Možná bychom mohli říct už v tuto chvíli, kolik lidí se do té sbírky zapojilo, kolik peněz se podařilo vybrat a jestli se za ty peníze opravdu podaří pořídit ty kýžené přístroje.
0: Aktuálně se do sbírky zapojilo více jak 300 lidí. Já jsem strašně překvapená a strašně vděčná. Moc krát děkuju všem, kteří si adoptovali moje virtuální kilometry, protože právě díky tomuto projektu se podařilo vybrat více jak 300 tisíc. Já jsem sama v pondělí zavítala do Arpidy, kde to pro mě bylo velmi dojemné. Čekalo na mě dětičky, čekal na mě sám pan ředitel Marek Volgemut a já jsem měla možnost na vlastní kůži si zkusit právě jeden z těch elektrostimulačních přístrojů, na který jsme šetřili. Aktuálně teda je možnost dvou elektrostimulačních přístrojů, což je Volcate, je to elektrostimulace na nohy, tu já jsem si zkusila, pak je tam ještě Omni High 5 elektrostimulace na ruce a já jsem tedy došla do cíle. Jenomže sbírka běží ještě do června a já bych velmi ráda vyzvala veřejnost, abychom možná spolu vyrazili do přírody ven a abychom vzájemně spolu vyzvali veřejnost, aby si do konce června adoptovali naše virtuální kilometry, protože v Arpidě ještě potřebují motoped, což je za nějakých 180 tisíc, je to repasovaný motoped a já věřím, že je to neuvěřitelné číslo, je tam přes nějakých 320 tisíc, skoro 330 a já věřím, že se k tomu 500 000 můžeme přiblížit, protože věřím v to, že když se spojí hodně lidí, tak se dají dělat velké věci. Pro mě bylo neuvěřitelné to si vůbec zkusit tu elektrostimulaci na svoje vlastní nohy. U mě to je náročnější v tom, že aktuálně jsem teďka jako chodila, takže to tělo a ty nohy jsou namakaný a jsou jako svalově pevný a nikdy jsem zaplať pánbu neměla problém s chůzí. Takže jsem to brnění a ten pohyb cítila opravdu jenom malinko. Ale u lidí, kteří nemůžou chodit, anebo kteří jsou po autonehodě a třeba 10 let nemůžou chodit, tak potom ta elektrostimulace, takový ty šoky, co to brnění, co v těch nohách máme, tak je neuvěřitelný, protože najednou se vám samo začne jako zvedat špička. A já jsem se s tím teda procházela a říkala jsem si, tyjo, kdybych s tímhletím prošla celý Zéland, jaká pohádka by to byla, protože jsem to měla umístění na pravý noze a pravá noha při té chůzi byla daleko lehčí a daleko jednodušeji se zvedala, protože právě ten přístroj mi pomáhal tu nohu nadzvedávat. Takže aktuálně už je zakoupený první elektrostimulační přístroj, čekáme na Omni High 5 a pokud by bylo možnost a pokud by bylo možné, abychom spolu vyrazili a vyzvali veřejnost spolu a vybralo se dalších 180 tisíc do konce června, tak je možnost pořídit v Arpidě motoped, což bych si strašně moc přála a protože by to zase mohlo ty dětičky v té Arpidě posunout nejenom v chůzi, ale i v dalších věcech.
1: Pevně věřím, že i díky našemu dnešnímu rozhovoru přilákáme další dárce a posluchače a zároveň jsem moc rád, že jsme mohli náš rozhovor zakončit touhle důležitou výzvou. Aneška Pecháčková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Aneško, díky moc za váš čas, díky za to, co děláte a ať už vyrazíte kamkoliv, ať se vám daří nejenom na vaší cestě. Naslyšenou.
0: Já vám moc krát děkuju a mějte se a smějte se.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Loučit se s vámi ještě nebudu, protože se za chvíli uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Ale můžu vám popřát krásný den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V 11 hodin a 48 minut pro vás máme pozvánku na roháče. To jsou takoví ti broučci, co jsou považováni za největší brouky v Evropě. Poslechněte si teď rozhlasový sloupek Jana Cempírka. Já vám přeji příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Na začátku června přichází na svět největší evropští brouci, roháči obecní. Na jihu Čech je můžeme pozorovat u třeboňských rybníků nebo v okolí Hluboké nad Vltavou. Když se budete procházet za teplého soumraku třeba po cyklostezce v Zámeckém Podhradí, můžete sledovat, jak bzučivě přelétávají ze stromu na strom jako malé vrtulníčky. Mám tyhle impozantní brouky moc rád. Hlavně samečky, ozdobené mohutnými kusadly, která připomínají paroží jelenů. Ale mezi námi lumeni to zrovna nejsou. Spíš takový sebestřední a nafoukaní prostáčci. Většinu dne roháči prospí nebo se opíjí kvasící dubovou mízou a svět kolem je moc nezajímá. Právě proto jsou vítanou součástí jarního menu třeba strakapoudů nebo sojek. Hladovým ptákům tihle velcí brouci moc chutnají, ale roháči se tváří, že je jim to fuk, neschovávají se, nebrání se a klidně se dají sezobnout. Možná je ta jejich laxní povaha daná faktem, že na přemýšlení o přežití roháči vlastně ani nemají čas. Žijí krátce, sotva pár týdnů, a za dobu své existence jsou před nimi pouhé dva úkoly – chvástat se před všemi, jací jsou velcí pašáci, a bojovat s ostatními chvastouny o přízeň samiček. Toť vše. Roháči jsou svým způsobem Donaldi Trumpové broučí říše. Ale tak nějak to k nim patří. A že jste roháče vlastně ještě nikdy neviděli? Napravte to právě letos. Až bude hezký a teplý červnový podvečer, vydejte se na Hlubokou nějakého brouka roháče objevit. A až ho najdete, usmějte se nad ním. Roháč je totiž, čistě filozoficky, tvorem, který polovinu života prospí, druhou polovinu proflirtuje, nakonec skončí v zobáku sojky a i přesto vypadá naprosto majestátně a hrdě.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Tento týden jsme se v seriálu o jeho českých zvonech zastavili v Řípci u Veselí nad Lužnicí. Kaple Na nebevzetí Panny Marie připomíná svou velikostí menší kostel. Byla postavena v letech 1881 až 1885 v historizujícím pseudorománském slohu. V průčelí kostelíku stojí věž, do které byl roku 2012 pořízen nový bronzový zvon Maria, který zní v hlavním nárazovém tónu G2, má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Na zvonu je nápis Ave Maria, zvon zasvěcený na nebevzetí Panny Marie. Na plášti je vpředu relief Panny Marie ochranitelky a na protější straně znak obce Řípec. Na dolním okraji zvonu je uvedeno datum svěcení zvonu a autorská signatura. Ulil Michal Votruba v Myslkovicích léta páně 2012. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel navštíví příští týden Vysočinu. Politické procesy, kolektivizaci nebo proměnu kultury po nástupu komunistické diktatury připomene mezinárodní konference v Českých Budějovicích. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na světový šampionát prohrály ve Walesu 1-3. Zítra bude na jihu Čech převážně oblačno s možností srážek a teplotami do 18 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Prezident republiky Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Pražský hrad včera zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt zahájí na meteorologické atmosférické observatoři v Kožeticích na Pelhřimovsku.
2: Následovat bude návštěva Jihlavy, oběd s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Býtýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže Mamre. Ve Velké Býtyši zavítá do tamních strojíren a večer se setká s lidmi v divadle Pasáž v Třebíči. Ve středu navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech a výjezd zakončí v Moravských Budějovicích. Prezident Petr Pavel přijíždí na návštěvu Vysočiny po 3 letech. František Jirků, Český rozhlas.
0: Dvoudenní mezinárodní konference Československo v letech 1948 až 53 začala dnes v Českých Budějovicích. Historici a odborníci budou ve státním okresním archivu hovořit o nástupu komunistické diktatury nebo politických procesech. Témata se podle Kamila Nedvědického z pořádajícího Ústavu pro studium totalitních režimů zaměří nejen na celostátní, ale i regionální témata.
3: Návštěvníci konference mohou slyšet, jak probíhalo třeba znárodnění, jakým způsobem lidé přijímali kolektivizaci, jak se dívali na to, že se vlastně mění úplně i ten kulturní prostor. Takže těch témat je opravdu široká paleta.
0: V jižní části sídliště Jih v Písku přibydou nová parkovací místa. Radní schválili zadání projektové dokumentace firmě, která projektuje i navazující výstavbu bytových domů v této lokalitě. Podrobnosti doplňuje starosta za hnutí ANO Michal Čapek.
4: Je to investiční akce, která souvisí s plánovanou výstavbou developera v jižní části jihu směrem na Smrkovice. By měla být v budoucnu vybudována komunikace, po jejíž obou stranách by se dalo parkovat. Mělo by to přinést více než 100 nových parkovacích míst. Sport.
0: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne zataženo s deštěm a teplotami mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní. V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, na horách můžou teploty klesnout k 5. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách maximálně ke 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 3 mezi Táborem a Sezimovým Ústím a také v Milevsku na Písecku v Masarykově ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Je 12 hodin, k tomu 6 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě dnes ve středu 10. června roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a hezké poledne přeje Luboš Voráček. Připraveni jsou Jižani zahrát jednak do místa zvaného Křeč, ale to budeme hrát paní Jaroslavě Radostové, ale to první přání bude pro paní Vendulu Gregorovou. Generální ředitel Motoru Jikov přeje zaměstnanci společnosti Investix paní Vendule Gregorové k životnímu jubileu a přeje hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Paní Gregorové Vendule za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám také přání pro paní Jaroslavu Radostovou k 55. narozeninám. Hodně štěstí, spokojenost a hlavně hodně zdraví do dalších let přeji zástupci obce Křeč a také spoluobčané. K 55. nám pro paní Jaroslavu Radostovou a také pro paní Vendulu Gregorovou k narozeninám budou hrát Jižani Vzpomínku na Zbyroch.

Jižani v písničkách pro radost dohráli, připraveni jsou Babouci, aby zahráli do Zlivy. Tam 65. narozeniny má pan Jan Kupka. Přišlo nám dvě přání. V tom prvním ručně psaném se píše, abychom zahráli panu Janu Kupkovi do Zlivy, který právě dnes má ty 65. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje manželka Hana. Ale pro pana Kupku mám ještě jedno přání a v něm se píše. Slavný den je v kalendáři, všude čisto, slunce září. O tom nejsou pochyby, že vyrazíš na ryby. Nevraž si do ruky háček a do kola napínáček. Nezapomeň jeníku sebou flašku bráníku. Ať je dobrá nálada, když sluníčko zapadá. Dělej všechno, co máš rád, slavíš 65. Štěpánka ti packu dává, i ona tě prý má ráda. Sestra Neteř přeje též, ať si dnešek užiješ. Ať se ti ráno dobře vstává a nebolí tě zase hlava. To přejí sestra Marie a Neteř Míša s přítelem Pepou. Tak to bylo přání pro pana Jana Kupku do Zlivy k 65. narozeninám. Budou hrát Babouci, já už to políčko.

Písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď Babouky vystřídá Budvarka, budeme hrát pro myslivce. A to jednak do Novesedel, ale také do Černovic u Tábora. V Černovicích u Tábora 65. narozeniny má pan Jan Kodeš. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: prosíme o zahrání hezké myslivecké písničky pro pana Jana Kodeše z Černovic u Tábora, který právě dnes, 10. června, se dožívá krásných 65 let. Pan Jan je členem mysliveckého spolku Obora Černovice. Hlavně pevné zdraví a spousty krásných mysliveckých zážitků přejí kamarádi myslivci. Panu Janu Kodešovi do Černovic u Tábora za okamžik bude hrát Budvarka, ale ještě předtím tu mám přání do Novosedel, kde 70. narozeniny má pan Pavel Bláha. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou, panem Mundráškem, přeje oslavenci hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do dalších let mnoho nezapomenutelných a krásných loveckých zážitků. Panu Pavlu Bláhovi do Novosedel k 70. narozeninám a do Černovic u Tábora k 65. nám pro pana Jana Kodeše bude hrát Budvarka směs mysliveckých písní.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost je připravená zahrát Keramička, a to jednak do Všemyslic, ale také do Pačejova. S přáním začnu v Pačejově. Tam 75. narozeniny včera měl pan Bohuslav Voska. Přišel nám dopis, ve kterém se píše, chtěli bychom nechat zahrát pro našeho tatínka a dědečka pana Bohuslava Vosku z Pačejova, který oslavil 9. června 75. narozeniny. Přejeme všechno nej. Život, ať máš veselej, starosti hoď za hlavu a měj skvělou náladu. Ať tě stále baví tvá oblíbená dechovka, kterou velmi rád posloucháš. Hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu v kruhu rodinném. To ze srdce přeje manželka Jiřina, dcera Petra s manželem Pepou, také syn Zdeněk s přítelkyní Ivetou a také milovaná vnoučata Tomáš, Martin, Áďa a Maruška. Panu Voskovi, kdo Pačejova k 75. nám, má zahrát píseň Kdyby byly moje. Ta píseň je připravená, bude hrát také do Všemyslic, kde rovněž 75. narozeniny má pan Lubomír Kilian. Významného životního jubilea se dožívá pan Lubomír Kilian, a tak vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Všemyslice v čele s paní starostkou. Do Všemyslic k 75. nám pro pana Lubomíra Kiliana a také do Pačejova, kde 75. narozeniny včera měl pan Bohuslav Voska, bude hrát Keramička píseň Kdyby byly moje.

písničkách pro radost dohrála Keramička a připravené zahrát Vejvodova kapela do Horních Dubenek. Tam 80. narozeniny má paní Miluška Štanclová. Ale hrát budeme také pro paní Marii Berkovou, ale nebudu předbíhat, pěkně po pořadě. Právě dnes, 10. června, oslaví 80. narozeniny naše milá, hodná a starostlivá paní Miluška Štanclová z Horních Dubenek. Za její lásku, obětavost, ochotu, kdykoliv pomoci, jí děkuji a do dalších let přeji hodně zdraví a spokojenosti bratr Jirka s manželkou Jaruškou a jejich rodiny. Ale zároveň také prosíme o zahrání písničky pro paní doktorku Marii Berkovou, která slaví taktéž významné jubileum. Paní doktorka působila dlouhé roky v Horních Dubenkách, Janštejně, jako zubní lékařka. A pro svůj citlivý, lidský a profesionální přístup k pacientům byla velmi oblíbenou a vyhledávanou paní zubařkou. Za její skvělou péči o nás klienty jí moc děkujeme a přejeme hodně zdraví a spokojeností do dalších let. Přeji Jiří a Jaroslava Veselých. Tak tedy pro paní doktorku Marii Berkovou, ale také pro paní Milušku Štanclovou do Horních Dubenek k 80. narozeninám bude hrát Vejvodova kapela Zaspívej si po ránu.

písničkách pro radost dospíval Josef Zíma, dohrála Vejvodova kapela Připravené zahrát Doubravanka, a to jednak do Kajetína u Choustníku, ale také do Lhoty. A s přáním začnu ve Lhotě, tam 80. narozeniny má paní Věra Hroudová. V malebné vesničce jménem Lhota si právě dnes připomíná kulaté životní výročí paní Věra Hroudová. A tak obecní úřad v Číměři si dovoluje paní Hroudovou prostřednictvím rozhlasových vln pozdravit a popřát do dalších let především pevné zdraví, dobrou pohodu a spokojenost a také radost z pěstování květin na zahrádce a také z výletů po našem krásném kraji. Doufáme, že přání a písnička potěší, se ještě píše v tom dopise, v tom přání pro paní Věru Hroudovou do Lhoty. Za okamžik zahrajeme, bude hrát tedy Doubravanka, ale ještě předtím to mám přání do Kajetína u Choustníku, kde rovněž osmdesátiny má pan Václav Drtina. Milý Václave, posíláme velkou gratulaci k narozeninám. Přejeme ti mnoho krásných roků strávených v kruhu rodiny s manželkou, dcerami a vnoučaty. Ať ti jde od ruky práce na zahrádce, chov slepiček a králíků a ať ti přinášejí spoustu medu a spoustu radosti tvoje oblíbené včelky. Ať máš dobrou náladu a především, ať vlastně na prvním místě si zdraví a plný sil a elánu. To vše a spoustu radosti do života posílají manželka Jindra, dcery s partnery a vnoučata Vendulka, Helenka, Vašík a Tonda. A stejně tak je tady psáno ještě, posíláme velkou gratulaci Václavovu dvojčeti, Strejdovi, panu Honzovi z Choustníku. Všechno nejlepší a hodně zdraví, se píše. Tak pro Václava Drtinu do Kajetína u Choustníku k osmdesátinám, pak také do Choustníku pro Strejdu, Honzu, pro dvojče pana Drtiny, rovněž k osmdesátinám, ale také pro paní Věru Hroudovou do Lhoty k 80. narozeninám. Všude tam bude hrát Doubravanka píseň Včeličky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: 8 minut po půl jedné posloucháte písničky pro radost, ve kterých už je připravena zaspívat Zorka Kohoutová. A to jednak do Strakonic, ale také do Svatkovic u Bernardic. A s přáním začnu právě ve Svatkovicích u Bernardic, kde krásné, jak se píše, 80. narozeniny má paní Maruška Pekárková. Milá Maruško, přejeme ti k tvým významným narozeninám hlavně hodně, hodně zdraví, štěstí a takovou tu normální spokojenost. Přejeme ti také radost z tvé poměrně velké rodiny, radost z vnoučat a ze všeho, co se ti zadaří. Oslav veselé a v pohodě krásné narozeniny s celou rodinou. To přejí Irča a otík z Rákova. Paní Marii Pekárkové do Svatkovic u Bernardic za okamžik zahrajem, ale ještě předtím tu mám také přání k 86. narozeninám, které v neděli ve Strakonicích měla paní Anna Váchová. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme vás o zahrání písničky pro naši maminku, babičku a prababičku Aničku Váchovou ze Strakonic, která 7. června oslavila své krásné 86. narozeniny. Milá naše babičko, přejeme ti zdravíčko a štěstíčko, ať si stále naše usměvavé sluníčko. Moc ti děkujeme za tvou obětavou lásku, kterou nám stále věnuješ. Ze srdce přejí synové Vladimír a Jiří, dále pak vnoučata Vláďa, Jituška, David a Jiřík. A také pravnoučátka Natálka, Matyášek a Miuška. Do Strakonic paní Aně Váchové k 86. narozeninám a také do Svatkovic u Bernardic k 80. pro paní Marii Pekárkovou bude zpívat Zorka Kohoutová píseň Tvé vlasy kvetou, maminko.

Zorku Kohoutovou v písničkách pro radost teď vystřídá Šumavanka. Bude hrát Dorišova paní Antonie Rybárové k 93. narozeninám. V tom prvním dopise, který k nám přišel, ručně psaném, se píše: prosím o zahrání písničky od Šumavanky pro paní Antonii Rybárovou z Lišova, která právě dnes, 10. června, oslaví své 93. narozeniny a 12. června oslaví také svůj svátek Toničky. Chtěli bychom jí moc poděkovat za vše, co pro nás udělala a stále ještě dělá. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let. To přejí dcera Anna, dcera Růža a syn Martin a také vnoučata s rodinami. Také pravnoučata a pravnoučata. Za všechny přeje Růža, která také děkuje za zahrání. Není vůbec zač, paní Antonie Rybárové do Lišova zahráme za okamžik, ale ještě tu mám jedno přání. Přejeme všechno nejlepší k 93. narozeninám naší mamince, babičce a prababičce a přejeme hlavně hodně zdraví, lásky okolo sebe a ještě další roky tady s námi. Za celé své rodiny přejí dcery Anna a Růžena a také syn Martin. Pro paní Antonii Rybárovou do Lišova ke 93. narozeninám bude hrát Šumavanka Bohatou Andulku.

Šumavanka dohrála v písničkách pro radost, už jsou připraveni Božejáci zahrát do Komařic, ale také do Písku Hradiště. V Písku Hradišti v pondělí 89. narozeniny měla paní Růža Břicháčková, jak se píše. A v tom přání se píše: Růžo, přejeme ti vše nejlepší k tvým 89. narozeninám, které si oslavila 8. června, a hodně zdraví, klidu a radosti a také pohody. To přejí bratr Mirek a sestry Maruna a Zdena. Do Písku Hradiště k pondělním 89. narozeninám paní Růže Břicháčkové za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím do Komařic k 90. narozeninám panu Ladislavu Panušovi popřejeme. Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu v Komařicích žádá o zahrání písničky pro pana Ladislava Panuše k jeho významnému životnímu výročí. Život to vzal zase zkrátka, už je tady 90. Budiš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není, cítili se v duši mlád, žije si na světě rád. Ať tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví. Vše nejlepší ke krásným kulatým narozeninám, hodně štěstí, zdraví a životní pohody v kruhu svých nejbližších přeje sbor pro občanské záležitosti se starostou obce v Komařicích. Do Komařic k 90. narozeninám pro pana Ladislava Panuše a také do Písku Hradiště k pondělním 89. narozeninám pro paní Růžu Břicháčkovou budou hrát Božejáci červeno-bílí.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost už je připravená zahráda Vlachovka. Vlachovka na Doubravku. Na Doubravce má narozeniny 93. pan František Michalec. A v tom prvním přání se píše: milý tatínku, dědečku, přejeme ti celá rodina vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Tatínek je pořád nejlepší, v nejlepší kondici, zvládá se postarat o své včely, slepice, králíky. Tatínek hrál na křídlovku u pana Vlacha, je to muzikant. Panu Františku Michalcovi měla hrát píseň Na Doubravce, tu nemám k dispozici, ale bude hrát Vlachovka Tiše šumí, ke které se dostaneme dřív, později k té objednávce. Ještě dočtu tady přání pro pana Františka Michalce. Tuto první přání psala a za celou rodinu přeje dcera Marie. Ale pro Doubravku tady mám ještě jedno přání a v něm se píše: rádi bychom nechali zahrát písničku našemu kamarádovi, panu Františku Michalcovi z Doubravky, který právě dnes slaví 93. narozeniny. A tak hodně štěstí, zdraví a životního elánu přejí kamarádi, myslivci z Doubravky. K přání se připojuje také rodina Kodadova z Doubravky. A právě na Doubravku ke 93. narozeninám panu Františku Michalcovi bude hrát Vlachovka Tiše šumí vítr.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k závěru a tak ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. V červnu už je tedy komplet plno a v červenci se už nám termíny pomalinku poměrně rychle plní. Od 1. do 5. července už je plno, včetně. Pak od 16. do 19. také včetně těch dní. A pak ještě od 23. do 28. července. To jsou tedy plné termíny a ty ostatní dny jsou volné. Najdete to také, ty informace všechny, na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz, právě v sekci Písničky pro radost je ten kalendář a také ten formulář objednávkový. Můžete ho využít. A teď ještě pozvánka za písničkou. Veselo bude v sobotu, tuto sobotu 13. června bude veselo v parku na návsi v Kamenném Újezdě. Protože od 14 hodin do 20 hodin budou hrát, od 2 hodin odpoledne do 8 do večera budou hrát Babouci a navíc ještě v 15 hodin to odpoledne vylepší vystoupení souboru Radost. Takže jste všichni srdečně zváni na tuto sobotu do Kamenného Újezdu, do parku na návsi. A to je vše. Tak ještě jednou všem oslavencům, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Interní kontrola kvůli úmrtí dvou novorozenců v nemocnici v Litoměřicích ukázala pochybení. Studentka z Třeboně se stala sklářskou mistryní světa. Stromy a keře zlepšují klima, jejich účinek zkoumá projekt Plants for Cooling. Na jihu Čech bude odpoledne zataženo s deštěm a teplotami do 15 stupňů. V noci se ochladí na 7, na horách až na 5 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačnost s občasným deštěm a teploty vystoupí na 18 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Krajská zdravotní zveřejnila závěry interního auditu kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v nemocnici v Litoměřicích. Kontrola ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léků. Na základě interního auditu ale nejde určit, co bylo přesnou příčinou smrti novorozenců, pokračuje mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
2: Jakmile policie České republiky a znalci z Ústavu pro matku a dítě z Pražského Podolí dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, jsme připraveni v návaznosti na závěr vyšetřování převzít jak morální, tak i finanční odpovědnost a můžeme s rodinami zahájit jednání o případném odškodnění.
0: Společnost Krajská zdravotní v návaznosti na výsledky kontroly zavedla podle Kučerové ve všech svých 6 nemocnicích nápravná opatření. Výsadba stromů a keřů pomůže obcím v českorakouském pohraničí s letními horky i suchem. Účinek zeleně na klima zkoumá projekt Plants for Cooling organizace Jihočeská Silva Nordica. Účinky rostlin na klima změří odborníci. Jak přesně zeleně na teploty působí, vysvětluje environmentalista Jan Pokorný.
3: Když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak se vypařuje voda, máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie. To na té malé obci neuděláme, na té malé obci můžeme udělat plochy, které jsou mnohem chladnější a přesto se tam nějaká ta voda otočí a máme mlhu. A třeba potom nemáme tak otevřenou oblohu v noci a nezmrzne nám ovoce.
0: Kateřina Lajsková z Obchodní akademie Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni vyhrála mistrovství světa v broušení skla. 11. ročník soutěže pořádala nižborská sklárna Rikl v uplynulém víkendu. Do Třeboně zamířilo i druhé místo studentské kategorie pro Simonu Slepičkovou. Za třeboňskou školu se do soutěže přihlásilo celkem 5 studentů a studentek.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s deštěm, teploty mezi 12 a 15 stupni, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní. V noci klesnou teploty na 10 až 7. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách ke 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu dvou osobních aut vyšetřují v ulici Soběslavská v Táboře na kruhovém objezdu. Počítejte se zdržením. A na Prachaticku narazíte na komplikace na trase Netolice Babice. Tady auto srazilo srnu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů, Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někde na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Mlou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to

0: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostili, ale ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně, ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se koní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chtě z něj vlastně vymáčknou informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhán nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
1: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho krycí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: No, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o dva týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsobovalo našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky,
1: no, Heydrich chtěl to, více. To byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl člověk, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál, a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard. Žáci a rodiče protestují proti rušení tzv. Kombinované výuky. Víc než 100 nových parkovacích míst vznikne na sídlišti jich v Písku. Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami do 15 stupňů. V noci se ochladí na 10 až 7. Zítra bude oblačno, s přehánkami naměříme 15 až 18 stupňů Celsia. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níž položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Žáci dnes protestují proti zrušení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky. Učit se střídavě doma a ve škole nebo na výletech na základních školách totiž od září nepůjde. Desítky žáků, učitelů a rodičů se proto dopoledne sešly v Praze na Malostranském náměstí, odkud se vydají před ministerstvo školství. Žádají úřad o dialog a přechodné období. O ukončení testování totiž ministerstvo rozhodlo v květnu. Důvodem je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. Do pokusného ověřování se zapojilo 16 základních škol, ve kterých se učí přes 400 žáků. Nová parkovací místa přibudou v jižní části sídliště jich v Písku. Radní schválili zadání projektové dokumentace firmě, která projektuje i navazující výstavbu bytových domů v této lokalitě. Podrobnosti má starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
2: Je to investiční akce, která souvisí s plánovanou výstavbou developera v jižní části jihu směrem na Smrkovice. By měla být v budoucnu vybudována komunikace, po jejíž obou stranách by se dalo parkovat. Mělo by to přinést více než 100 nových parkovacích míst.
0: Smíšený dětský pěvecký sbor z Ševolině Terry Voice pod vedením Terezy Jiroušové a flétnový soubor The Dom Strakonice pod vedením Jany Zetochové vystoupí dnes na nádvoří tvrze ve Volini. Koncert, který začne v 16 hodin a 30 minut, představí převážně staré skladby a písně z 15. a 16. století. V případě nepříznivého počasí se uskuteční uvnitř tvrze, informuje Volinské muzeum na webových stránkách.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami mezi 12 a 15 stupni, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až k 5. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm ve většině území kraje. Odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto havarovalo mezi obcemi Čečelovice a Záboří na Strakonicku. Projíždějte opatrně, na místo jede policie. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Hodně betonových nebo asfaltových ploch přispívá k přehřívání obcí a měst. Jak tomu předejít? Prozradíme. A také se dozvíte, že začalo období kroužkování čápů černých. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Vítězslava Vávru. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 10 minut. Stromy a keře můžou pomoct proti přehřívání měst. Teplotu ve svém okolí dokážou snížit až o několik stupňů. Využívá toho projekt Plants for Cooling, do kterého se zapojily české i rakouské obce.
1: V Českém Rudolci zastavila dodávka. Ondřej Koucký ze společnosti Jihočeské zahrady s kolegou přivezli rostliny, na káře naložený velký strom.
2: Přivezli jsme takový větší buk červený.
1: V rohu už jsou vyložené keře.
2: Ano.
1: Tak se jenom podívat.
2: První druh je kalina obecná a tí další 15 je kalina tušalaj.
1: Jako první přijde na řadu buk červený.
2: Ano, ano.
1: Ten je zatím přikurtovaný na přívěsném vozíku. Tady má takovou peřinku z drky dřevěné, aby se mu dobře cestovalo. Odkud přijel?
2: Ze Strakonic.
3: Já vezmu nůž, rozřízneme korunu, ať se to rozvětví.
1: Na výsadbu před obecním úřadem se vyšla podívat i nezávislá starostka Petra Malá, která teď bude mít krásný výhled do zeleně. To ale nebyl asi ten hlavní důvod, proč tady ty keře přibydou.
4: My se vlastně setkáváme pravidelně se členy Silva Nordica Združení a tam nám různě představují různý projekty. Teď nám představili tento projekt Plants for Cooling a mně se na něm líbilo, že spojuje jak klimatické změny, a to především dlouhodobý sucho, se kterým se tady zrovna potýkáme, i přehřívání těch veřejných prostor. My fakt se tady potýkáme s dlouhodobým suchem, jak v zimě, tak v létě.
1: Projekt Plants for Cooling není pouze o výsadbě stromů a keřů v obcích, ale má ještě spoustu dalších součástí. Vysvětluje Martina Petrová ze Spolku přírodní zahrady.
5: V jedné části se soustředí na výzkum popínavých rostlin a jak které druhy popínavých rostlin vlastně pomáhají více chladit. A právě ten chladící efekt je velkou součástí toho projektu a hlavně tedy jeho měření. Když srovnáme stromy konkrétně třeba, tak jsou to určitě více listnaté než jehličnaté stromy například.
1: To, že rostliny ochlazují své okolí, tak není jenom dojem, který z toho třeba máme, ale je to potvrzené i vědecky. Věnuje se tomu například docent Jan Pokorný.
6: Je to stará lidská zkušenost, že si lidi sednou pod strom a je tam stín. Když je plný sluneční svit, tak jde až 1000 W na metr čtvereční. A buď to tomu nabídneme černou plochu, ta se ohřeje a má to 50-60 stupňů, sálá to na nás, nebo tomu nabídneme vyšší trávník. My, když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak vlastně se vypařuje voda. Máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie.
1: Do projektu Plants for Cooling se zapojily české i rakouské obce. Z Českého Rudolce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli Lenku Filipovou, tak si počkejte. Přežila 3 roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23letá jihočeška Aneška Pecháčková má za sebou přes 3 500 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila také posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat více než 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arpida. Dnes dopoledne byla hostem našeho vysílání. S moderátorem Matějem Vodičkou si povídala třeba o tom, jak se cítí po návratu domů.
1: Musím říct, že ještě dospávám jetlag. Já jsem se vrátila... můžu říct, že včera jsem přišla opravdu konečně domů. Já jsem se vrátila už minulý pondělí odpoledne, jenomže já jsem se ještě řekla, že vyzvu veřejnost a že půjdu pěšky z Prahy, z pražského letiště do Českých Budějovic a že překvapím svoje rodiče a já bydlím tedy na Táborsku a pak samotné centrum Arpida, tak jsem tak učinila. V Arpidě jsem byla v pondělí a teprve včera jsem s batuškem došla domů a mohla jsem ho po 3/4 roce sundat ze zad.
2: No, nemáte dost. Evidentně ta cesta tady po Česku, to už asi pro vás byl jenom takový malý oddych, ne? Po těch víc než 3 000 kilometrech na Novém Zélandu.
1: To byste se divil, protože já jsem za celých 3 500 kilometrů neměla ani jeden puchejř a přijedu do Česka a udělají se mi 2 puchejře. A říkala jsem se, čím to může být a vlastně se za to stydím. A je to tím, že jsem už tak dlouho neměla vyprané ponožky, že byly tak spocený a tak mě dřely. A vlastně kvůli tomu jsem si udělala puchyře, takže to je taková pitomost a moje blbost.
2: Myslím, že bych asi posluchače ani nemohl ochudit o tu otázku, kdy jste si sáhla na své největší dno během toho trailu. Zmiňovala jste, že vás trápila třeba ta achilovka, že jste měla taky vymknutý kotník, to všechno jsou potíže, které není snadné překonat. Nicméně a stačí klidně velmi stručná odpověď, kdy jste si sáhla na opravdové dno?
1: To si úplně přesně pamatuju, bylo to 2 týdny před úplným koncem samotné cesty a já jsem šla v den, kdy strašně pršelo, já jsem šla 10 hodin v hodně těžkém dešti, já jsem zmokla, byla jsem do morku kostí mokrá, přišla jsem do hor, zrovna v tom úseku nebylo topení, takže jsem se nebyla možnost se jak usušit, šla jsem spát jako ve vlhkém spacáku, šla jsem spát jako taková fakt prochladla, ráno jsem se zbudila, brala jsem se na sebe oblečení, ze kterého ještě kapala voda a já jsem nastoupala do hor a tam mě překvapil sníh a ten sníh byl, bylo to obrovský slippery, kluzký a bylo to jako, to byl opravdu náročný den a hlavně v tu chvíli, kdy jsem nastoupala, tak opravdu začalo mrznout a na mě ta mokrá bunda začala namrzat. Takže já jsem si sundala svoje jakoby nepromokavý kalhoty, které prostě stejně promokly, protože jsem v tom byla prostě 10 hodin. Ten den, co jsem nastoupala do těch hor, taky pršelo, pak začalo sněžit, takže na mě začalo namrzat oblečení. A já jsem nemohla hýbat rukama a vzhledem k tomu, že jsem měla v minulém roce, když jsem žila u psího spřežení, já jsem tam dostala omrzliny. A teďka ta tkáň na těch nohách je narušená a stačí mi trošičku chladu a ty nohy prostě trpějí. Takže já jsem byla strašně zmrzlá a já jsem, pro mě to bylo strašně těžký v tom, že jsem nevěděla, jsem tam sama, teďka udělám nějaký rozhodnutí, který bude třeba, to rozhodnutí bude, že udělám krok. Za ten krok ponesu zodpovědnost, já taky můžu spadnout. A bylo to strašně kluzký, já jsem se nemohla vzít hole do ruky, protože jsem měla tak zmrzlé ruce. Já jsem nevěřila svýmu kroku, protože jsem měla tak jako zmrzlý prsty, že nešlo udělat ten krok. A šla jsem v úseku, který byl opravdu hodně kluzký, byl strmej a nakonec jsem se teda otočila, vrátila jsem se do chaty a čekala jsem ještě 15 minut před chatou, než jsem si tu chatu mohla otevřít, protože jsem měla tak strašně zmrzlý ruce, že jsem jako nemohla dělat nic. A to pro mě byl opravdu nejnáročnější den na celý pouti, kdy jsem si jako říkala, tohle je nejenom fyzicky náročný, protože je mi zima, ale je to strašně psychicky náročný v tom, že já bych strašně chtěla jít dál, ale nejde to a já musím udělat to rozhodnutí, jestli teda dál půjdu, kde to může být nebezpečný, anebo jestli poslechnu jeden jako z párkrát z mýho života svoje tělo a řeknu si, hej, nebudu to tady pušovat a vrátím se a dám prostě klid tomu tělu, protože to tělo si to taky zaslouží.
0: Celý rozhovor je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Stále ještě můžete Anežce přispět na sbírku, kterou najdete na webové adrese darujme.cz/tichý hrdina. Výtěžek poputuje Českobudějovickému centru Arpida a poslouží také k nákupu důležitých elektrostimulačních přístrojů. Teď je pro vás Lenka Filipová.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice 33 minut po 14. hodině. V následujících minutách bude hostem u mikrofonu fotbalový rozhodčí Jan Jílek. Možná nevíte, že i v době, kdy patřil mezi elitní české sudí, byl starostou jedné z jeho českých obcí. K mikrofonu teď už bývalého fotbalového rozhodčího pozval Kamil Jáša.
1: Bývalý fotbalista, fotbalový rozhodčí, fotbalový funkcionář, dokonce předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu, fotbalové asociace České republiky, starosta Holašovic a Jankova, zapomněl jsem na něco?
2: Ne, asi ne. Taky manžel, rodič, podnikatel, víceméně, přesně tak.
1: Jak se vám daří?
2: Daří se mi fajn, prostě je to trošku jiný, maličko bez fotbalu víc, trošku jiné aktivity, ale je to fajn.
1: Já bych se ale právě toho fotbalu rád držel. 15 sezon s Píšťalkou, předtím fotbalová kariéra, jak to všechno začalo?
2: 15 sezon s Píšťalkou v lize, ale celkově to bylo 25 let s Píšťalkou. Kariéra začala tak, že mi víceméně v Netolicích divizi zlomili nohu.
1: Jak začal vůbec váš vztah k fotbalu? Jako malý žáček jste hrával fotbal?
2: V Jankově, ano, tačka mě přivedl k fotbalu, jak to na vesnici bývá. Tačka byl dlouholetý hráč Jankova a prakticky tam nic jiného nebylo možné v té době.
1: A pak se pokračoval ve fotbalové kariéře?
2: Jsem víceméně hrál za dva kluby, chvíli jsem byl v Dynamu, ale to bylo opravdu epizoda velmi krátká. Pak jsem přešel zpátky do Jankova, odteď do Netolic, do divize, když Netolice zažívají největší slávu. A tam právě jsem přihodil jako úraz, kde jsem teda chtěl u fotbalu zůstat. Nevěděl jsem ještě, jestli zůstanu jako aktivní hráč, tak jsem se rozhodl, že bych zkusil pískání. A víceméně začal jsem dělat paralelně oboje, jak fotbal, teda jak hráčskou kariéru, kterou jsem dokončoval teda v Netolicích a v Jankově a vedle toho jsem pískal.
1: Máte speciální Píšťalku? Jak to vlastně vypadá na té vrcholné scéně, na nejvyšší úrovni? Máte i rezervní do zápasu?
2: Ano, mám rezervní Píšťalku, nebo měl jsem rezervní Píšťalku. Je to Píšťalka, která byla hodně okousaná, hodně zvaný je ta, ale jsem pískal na Foxky, to znamená, byly ještě další jako druhý.
1: Značka Píšťalek.
2: Ano, Fox 40 a byly Tornáda a další značky. Jsem pískal na Foxky a vždycky prostě jsem měl dvě Píšťalky u sebe. Měl jsem i samozřejmě dvoje karty, zápisníky, tušky. Co se mi stalo i, že mi Píšťalka vypadla. Vypadly mi propisky, vypadly mi i karty. Dokonce jednou jsem byl rád za ty náhradní karty, protože jsem si zapomněl v kabině. Takže jo, prostě bylo různých příhod a jiného, který se v té mojí kariéře staly, který by asi vydali na nějaký jako pěkný příběh.
1: Třeba dojde i na knihu. My se často ptáme fotbalistů na jejich nejvydařenější sezonu, nejpovedenější zápas, nejkrásnější gol, který si pamatují třeba celý život. Máte nejpovedenější zápas, co by rozhodčí?
2: Tak určitě jako těch zápasů bylo poměrně jako hodně. Vždycky ty zápasy, kdy se v rozhodčích nemluví, tak byly povedený. Když se pak mluvilo o rozhodčích nebo o mě, to bylo vždycky jako spíš k horšímu. Ale mám jako hezký vzpomínky na exponované zápasy Plzeň-Sparta, samozřejmě derby Sparta-Baník nebo Baník-Sparta, to je opačně. Byly tam hodně vyhrocené utkání, kdy se hrálo o titul Mladá Boleslav-Sparta. Boleslav tenkrát byla mistrem.

0: dokonce porazila Spartu 2-0 na tom malém stadionu v Boleslavi. 5000 oficiálně lidí, tak jich bylo snad 8 nebo 9 tisíc. Tam to bylo prostě fantastický. I na mezinárodní scéně byly krásné věci, třeba vrcholový turnaj U17, mistrovství Evropy. Byly tam některé zápasy před kole kvalifikací UEFA, velmi exponované utkání v Bělehradě, kde bylo víc policajtů než diváků. Takže bylo tam fakt, jako, musím říct, že to jsou jako hezký zážitky.
1: Doplnil teď už bývalý elitní fotbalový český rozhodčí Jan Jílek z Holašovic Kamiliáša, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí především v lese. I proto je těžší ho najít než třeba hnízdo čápa bílého. V Česku můžeme najít zhruba 500 párů.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
1: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
2: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teď si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst. Tak to je celkem problém. Ale tohle je komfortní hnízdo.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
3: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do vylétnutí.
1: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
3: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten chce někam odejít, takže musíme dokonce nás zdravit trošku. Že?
1: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
3: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli, nebo a jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Z Břetlaura Hájková, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich zhruba polovina. Některé organizace, jako třeba v Kašperských horách anebo ve Vrhaviči, zanikly úplně. I proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snaží podchytit zájem už u dětí a možná i inspirovat školy, třeba pěstováním na komunitní zahradě.
1: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti, já vám to ale pomůžu.
2: A vy jim dáváte jména, jo?
1: Jména, my je pojmenovali.
3: Super. Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
4: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
1: Tak a ještě chceme říct, děti, že...
5: Měřili.
4: A proč jste je měřili? Zdeňku.
6: Aby jsme věděli, jakou mají výšku, a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů, a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
4: A ty to budeš sledovat?
6: Přes léto si je budeme počítat a na začátku roku si řekneme, kolik měl plodů.
4: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek nebo afrikány.
1: Ono ty 2 měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
4: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici jejich učitelka Jana Vyskočilová.
1: Je to takový klub zahradníčků, který máme při základní škole, a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a někdy můžeme zajít i dopoledne, protože jsme vedle. Tady jsme vlastně začali a mně se líbí i celé to uskupení, takové to společenství, ta komunitní zahrada, že se můžeme teda tady starat o jeden záhon.
4: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
7: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
4: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
7: 19 let na 100% tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a v podstatě jenom tímhletím způsobem, jenom co dělá paní učitelka Vyskočilová, jenom třeba tímhletím kroužkem s paní Kalčíkovou, když spolupracují teď.
4: A co vás tedy vedlo k tomu, že jste se rozhodli obnovit ty záhonky?
7: Dílny jsme zařadili, třeba máme nově mechatroniku, další věci, ale pořád nám chyběla ta zahrada. A teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
4: Takže pěstitelství by bylo součástí výuky.
7: Přesně tak, přesně tak.
4: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
8: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
4: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování anebo různé soutěže jako mladý florista nebo mladý zahrádkář. A o ty podle předsedkyně v posledních 2 letech zájem stále roste. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek klesne. Pražský zastupitel Adam Scheiner dnes u soudu dokončil svědeckou výpověď v kauze Dozimetr. Dvoudenní mezinárodní konference Československo v letech 1948 až 1953 začala dnes v Českých Budějovicích. Jih Čech je zatažený s deštěm a teplotami mezi 12 a 15 stupni. V noci klesnou teploty na 10 až 7. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačnost s přeháňkami a teplotami mezi 15 a 18 stupni. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů a 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Pražský zastupitel Adam Scheiner z uskupení Praha sobě dnes u soudu dokončil svědeckou výpověď v kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheiner ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
6: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná a citlivá věc. To nemůžu jít jen tak na služebnu nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
4: V kauze jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Dvoudenní mezinárodní konference Československo v letech 1948 až 1953 začala dnes v Českých Budějovicích. Historici a odborníci budou ve státním okresním archivu přednášet o nástupu komunistické diktatury nebo politických procesech. Témata se podle Kamila Nedvědického z pořádajícího ústavu pro studium totalitních režimů zaměří nejenom na celostátní, ale i regionální témata.
7: Návštěvníci konference mohou slyšet, jak probíhalo třeba znárodnění, jakým způsobem lidé přijímali kolektivizaci, jak se dívali na to, že se vlastně mění úplně i ten kulturní prostor. Takže těch témat je opravdu široká paleta.
4: 300 dřevin rostou nově v Písku a jeho okolí. Většinu z nich vysadili pracovníci městských služeb Písek. Nejčastěji se jedná o duby, lípy, jabloně, hlohy, jeřáby, habry a nebo břízy. Nejvíc stromů přibylo podél nové cyklostezky od Smrkovic do Putimy a v lokalitě Nového dvora. Další místa zná mluvčí radnice Petra Měšťanová.
8: Zcela nové stromořadí se objevilo v lokalitě u Tří rybníků, kde silnici na Vohybal lemují jeřáby ptačí. Sázely se také nové sloupovité habry v Urnovém háji na lesním hřbitově. Ve městě jsou zcela nové výsadby v Otavské, Pražské a Zborovské ulici a na nábřeží 1. máje.
5: Počasí.
4: Na jihu Čech je zataženo s deštěm a teplotami mezi 12 a 15 stupni, na horách do 11. Slabý proměnlivý vítr se k večeru bude měnit na západní. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až k 5. Ve čtvrtek očekávajte převážně oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřce bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě osobní auta se srazila v Jindřichově Hradci v ulici Pražská u křižovatky s nádražní. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hezké a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Společnost ČES postaví na Orlické přehradě přečerpávající elektrárnu. Bude čtvrtá v České republice. Podrobnosti přidáme v živé reportáži už za chvíli. A také se dozvíte, kdy se vlastně objevily první kolíčky na prádlo. Z písniček, které nestárnou, nabídnou písničku od Karla Gotta. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 12 minut. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie pro elektrickou síť. A přímo na místě je reportér Radek Duchoň, který zjišťoval podrobnosti. Radku, hezký den.
1: Hezký den, energetici začnou stavět tento specifický zdroj energie příští rok. Většina prací na modernizaci bude v interiéru elektrárny, kde budou postupně technici demontovat staré technologie. Všechny čtyři původní Kaplanovy turbíny z roku 1961 vymění za Francisovy. Přibydou nové generátory a související technologie. Tyto změny umožní provoz ve dvou režimech, výrobu elektrické energie i čerpání vody. V době přebytku energie v elektrické síti tak bude možné vodu vracet zpět do horní nádrže a energii, kterou dokáže vyrobit, tedy ukládat. Ve chvíli, kdy ale bude elektřina potřeba, se celý proces otočí, voda bude padat samospádem dolů a elektrárna rychle dodá elektrický výkon do sítě.
0: Kolik korun bude přečerpávací elektrárna stát?
1: Přečerpávací nádrž plánuje společnost ČES nechat postavit do roku 2033 a vyjde na 8 miliard korun. Bude mít výkon 750 megawattů.
0: Jak už jsme řekli, elektrárna bude čtvrtá v Česku. Kde jsou ty další tři?
1: Jsou to Dlouhé Stráně v Jeseníkách, ta je nejvýkonnější v Česku. Celkový instalovaný výkon je 650 MW. Pyšní se největší rezervní Francisovou turbínou v Evropě. Druhá je Dalešická na Vysočině, ta má výkon 450 MW. Hráz Dalešické přehrady je s výškou 100 metrů, nejvyšší sypanou hrází v Česku. No a třetí nádrž je ve Štěchovicích ve Středočeském kraji, ta má výkon 45 MW a zajímavostí je, že horní nádrž s názvem Homole leží na kopci přímo nad obcí Štěchovice.
0: To byl reportér Radek Duchoň, mluvili jsme o stavbě přečerpávací elektrárny na Orlické přehradě. Radku, díky a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nyní si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice povíme něco o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čeští fotbalisté dnes v podvečer odletí do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, gólmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář!
2: Bylo mi nasíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to půjde a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece jenom ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli Honzu Kalouska. Přímo z monacké velké ceny Formule 1 se do Česka přesunul na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Mohamed bin Sulajím. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak i s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Jedním z témat setkání s ním bylo, jak dostat do Brna seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme po každé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu, opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Mohamed bin Sulajím, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné. Samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident Českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku. Ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy. To by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na tom ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no. Takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolami, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné. Protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Český rozhlas.

0: Dnešní obloha zatažená, teploty nepříliš vysoké, ale co nás čeká v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na zítřejší den, ale nejdříve, jak bude v noci?
2: Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude proudit stále chladný vzduch od severozápadu. Zítra se pak při zemi k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude tedy stále zataženo s deštěm, během noci bude srážek ale ubývat a k ránu se začne protrhávat i oblačnost. Zítra přes den bude tedy převážně oblačno, s přeháňkami nebo s občasným deštěm na většině území a odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnost ubývat a srážky budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia. Maximální denní potom mezi 15 až 18 stupni, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku noci foukat slabý, západní až severozápadní, který bude během noci sílit na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude zase opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Petře, co nás čeká v pátek? Trošičku se oteplí alespoň.
2: V pátek se naopak ochladí, ty maximální teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia. Ty minimální potom kolem 7 stupňů Celsia. Během noci potom od západu se bude opět zatahovat. Přeháňky nebo občasní déšť se během noci budou vyskytovat pouze ojediněle na Šumavě a v pátek dopoledne se pak srážky budou od západu postupně rozšiřovat na celé území. Vítr bude v pátek slabý, jihozápadní, odpoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Nyní mě opravdu zajímá, jak bude o víkendu, nejdříve jak bude v sobotu.
2: V první polovině soboty bude zataženo nebo skoro zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne potom ale srážky budou ustávat a ubyde i oblačnosti. Teploty už budou o něco vyšší, minima kolem 12 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A v sobotu se nám také rozfouká, bude foukat mírný západní až severozápadní vítr, který odpoledne přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a místy bude s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Večer potom bude vítr opět slábnout.
0: A co neděle ukáže se sluníčko?
2: V neděli nás ovlivní studená fronta od severu. Bude zpočátku polojasno k ránu, potom od severu začne přibývat oblačnosti. Během dne bude oblačno až zataženo a místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Stabilní trh práce s nízkou nezaměstnaností. Tuto pozici si dlouhodobě udržuje Jihočeský kraj. Firmy a zaměstnavatelé v regionu se však stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Z druhé strany pak roste tlak na mzdy, benefity a flexibilitu pracovní doby. Co aktuálně podnikatelé, firmy a společnosti na Jihočech řeší a jaký se dá očekávat vývoj? Tyto a další otázky položíme řediteli klubu zaměstnavatelů Pavlu Hulákovi. Nalaďte si nás ve čtvrtek 11. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard. Informace o čistotě vody v Lipně bude možné jednoduše získat na turistickém portálu. Správní orgány knihovny Václava Havla jsou znovu obsazené. Knihovna má navíc peníze na další fungování. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až k 5. Zítra bude převážně oblačno s přeháňkami a teplotami mezi 15 a 18 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níž položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Jihočeská centrála cestovního ruchu bude návštěvníky Lipenska podrobněji informovat o čistotě vody v Lipenské přehradě. Na turistickém portálu nabídne veřejnosti jednoduchý a transparentní zdroj informací, který bude vycházet z dat hygieniků. Podrobnosti má ředitel centrály Petr Soukup.
3: Na webových stránkách Lipno.info jsme spustili ve spolupráci s destinačním managementem semafor čistoty hladiny v jezeře. Těm, kteří se rozhodují, jestli pojedou na Lipno, nabídneme pohledy přímo na webové kamery, ať mají v reálném čase přesný přehled o tom, co se na Lipně děje.
1: Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb, nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. O přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku začal vznikat dokument v režii Mikuláše Křena. Industriální budovy z roku 1884 proměnili architekti Tomáš a Martin Schönbergerovi na 83 nájemních bytů. Snímek chce taky zdůraznit možnosti využití původních staveb pro nový účel, uvedli pro ČTK architekti.
2: Počasí.
1: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až k 5. Zítra bude převážně oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách ke 13. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude slábnout a bio bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihočeských silnic nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Já mám
5: Lalikají. Co jste z toho zrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
2: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? Ano. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Scénář.
4: No.
2: Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku drzejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04, je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak
3: jste
5: to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naslyšenou.
3: Naschledanou. Mějte se.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdár, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádi. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já myslím, že to bude ta Popelka.
1: Jasně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolím.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším.

0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
2: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
2: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane předsedo?
2: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
2: je, to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva

0: Já bych chtěla Ačko,
1: dobře.
0: Zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, Standa v Zemníku a slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
2: Ano.
3: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
2: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
4: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
2: ano,
1: moc krát.
2: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
5: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
2: Děkuji.
5: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
2: To mě těší, děkuji.
5: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
5: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
6: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika, zdravím i pana Přeučila.
2: Děkuji, také zdravím.
6: Dobrý den, stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače. A uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme. Mějte se
2: moc hezky.
1: Děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety. A je dobře, že ho máte. Aspoň nás tam máte.
2: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
2: Vy, Pavle, taky stále jste svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
2: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také ano. Před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdovný, já vás zdravím.
1: My vás.
7: Zvlášť mistra retoriky.
2: Děkuji.
7: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
2: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
7: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdounek?
2: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě. Jo.
7: Aha.
1: Takže zkuste.
7: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
7: A chtěl bych pokračování.
2: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
2: Vám
1: dobré
2: také.
1: Odpoledne. Haló.
8: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
9: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtějí. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo.
10: Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8 Říkám vám 8. A oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začali říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkají, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl rozsah za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že rozsah to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to se nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to podívejte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musím vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano, s panem Přeučilem.
2: Ano, ano.
1: I letos.
2: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
1: Ano.
2: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
2: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia Humor Mezera A nebo B. SMSkujete na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skoro pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Haló?
3: Haló?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukami zdravím vás,
1: ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No a já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě teda změnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu. On napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr obrany chce pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP. Stavební práce na modernizaci teplovodu omezí dopravu na dvou jindřichohradeckých sídlištích. Restaurátoři začali opravovat okna v jižní části svatovítského chrámu v Praze. V noci naměříme 10 až 7 stupňů, na horách jen 5. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačnost, přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty 15 až 18 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok o 35 miliard korun. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
4: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
2: Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP, z toho čistě na ozbrojení mají jít 3,5% HDP. Stavaři začali s modernizací teplovodu na sídlištích v Jindřichově Hradci. Na místě budou pracovat až do srpna. Práce omezí dopravu na dvou jindřichohradeckých sídlištích, informuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
5: Na sídlišti u nádraží se bude pracovat od 8. června do 10. září. Na sídlišti Hvězdárna od 22. června do 28. srpna. Součástí modernizace jsou samotné stavební práce na teplovodu, včetně výkopu a také úprava komunikací. V lokalitě dojde k dočasným omezením dopravy a pohybu.
2: Výsadba stromů a keřů pomůže obcím v českorakouském pohraničí s letními horky i suchem. Účinek zeleně na klima zkoumá projekt Plants for Cooling organizace Jihočeská Silva Nortica a účinky změří podle environmentalisty Jana Pokorného odborníci. Projekt zkoumá vliv vysazených stromů, keřů i dalších rostlin na teplotu v jejich okolí před a po výsadbě. Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců. Návštěvníky areálu neomezí, pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
6: Těch zásahů bude celá řada. Čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
3: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až k 5. Ve čtvrtek očekávejte převážně oblačnost, přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy objeví i bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 18, na horách maximálně ke 13 stupňům. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Porouchané auto brzdí provoz u Pištína na Českobudějovicku ve směru na Zliv. Počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V následující hodině se podíváme k dívčímu kameni na Českokrumlovsku, kde se rozšířila tamní přírodní rezervace. Zamíříme také do Soběslavy, kde se chystá proměna parku u kostela svatého Marka. A také se dozvíte, že tady u nás v Budějovickém rozhlase natáčeli žáci jeho českých škol reportáže. Den v kraji začíná.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
0: A už za chvíli tady bude pro vás také zpravodajský souhrn. Hezký poslech vám v tento čas přeje jako vždy Michal.

0: 8,5 minuty po 17. hodině je připraven zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké středeční odpoledne. Prezident republiky Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Pražský hrad dnes zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt zahájí na meteorologické atmosférické observatoři v Košiticích na Pelhřimovsku.
3: Následovat bude návštěva Jihlavy, oběd s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Býtýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže Mamre. Ve Velké Býtyši zavítá do tamních strojíren a večer se setká s lidmi v divadle Pasáž v Třebíči. Ve středu navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech a výjezd zakončí v Moravských Budějovicích. Prezident Petr Pavel přijíždí na návštěvu Vysočiny po 3 letech.
2: Nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Práce na křižovatce silnice 1/20 s Vrbenskou ulicí měly původně trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd na místě postavit z bezpečnostních důvodů, a to kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům.
4: Součástí stavby bylo vybudování chodníků, přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn nebo veřejného osvětlení. Technici na novém kruhovém objezdu pracovali od loňského července. Na stavbu se po zimní přestávce vrátili letos v dubnu.
2: Dvoudenní mezinárodní konference Československo v letech 1948 až 1953 začala dnes v Českých Budějovicích. Historici a odborníci budou ve státním okresním archivu přednášet o nástupu komunistické diktatury nebo politických procesech. Témata se podle Kamila Nedvědického, spořádajícího Ústavu pro studium totalitních režimů, zaměří nejenom na celostátní, ale i regionální témata. Návštěvníci se dozví, jak proběhlo znárodnění, jakým způsobem lidi přijímali kolektivizaci nebo jak se dívali na změnu kulturního prostoru. V jižní části sídliště Jih v Písku přibudou nová parkovací místa. Radní schválili zadání projektové dokumentace firmě, která projektuje a navazující výstavbu bytových domů v této lokalitě. Podle starosty Michala Čapka z hnutí ANO se jedná o investiční akci, která přinese až 100 parkovacích míst.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Přírodní rezervace v okolí hradu Dívčí kámen nedaleko Českého Krumlova se rozšířila. V blízkosti hradu jsou prudké svahy, hojně pokryté listnatými stromy. Nové území zahrnuje i další cenné porosty. Kolega Luboš Voráček se v ranním vysílání zeptal lesníka Jana Indry z Agentury ochrany přírody a krajiny i na to, o jaké území se přírodní rezervace konkrétně rozrostla.
1: Dříve spadala do území přírodní rezervace samotná zřícenina hradu Dívčí kámen a její bezprostřední okolí, plus ta navazující příkrá skalní jehla. A to území je chráněné jako rezervace už od roku 1952 a nyní se rozšířila o pruh území po proudu řeky Vltavy. Jde o část kaňonu nazývanou Uhlířská stráň, v délce něco málo přes kilometr, až po místu, kterému se říká Hluchá strouha. Jedná se o suťovité svahy se skalními výchozy a místy kamennými moři. Co do plochy, došlo k rozšíření z přibližně 6 na 24 hektarů a to území je ve správě státního podniku Lesy ČR.
2: Vidíte, já už jsem myslel, že už tam je tam ten prostor dávno chráněný, takové krásné místo, tak k tomu došlo až teď. Mimochodem, jaké lesní porosty tam můžeme najít?
1: No to území je poměrně pestré, většinu plochy pokrývají přírodě blízké lesní porosty a ty jsou různorodé podle konkrétních lokálních podmínek. Jsou tu řídké a zakrslé reliktní bory na skalách, pod nimi jsou smíšené suťové porosty, které přecházejí do bučin až k dubohabřinám a tomu potom odpovídají i typy rostlinných společenstev a také živočichů. Ve skalách u Vltavy hnízdí třeba vzácný vír velký, a ve starých bukových porostech žijí druhy jako holub doupňák nebo lejsek malý. Ale zajímavá je i ta část rezervace se zříceninou hradou, kde se díky oslunění vyskytuje například více druhů hmyzu nebo tady sídlí na zdech rorýsy.
2: Pane Indro, a plánujete ještě třeba další případné možné rozšíření té rezervace? Kam až byste mohli případně jít, dotáhnout to?
1: Další rozšíření rezervace už neplánujeme. Velká část těch přírodovědně hodnotných částí kaňonů v úseku od Českého Krumlova až k Boršovu už chráněným územím jsou a mimo území CHKO zde byla vyhlášena přírodní památka Vltava Ublanského lesa. Některé další části spadají i do první zóny CHKO Oblanský les a ty příkré svahy navíc často spadají i do lesnické kategorie lesa ochranného. Takže i ta navazující cenná území už často nějaký typ ochrany mají.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Park u kostela svatého Marka v Soběslavi na Táborsku čeká proměna. Týkat se bude hlavně obnovy zeleně. Prostor parku z velké části tvoří staré vzrostlé stromy, které podle dendrologů ohrožují možným pádem návštěvníky. Těmi nejčastějšími jsou děti z přilehlé mateřské školy. Nápady na další úpravu prostoru teď můžou obyvatelé posílat radnici.
1: Park u kostela svatého Marka v Soběslavi má laickým okem návštěvníka všechno, co by takový park měl mít. Je tu dostatek zeleně, dětské hřiště z několika prvky, dostatek laviček na relaxaci ve stínu. Já se procházím parkem s místostarostkou za ODS Alenou Krejčovou. Co je tady potřeba měnit?
2: Zeleň je nádherná, je vzrostlá, nicméně některé dřeviny vykazují opravdu špatný zdravotní stav. Začínají hnilobné jevy u kořenů těch stromů. Někde máme dvojáky, které budou vyžadovat asi ochranou vazbu. Opravdu vykazují velké vady a nebezpečí pro návštěvníky toho parku.
1: Park hodně využívají i děti ze sousední mateřské školy, kde je ředitelkou Eva Kuklova.
3: Tadyhle zrovna ty sousední stromy jsou hodně velký a hodně z nich padají věce. Už teď, protože když foukne vítr, tak opravdu hodně. Hlavně na cestičce, teď to tady není tak aktuální, protože my tu nemáme hlavní vchod teď máme z druhé strany, ale pokud děti chodí parkem a chodí tudy, tak prostě ty cestičky jsou hodně zapadeny těma větvema.
1: Město nechalo v loni zpracovat dendrologický posudek. Přesto bude podle Aleny Krejčové ověřovat nutnost kácení.
4: Náš odborník doporučil udělat na tomhle dvojáku ochranou vazbu. Naopak s kolegy ze životního jsme hovořili o tom, že tady je daleko větší riziko a že to je vlastně strom, který do takového parku úplně nepatří.
1: Už nějaké stromy padly a jak slyšíme, tak pán za námi už frézuje nějaký pařez.
2: Ano, bylo odstraněno 6 kusů dřevin, takže jsme začali, ale zastavili jsme to, nepostupovali jsme dál, protože těch stromů tady je označeno poměrně velké množství, kolem 20 kusů.
1: A už jste od obyvatelů a oslovených sousedů dostali nějaké nápady, co by v parku mohlo navíc vzniknout?
2: Zatím do této doby přišly pouze dva návrhy. Přišel návrh na doplnění nějakými herními prvky pro děti a přišel návrh, že by přivítali, kdyby tu byla nějaká ta zahrádka pro to občerstvení a posezení.
1: Prostor u kostela oživí trvalkové záhony a poražené stromy nahradí převážně lípy. V ozdravování parku bude Soběslav pokračovat na podzim. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Co takhle zkusit si natočit reportáž, rozhovor, zmapovat příběh člověka, o kterém jste přesvědčeni, že má ostatním co sdělit? Jde to. A žáci jihočeských škol a gymnázií si to mohli sami vyzkoušet i v našem rozhlasovém studiu v Českých Budějovicích. Natáčeli totiž příběhy našich sousedů, což je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základní škol a tercí a kvart víceletých gymnázií. Přímo za hlavními aktéry z gymnázia v Táboře se s mikrofonem vydal redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Hana Štefanová se narodila v roce 1932 v Krušných horách. Začátek její školní docházky poznamenala druhá světová válka.
2: Jsem nastoupila do první třídy a chodila jsem tam celkem jenom 14 dní a museli jsme se z pohraničí vystěhovat.
1: Rodina se tedy přestěhovala do Heřmanček na vlakovou stanici, kde tatínek pracoval jako přednosta. Na konci války se chtěla malá Hanka spolu s ostatními dětmi zapojit do odstraňování německých nápisů.
2: Strhávali jsme jízdní řády, což byla teda pěkná pitomost.
3: Životní příběh Hany Štefanové, z něhož jste slyšeli ukázku, natočila pro projekt Příběhy našich sousedů Anna Skalická. A měla k tomu pádný důvod.
4: Ono je i docela těžký najít nějakého toho pamětníka, ale mě, jakmile jsem se do toho přihlásila, tak jsem byla, jo, to je naše babička Hanička. Ona je neskutečně sečtělá a hrozně krásně mluví. A právě vždycky, když se dělá nějaký rodinný sešlosti, tak vždycky ona se hrozně jako chtěla rozpovídat a vždycky tam povídala o tom svém dětství a tak, ale ona potom většinou, jako jak přibývaly hodiny a taky nikdo moc už potom neposlouchal. Tak nějak jsem jako podvědomě věděla, že ona se na to hrozně hodí, na ten projekt. A jsem vlastně strašně šťastná, že se to fakt povedlo.
3: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyspovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Více už vedoucí rozhlasových workshopů Lucie Hochmanová.
5: Oni nahráli vzpomínky pamětníka, vytvořili si scénář pro krátkou reportáž. Sem do Českého rozhlasu České Budějovice teď na jaře, v tom jarním termínu, přijde celkem 15 týmů dětí ze základních škol, středních škol a gymnázií. Jsou to týmy z Českého Krumlova, z Tábora, z Jindřichova Hradce a z Písecka. Oni si přinesli

0: studiu a zkoušeli jste si už někdy něco takhle natočit, sestříhat, smixovat?
1: Vůbec ne. A vlastně vidět tu práci, jak to funguje a jak to z toho postupně leze, tak je to opravdu zajímavý.
0: Co bude s výslednými reportážemi dál? Dodává Lucie Hochmanová.
2: Tu děti budou prezentovat na závěrečných prezentacích, které jsou vždycky společné pro to dané město, takže Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek. A zároveň tady ty hotové reportáže budou k poslechu na webu Příběhy našich sousedů, kde vlastně všechny ty zpracované příběhy za celou dobu, kdy projekt funguje, jsou dostupné a každý se tam může poslechnout tady ten příběh.
0: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
3: Den v kraji.

0: Stabilní trh práce s nízkou nezaměstnaností. Tuto pozici si dlouhodobě udržuje Jihočeský kraj. Firmy a zaměstnavatelé v regionu se však stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Z druhé strany pak roste tlak na mzdy, benefity a flexibilitu pracovní doby. Co aktuálně podnikatelé, firmy a společnosti na Jihočech řeší a jaký se dá očekávat vývoj? Tyto a další otázky položíme řediteli klubu zaměstnavatelů Pavlu Hulákovi. Naleďte si nás ve čtvrtek 11. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Přežila 3roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23letá jihočeška Aneška Pecháčková má za sebou přes 3 500 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila také posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat více než 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arpida. Dnes dopoledne byla hostem našeho vysílání. S moderátorem Matějem Vodičkou si povídala třeba o tom, jak se cítí po návratu domů.
1: Musím říct, že ještě dospávám jetlag. Já jsem se vrátila, jako můžu říct, že včera jsem přišla opravdu konečně domů. Já jsem se vrátila už minulý pondělí odpoledne, jenomže já jsem se ještě řekla, že vyzvu veřejnost a že půjdu pěšky z Prahy, z pražského letiště do Českých Budějovic a že překvapím svoje rodiče a já bydlím tedy na Táborsku a pak samotné centrum Arpida, tak jsem tak učinila. V Arpidě jsem byla v pondělí a teprve včera jsem s batuškem došla domů a mohla jsem ho po 3/4 roce sundat ze zad.
2: No, nemáte dost. Evidentně ta cesta tady po Česku, to už asi pro vás byl jenom takový malý oddych, ne? Po těch víc než 3 000 kilometrech na Novém Zélandu.
1: To byste se divil, protože já jsem za celých 3 500 kilometrů neměla ani jeden puchejř a přijedu do Česka a udělají se mi 2 puchejře. A říkala jsem si, čím to může být a vlastně se za to stydím. A je to tím, že jsem už tak dlouho neměla vyprané ponožky, že byly tak spocený a tak mě dřely. A vlastně kvůli tomu jsem si udělala puchyře, takže to je taková pitomost a moje blbost.
2: Myslím, že bych asi posluchače ani nemohl ochudit o tu otázku, kdy jste si sáhla na své největší dno během toho trailu. Zmiňovala jste, že vás trápila třeba ta achilovka, že jste měla taky vymknutý kotník, to všechno jsou potíže, které není snadné překonat. Nicméně a stačí klidně velmi stručná odpověď, kdy jste si sáhla na opravdové dno?
1: To si úplně přesně pamatuju, bylo to 2 týdny před úplným koncem samotné cesty a já jsem šla v den, kdy strašně pršelo, já jsem šla 10 hodin v hodně těžkém dešti, já jsem zmokla, byla jsem do morku kostí mokrá, přišla jsem do hor, zrovna v tom úseku nebylo topení, takže jsem se nebyla možnost se jak usušit, šla jsem spát jako ve vlhkém spacáku, šla jsem spát jako taková fakt prochladla, ráno jsem se zbudila, brala jsem se na sebe oblečení, ze kterého ještě kapala voda a já jsem nastoupala do hor a tam mě překvapil sníh a ten sníh bylo to obrovský slippery, kluzký a bylo to jako, to byl opravdu náročný den a hlavně v tu chvíli, kdy jsem nastoupala, tak opravdu začalo mrznout a na mě ta mokrá bunda začala namrzat. Takže já jsem si sundala svoje jakoby nepromokavý kalhoty, které prostě stejně promokly, protože jsem v tom byla prostě 10 hodin. Ten den, co jsem nastoupila do těch hor, taky pršelo, pak začalo sněžit, takže na mě začalo namrzat oblečení a já jsem nemohla hejbat rukama a vzhledem k tomu, že jsem měla v minulém roce, když jsem žila u psího spřežení, já jsem tam dostala omrzliny. A teďka ta tkáň na těch nohách je narušená a stačí mi trošičku chladu a ty nohy prostě trpějí. Takže já jsem byla strašně zmrzlá a pro mě to bylo strašně těžký v tom, že jsem nevěděla, jsem tam sama, teďka udělám nějaký rozhodnutí, který bude třeba, to rozhodnutí bude, že udělám krok. Za ten krok ponesu zodpovědnost, já taky můžu spadnout. A bylo to strašně kluzký, já jsem se nemohla vzít hole do ruky, protože jsem měla tak zmrzlé ruce. Já jsem nevěřila svýmu kroku, protože jsem měla tak jako zmrzlý prsty, že nešlo udělat ten krok. A šla jsem v úseku, který byl opravdu hodně kluzký, byl strmej a nakonec jsem se teda otočila, vrátila jsem se do chaty a čekala jsem ještě 15 minut před chatou, než jsem si tu chatu mohla otevřít, protože jsem měla tak strašně zmrzlý ruce, že jsem jako nemohla dělat nic. A to pro mě byl opravdu nejnáročnější den na celý pouti, kdy jsem si jako říkala, tohle je nejenom fyzicky náročný, protože je mi zima, ale je to strašně psychicky náročný v tom, že já bych strašně chtěla jít dál, ale nejde to a já musím udělat to rozhodnutí, jestli teda dál půjdu, kde to může být nebezpečný, anebo jestli poslechnu jeden jako z párkrát z mýho života svoje tělo a řeknu si, hej, nebudu to tady pušovat a vrátím se a dám prostě klid tomu tělu, protože to tělo si to taky zaslouží.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se podívat na zítřejší den, ale nejdříve, jak bude v noci?
2: Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude proudit stále chladný vzduch od severozápadu. Zítra se pak při zemi k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude tedy stále zataženo s deštěm. Během noci bude srážek ale ubývat a k ránu se začne protrhávat i oblačnost. Zítra přes den bude tedy převážně oblačno, s přeháňkami nebo s občasným deštěm na většině území a odpoledne se místy mohou vytvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnost ubývat a srážky budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia. Maximální denní potom mezi 15 až 18 stupni, na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku noci foukat slabý, západní až severozápadní, který bude během noci sílit na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude zase opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Petře, co nás čeká v pátek? Trošičku se oteplí alespoň.
2: V pátek se naopak ochladí, ty maximální teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia, ty minimální potom kolem 7 stupňů Celsia. Během noci potom od západu se bude opět zatahovat. Přehánky nebo občasný déšť se během noci budou vyskytovat pouze ojediněle na Šumavě a v pátek dopoledne se pak srážky budou od západu postupně rozšiřovat na celé území. Vítr bude v pátek slabý, jihozápadní, odpoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Nyní mě opravdu zajímá, jak bude o víkendu, nejdříve jak bude v sobotu.
2: V první polovině soboty bude zataženo nebo skoro zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne potom ale srážky budou ustávat a ubyde i oblačnosti. Teploty už budou o něco vyšší, minima kolem 12 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A v sobotu se nám také rozfouká, bude foukat mírný západní až severozápadní vítr, který odpoledne přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a místy bude s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Večer potom bude vítr opět slábnout.
1: A co neděle, ukáže se sluníčko?
2: V neděli nás ovlivní studená fronta od severu. Bude zpočátku polojasno k ránu, potom od severu začne přibývat oblačnosti. Během dne bude oblačno až zataženo a místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pomalu končí, zítra se podíváme na to, jakou práci mají v létě záchranáři horské služby na Šumavě. Pozveme vás také do Tábora, kde se v Křížíkově elektrárně uskuteční benefiční večer propojící módu, umění a hudbu. A řeč bude i o Francii.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Inflace v Česku zpomaluje. V květnu jí táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Informace o čistotě vody v Lipně bude možné jednoduše získat na turistickém portálu. Papež Lev XIV. Pokračuje v oficiální cestě po Španělsku. Večer požehná nové věži barcelonské katedrály Sagrada Familia. V noci očekáváme i nadále zataženost deštěm, naměříme 10 až 7 stupňů. Zítra bude převažovat oblačnost, přehánkami, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý podvečer. Večer. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V dubnu byl růst 2,5%.
4: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
5: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
4: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
6: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
4: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Jihočeská centrála cestovního ruchu bude návštěvníky Lipenska podrobněji informovat o čistotě vody v Lipenské přehradě. Na turistickém portálu nabídne veřejnosti jednoduchý a transparentní zdroj informací, který bude podle ředitele centrály Petra Soukupa vycházet z dat hygieniků. Na webových stránkách Lipno.info najdou návštěvníci semafor čistoty vody a taky kamerový pohled na aktuální dění na jezeře. Vědec Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky věnoval Národnímu muzeu sbírku 800 exemplářů savců z Papui. Jde o živočichy konzervované v alkoholu, kostry nebo kůže. Novináře o tom informovala Daniela Procházková z biologického centra. Součástí sbírky jsou taky dosud nepopsané druhy pralesních myší, jeden z největších myšovitých hlodavců světa, velekrysa. Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. V půl osmé večer odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista. Tu stavitelé dokončili teprve loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou chrámu.
7: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev XIV. Tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude i nadále zataženo s deštěm, během noci bude srážek ubývat a k ránu se začne protrhávat oblačnost. Naměříme 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra bude převažovat oblačnost, přehánkami nebo občasným deštěm na většině území kraje. Odpoledne se místy můžou objevit i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Bio zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžádala uzavírku v Černém Dumu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude uzavřená až do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný a pohodový podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Užijte si pohodové tóny a jejich příjemný poslech vám přeji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme na gramofonu album, kterým v roce 1972 navázali na svůj legendární dlouhohrající vinylový debut průkopníci country hudby v Čechách a tehdy i na Slovensku, Greenhorns.

dlouhé historii naší asi nejslavnější country kapely najdeme dvě zlaté éry. O té první, vymezené pětiletkou od roku 1967 až k letopočtu 1974, vědí i posluchači, kteří jinak tenhle žánr cíleně nevyhledávají. Síla tehdejšího repertoáru Greenhorns ale přetekla okraje škatulek a našla si příznivce i mezi lidmi, kteří na široké klobouky, západňáckou romantiku a kovbojské příběhy obyčejně neslyší. Z kraje 70. let ale bylo zřejmé, že se v Praze

Romantiku divokého západu, tedy času, kdy ještě takový býval, i příběhů vrostlých do amerického lidového vypravěčství se Janu Vyčítalovi dařilo tlumočit tuzemskému publiku i s přídechem vlastní duše trampa a parťáka se smyslem pro humor. Kolegové pak původní americké melodie uchopili se suverenitou mistrů svého muzikantského řemesla, jež podtrhli svými hlasy oba hlavní zpěváci Tučný a Hoffman. Recept Greenhorn zní tedy zdánlivě jednoduše, stejně jako zaškatulkování zvuku kapely někam mezi bluegrass a tradiční country, ale jen málo co je na světě tak jednoduché, jak se to na první pohled jeví. A když už jsme tu jmenovali dva hlavní vokalisty Greenhorns, příznivci téhle kapely snů samozřejmě vědí, že to rozhodně není celé, neboť obsloužit mikrofon dovedli bezvadně i další členové souboru. Dva důkazy podáme hned teď, kdy uslyšíte zpívat nejprve chlapsky civilního kytaristu Josefa Šimka a pak jednoho z vůbec nejšikovnějších foukacích harmonikářů široko daleko Tomáše Linku.

0: Ačkoliv v roce 1972 měli Greenhorns za sebou už řádku let usilovného zkoušení a vystupování na různých festivalech a koncertech, několik nahrávek roztroušených po rozličných tématických albech, z nichž kvalitou vyniká deska Písně amerického západu, dále i vlastní EP a dokonce i jeden televizní program, šlo o jejich teprve druhé opravdové dlouhohrající vinylové album. Mizelo z pultů hudebně nepříliš vystrojených prodejen rychlostí, jakou kdysi na divokém západě pistolníci tasili kolty, stejně jako rok předtím debutová deska. A i když Greenhorns v příštích letech už pod vynuceným názvem Zelenáči, který se už zde na albové dvojce tlačil na obalu před název původní, přidali další znamenité songy, lze říct, že se jedná o jejich dvě nejbytelnější kolekce písniček. A není důvod k pochybám o tom, že si svou jiskru uchovají i nadále.
1: Dneska poslední si už

Jak jsme slyšeli, nejen Honza vyčítal, ale i Mirek Hofman s Tomášem Linkou uměli v textu zajít až k branám příjemně uvolněného humoru. Ostatně obdobným hejkalským smíchem se v originální verzi skladby Divnej smích, která se jmenovala Love in the Blues, chechtal její autor Shep Woolley, což jen stvrzuje, že kořeny téhle hudby vězí pevně v zaoceánské hudební půdě. Dnešní kulatou muziku jsme tedy věnovali i jim, už dávno zlidovělým americkým songům, které vpravdě geniálně přetlumočili do zpěvníků všem hospodským, trampským i profesionálním kytaristům a zpěvákům tuzemští průkopníci bluegrassu a vůbec špičkové country music kapela Greenhorns. O radost z toho si je znovu poslechnout se s vámi a moc rád podělil Martin Šustr.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Američan s podezřením na nákazu ebolou byl propuštěný z nemocnice Bulovka. Obce v českorakouském pohraničí testují vliv zeleně na okolní klima. Bývalé nádraží v Lovětině na Jindřichohradecku se mění na školu a školku. Noc bude zatažená s deštěm, naměříme 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno s přeháňkami, místy i bouřkami, teploty 15 až 18 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý večer. Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. V Česku byl hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. Obce v českorakouském pohraničí se zapojily do testování vlivu zeleně na místní klima. Projekt s názvem Plants for Cooling spočívá ve výsadbě stromů, keřů i dalších rostlin a měření teploty v jejich okolí před a po výsadbě. Detaily o projektu zná ředitel organizace Jihočeská Silva Nordica Luděk Fráně.
2: Na realizaci projektu Plants for Cooling se podílí 8 projektových partnerů. Ty jsou z jižních Čech, z Vysočiny, z Jižní Moravy a z Dolního Rakouska. A celkový rozpočet projektu se pohybuje přibližně v částce 1,5 milionu euro.
0: Bývalé nádraží v Lovětině na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně se mění na školu a školku. Od září se tam přestěhuje komunitní lesní klub Živě v trávě. Ten 10 let působil na soukromé louce v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou. ČTK to dnes řekla ředitelka školy Barbora Kolářová. Železniční stanici škole pronajal majitel úzkokolejky Gepard Express a s přestavbou pomáhají dobrovolníci. Část peněz taky provozovatelé vybírají ve sbírce na platformě Donio. Zatím se podařilo vybrat přes 100 000 korun. Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skryči Viktoriem Bokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Plíšková vyhrála první set 6-2, ve druhém byl stav 3-4. Ve čtvrtfinále může být v Londýně k vidění české derby. Plíšková se o postup mezi čtveřici nejlepších utká s vítězkou duelu mezi Marií Bouskovou a Donou Vekičovou z Chorvatska. Počasí. V noci bude zataženo s deštěm, postupně bude srážek ubývat, naměříme 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno s přeháňkami nebo i bouřkami, večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr a bio zůstane nadále na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. I nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů hezky česky, ta dokonalost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře.
2: Aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Tibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům.
1: Sport.
0: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Počasí.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda. Brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné, tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Mlou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako je jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní.
0: Říkala.
1: Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s Grekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stengano, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se koní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčík Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom

0: kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci v Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
1: A neodehrálo by se to třeba jinak?
0: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
1: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
0: granát
1: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
0: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má statisícové zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka, a mohla to být spousta věcí. Jako,
1: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
0: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Ráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky,
1: no, Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav zastřelených českých vlastenců. Akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice, a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, pardon, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál, a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Muleskin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomasa Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám.

Nádražácký drink v originálu Texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri, na, ty.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady.
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady.
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrysníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Piš.
1: A slyš.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadí. A říká, no a jo, teďka on se smál, to já ohrál, ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už seděl a jenom takový, no tak běžte tedy, pane, říkal pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě a přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.

0: kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
0: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal. Ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Je to 22-76-75?
4: Ano.
3: Pan Jaroslav Pokštefl?
4: Jo, jo, jo.
3: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
4: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
3: Okamžik.
4: Oh, ale... Haló, slično, jste na drátě.
3: No prosím.
4: Neříkala jste něco jako nový jičín?
3: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
4: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
3: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
4: Žádný nový jičín.
3: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
4: Snad nevím.
3: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
4: To snad ne.
3: Haló, víš, kdo tě volá?
4: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
3: Ne.
4: On teto, tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiň, teto, já jsem hroznej.
3: Jarinku. Pan Kohoutek je mrtvý.
4: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
3: Jarinku.
4: No teto, no tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
3: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. No, aspoň no. Jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
4: Teto. Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli
5: jsme... tak... tak já budu muset do toho jičina volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.
4: Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
5: Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zazavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho jičina zpátky.
4: No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí.
5: A bolí mě hlava. A je mi 40. A nic. Nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi. Jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus? Heh, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalo, bejvalo, bejvalo. stíle Čechu. Popel, popel je pak oheň. Popel, oheň, popel, oheň, popel. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
6: Nevím, Jarinku.
5: Prosím? Kdo volá?
6: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
5: Kdože?
6: No přece já. Ty.
5: No to jako, že si volám sám?
6: No ano.
5: Já, že volám sobě?
6: No ano.
5: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
6: Z Budky na Pankráckém náměstí.
5: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
6: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
5: Ty, že voláš z Budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
6: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
5: Sobě určitě ne.
6: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
5: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
6: Jarínku, to se ti zdá.
5: Tak ty se mně zdáš.
6: Ano. A ty mě?
5: A jak se ti zdám?
6: No, nemitý.
5: Jo.
6: Nejsi mrtvý, Jarínku?
5: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
6: Ale telefonují.
5: Ty mě strašíš.
7: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z Budky na Pankráckém náměstí?
6: Ano.
7: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
6: Ano.
7: A jste, jak jsme volávali Hanku?
6: Ano.
7: A máš vpředu vylomenou jedničku?
6: Mám.
7: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
6: Mám.
7: A co máme v pravý kapse?
6: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
7: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
6: Na to jsme přece nemohli zapomenout. A poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
7: A proč jsme volávali právě jeho?
6: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
7: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
6: No, vidíš, a proto tě volám.
7: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
6: Ano.
7: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
6: Všechno jde.
7: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
6: No, téměř.
7: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
6: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
7: No, tak mi to zahraj. jak jsme volali Kohoutka.
8: Prosím, tady Kohoutek.
6: Máte, prosím, doma slepičku?
8: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
6: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
8: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
6: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
9: Já úplně pláču, Jarinko.
10: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
8: Prosím, tady Kohoutek.
11: Zde pohřební ústav Concordia.
8: Aha.
11: Máte u nás objednanou rakev, pane.
8: To si zas ty.
11: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
8: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
11: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
8: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
11: No, do smrti.
6: Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
8: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
11: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
8: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
6: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, papa, z latiny mám pětku.
8: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš. Já se pak bojím.
6: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
12: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
6: Byl.
7: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
12: V kvartě.
7: No, no, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
12: To je smutný.
7: To není smutný.
12: To je smutný.
7: Vlastně je.
6: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
7: Ne.
6: Ne?
7: Ne. Ty máš něco pro mě?
6: Tak, co bys chtěl?
7: Tvůj hlas? Já bych chtěl mít tvůj hlas.
6: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
7: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
6: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas a hlas, kterého se bojí, protože...
7: To neříkej.
6: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
7: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

lidských očích.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdní večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer, Jitko, vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát.
1: Začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já jsem rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostinnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostinný je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí? Třeba když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit, že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí náklaďáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako
0: větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... jako kdyby lidi chodili, nebo a nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, víte.
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit. Jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Ano. Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špičkovadovce...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady jde úplně o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
1: že to není dobrý.
2: Zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vem teď, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu, tam ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede
2: někde
1: centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, že já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo,
1: by
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží, vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat, prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
1: Máte,
2: jo,
1: pocit regulaci dopravy řešit, tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
2: tady
1: ty Prahu
2: děti,
1: můžu
2: děti,
1: říct
2: já to
1: u školy.
2: Že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy ano. Přišli v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba, no? To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já asi nemůžu ovlivnit, já
2: nevím,
1: jako...
2: Já nevím, co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu,
1: no,
2: já ji tam nenechám, jo?
1: Takhle by to mělo být.
2: Ale tam nádrž, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, třeba prostě ledničku a podobné věci.
2: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se toho pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, jo, rozumím. Dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl k tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Ano, vám taky.
1: Všechno dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlokovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve

0: od aut, tak je, tam aj chudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybářský boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
1: Jo.
0: No je pro všechny lidi na celém světě.
1: To ano, to se týká všude všech, to je pravda.
0: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i jiným způsobem. Mm-hmm. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
1: Ano.
0: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy, jako pohony nebo vytápění těch domů, se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Uh-huh. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to, já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
1: No jo,
0: jo?
1: Ano.
0: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Mm. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné prostě, jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda v tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
1: No je, celý svět.
0: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá.
1: Jo, kvůli hluku myslíte, ano.
0: No, na rakouské hranice tady od nás mi stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo.
1: A neslyšíte žádné hlučno.
0: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no a takže...
1: No podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
0: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrický vozítka, tak to mám taky.
1: Jo.
0: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, že to máš tím, že
1: přispěl jsem já. Ano.
0: Jezdím autem na benzinový pohon, jo. No, jezdím taky, ale málo.
1: Málo.
0: Co rád dělám elektrikou, jo.
1: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
0: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
1: Ano.
0: A množí se to.
1: Je to vidět už kolem nás, ano. Jde to poměrně. Mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
0: Samozřejmě, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
1: Jo. Jste hlídaný vlastně už tím, čím jedete.
0: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo
1: pořádku. Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
0: Takže tak, no, paní.
1: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
0: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuškovou.
1: Dobrou noc.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, ale je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je. Mm. Když nikdo neuklidí, 4 tisíce let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hořelán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hořelán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je. Mm.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Já jsem viděl třeba na Verichově, může to let. Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková příkopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Uhum.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neohasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď je, jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že?
0: Hmm.
1: No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako to
0: ano.
1: Ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako.
0: Uh-huh.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Mě bylo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo, já jsem ještě dělal tenkrát Hubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infad. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, ale když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda vysoká.
0: Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám je, žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, teď z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5 000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, jak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
0: jiného. Šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště,
0: což
1: byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech. Teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle toto máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, potom Sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičeného policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna, lidi k nám jezdí čím dál tím víc a čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. No a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejkáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Průmysl odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dále. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo ho použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, byl pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit, ty obyčejní lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Jo. Mm-hmm. Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví na, ne, nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech, prostě tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: To je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráce nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se
1: tak
0: hezky, jo, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a v tom pozdravu teď třešen krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazík, úplně tak, asi to neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšně, to tady takhle, ať to dají jinde, a byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Jo, byli tam zajíčko, bažantí, korotičky, já se nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žiraka vypadá, buď knížky, anebo živí takové roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tož nebude válka, oplila ona v tle vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Ríša Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, blíže v Německu, tak byli v té Venezuele, a nějaký pán takovou slavu a dítku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to tam majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuto odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té Nové hospodě a tak ty krmy na lidi to hlásí, že se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký cizinci. Radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já jsem starý a chudáci, ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jde se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže voda, máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se budí ty pláně, na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a je tam růží všechno. A dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno snete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se. A tuhle ta chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam. Tam je to půjde do těch Hoštice. A jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se rád. A tam byla předloni paní Machálková. A zpívala tam u rozhlasu, jak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostala, vrazovil si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl, nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě zase líbili, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postel 30 cm, žilíš z těch řetězí mezi nohama dvě vzpěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak mě říct, že víte, ten Hanikovič a to. To jsou kriminály.
0: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
1: Trošku jsme odbočili.
0: Vám jí. Každopádně to, moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: No, to strašně, to se děje. No, chudáči, to nebude voda, to špinaví všechno. A
0: jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička jste dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může zrpátku vykecat.
0: Dobře.
1: Říci jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, než já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem. Přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii. Jezdí autobusy každou hodinu se točej, celý den. Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nezdí. Jedou jeden, dva, tři lidi. Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu. Takže ty autobusy jezdí prázdný. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce. Dřív ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama.
0: Autama.
1: Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to sami, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když se mu to zaplatí akorát školáci. A ty školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc.

0: léta. Hmm. No ale co máme s tím dělat?
1: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
0: Nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
1: A autobus prázdný.
0: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to a jezdí kvůli nám vlastně.
1: Ano, ano.
0: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
1: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
0: No ježiš, to jo, opravdu.
1: Spokojená.
0: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
1: Ano.
0: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
1: No tam je taky krásně, ano.
0: Tam, já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam, když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
1: jo.
0: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
1: Ano.
0: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
1: No.
0: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako se dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat, spíš dobrý a špatný, ale no, tak a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
1: No,
0: hubujeme teda na plasty.
1: Jo.
0: Všechno je v plastech. Ona říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
1: rozumím.
0: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
1: Je tam čisto.
0: Zase tu máme čisto.
1: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka, ano.
0: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být, jo?
1: Ano.
0: No ale říkám, není to zase tak hrozný, no. No ale tohle to, teda opravdu s těma autobusama, prosím vás, to by se snad mělo nějak uzákonit.
1: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
0: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
1: Ano.
0: No tak já to nevím.
1: No, to každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám

0: Moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo nekonečné.
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju, mějte moc hezky.
0: Taky hezké dobrou letní noc. Dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, tedy jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahda, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Nějaké dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát, když třeba je na podzim listí, tak to já, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je to listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po prýcových, takže od loňska musím platit i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat, ale musím to platit a i co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to
0: tak je to říkám, věc k diskuzi,
1: a já
0: samozřejmě.
1: Já tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedává. To jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mi řekla, že ona, mám myslím 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole. To teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze. Tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: odčipují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno, má to plné až za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnice a dělali černé skládky. Takže to, jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů v každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. A ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale no to.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, Větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
5: Aha.
4: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité.
6: Aha.
4: V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh,

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl! A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů. Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroe Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovi jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme skrku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frau Plinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy. No.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není. Takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to

0: Snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
1: Ano, madam.
0: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
1: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
0: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
1: Ano, madam.
0: A proč proboha?
1: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
0: To není možné a právě dnes.
1: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
0: No to přece nemohu.
1: Pak ovšem.
0: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
1: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
0: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjel kvůli němu? Taková blamáž.
1: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
0: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
1: Nemůžu vám je dodělat, madam.
0: Jak to? A proč ne?
1: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
0: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
1: Byl stávkokaz.
0: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
1: Budete muset propustit Gaspára, madam.
0: To je prostě k vzteku.
1: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
0: Takže byste mohla...
1: Je to sama tyranie, diktát.
0: No...
1: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
0: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
1: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
2: Tu se nečekaně rozletnou dveře a v nich stojí...
0: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
2: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
3: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
2: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
3: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
0: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
3: To stávkují opravdu všichni?
1: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
0: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
3: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
0: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
3: Henry?
0: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
3: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
0: Co pak mu zase je infarkt?
3: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
1: Prosím?
3: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
0: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
3: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
1: Nemůže ven?
3: Neví jak.
0: Slyšíte to, Richardsonova?
1: Jistě, madam, mám uši.
3: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
1: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
0: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
3: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
0: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
1: Už běžím, madam.
0: Richardsonová?
1: Ano, madam.
0: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
1: Jistě, madam.
0: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
2: Vstupuje majordomus.
0: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
3: Tak co je? Jste snad hluchý?
2: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
4: Nikoli nejsem hluchý, madam.
0: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
4: Je mi to moc líto, madam.
0: Čeho je vám líto?
4: Večeře totiž nebude.
0: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
4: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
0: Ne.
4: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
0: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
4: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
0: Co to děláte, člověče?
4: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
0: Tak to snad není možné.
2: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.